0: jsou levý.
1: Dřevý táta to ne.
2: Kurva kluci, předrážejte to.
3: Já to předražíme.
4: Co to je? To je předražená. To je jako dražen, nebo co? Dražba na parku.

0: Vesnice.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak, když vech, šner se jak tak oba.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiš

0: super, super, super, mega se mi to líbilo. Fakt to tam docela i sedělo.
1: Mě to taky bavilo.
2: Mě teda vlastně taky, musím říct, že bych asi nikdy neřekl, že Zagorce bude tak strašně moc slušet rapovej kabát.
1: No a komu bude rapovej kabát slušet příště, to si dozvíme zase za týden.
2: Slyšíme se zase zítra ráno.

playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 začo? Mindilis. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violent Jet? Brácho, asi jo. Brácho,

Radio Spin. One line flows, yeah, I got some of those.

0: 5 hodin 57 minut, máme tady úterý 2. červen, svátek dneska slaví Jarmil, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný dobrý úterní ráno.
1: Good morning, we've talked the whole night through.
2: Good morning
1: to you.
0: Včera ráno jsem tady hledal SPZ-ku, protože jsem někde na Vysočanech nebo na Palmovce vyklepal z auta, no a co říct, no, nenašel jsem ji, takže jsem musel samozřejmě odpoledne obíhat úřady, musel jsem volat na pojišťovnu, nechat si změnit SPZ-ku, no a musím říct, že blbější číslo jsem fakt jako už dostat nemohl, takže hold, platí prostě pravidlo, že za blbost se platí, v tomhletom případě teda asi tou nejvyšší daní, takže jestli někdy uvidíš po Praze jezdit, Fáby s odpornou poznávací značkou, tak to budu já. Každopádně my se jdeme přesunout do Spin rána. Dneska teda tady probereme, kdo dorazí do O2 Areny, a to už v říjnu, protože to bude jako opravdu velký jméno, takže rozhodně doporučuji zůstat u Rádia Spin, protože myslím si, že na tohleto jméno rozhodně bude štít. No a taky ti tady prozradím, kde se teďka otestoval 4-dní pracovní týden, a věř mi, že je to blíž, než si myslíš. No a kromě toho si řekneme taky, jak je to s nominacema do naší top 100 hit parády CZSK scény. No a potom tě čeká samozřejmě taky poznávačka a Celebrity Voice Flip, přesně tak, jak si tady každý všední ráno zvyklej. Takže toť program na následující hodinku a my se jdeme spolu podívat na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně je venku nějakých 12 stupňů a polojasno, což teda musím říct, že to polojasno je takhle po ránu naprosto jako perfektní. Těch 12 stupňů je poměrně kousavých, takže je to něco, co dneska ráno rozhodně pocítíš, ale co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty vystoupají, a to zhruba tak nějaký 22, takže si z toho tepla úplně jako na zadek nesedneš. Na druhou stranu k tomu nás čeká taky dál polojasno, takže počítej s tím, že nějaký to sluníčko tam dneska bude, takže třeba ta pocitovka bude trošičku lepší, minimálně aspoň na těch 25. Tady je Radio Spin a Dom.
3: Radio Spin.
4: Hey, what's up, this is Jay-Z.
5: Yo, this is Kanye West.
6: And we are JLS.
7: And you're listening to Spin.
8: Hey, we're Maroon 5.
9: It's your boy Neo.
10: Yo, check this out, y'all. This is P. Diddy.
11: Yo, what's up, this is Usher.
12: Yo, this is Wiley.
13: How you doing, we're The Script. And you're listening to Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Radio Spin. BN.
14: Pekný útorok ti prajem. John Jiggs a producent East LP odštartovali

Ráno všemu Rádia Spin, máme 6 hodin a taky 7 minut. K tomu ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Dom. No a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na to, co se událo za posledních pár dní. Letos vůbec poprvé do O2 arény dorazí polovička arény, respektive ta drahá polovička arény. 4. října totiž v naší největší hale vystoupí A$AP Rocky v rámci jeho Don't Be Dumb Tour. Takže pokud miluješ hity, jako třeba Riot, nebo třeba taky Am I Dreaming, což teda musím říct, že je moje naprosto oblíbená pecka, tak buď ready, protože už v pátek se začínají prodávat vstupenky na tuhletu mega show. My jsme se tady spolu naučili, že existuje něco, čemu se říká holandský týden. To pravidelně dodržuje Roman, jde o to, že prostě makáš jenom od pondělí do čtvrtka. Naprosto perfektní věc, která se nám normálním smrtelníkům stará jenom ve chvíli, kdy je třeba státní svátek, ale v Holandsku to má úspěch. Inspirovalo se teď dokonce i Německo, který ho teďka testovalo půl roku, respektive ho testovalo teda ve 45 organizacích a 73% z nich chce v tomhletom průzkumu nebo respektive v tomhletom čtyřdenním týdnu pokračovat. Hele, mně to přijde super, protože tato inovace už je vlastně jako hnedka za hranicema a doufám, že třeba tady u nás ve Spinu nebo respektive teda tady na Primě taky někdo přijde s tím, že bychom tohleto mohli nějakou dobu testovat. Já bych byl vlastně pro mít pátek už pozejtří, to si myslím, že by byla naprosto perfektní záležitost a věřím tomu, že lidi tady na baráku by to chtěli dodržovat rozhodně dál.

0: 6 hodin, bezmála taky 12 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme přesunout k první dnešní hádance a tu nemůže být nic jiného než poznávačka, přesně tak, jak seš tady každý všední ráno touhletou dobou zvyklej. Co se poznávačky týče, tak pravidelně tady v poznávačce hádáš různý filmy, různý seriály, občas taky nějaký rapery, hry, rapové skupiny, zpívající skupiny a tak dále, prostě cokoliv, co mě prostě zrovna napadne, je to naprosto jednoduchý, z čeho se dá vytvořit nějaký zvuk do poznávačky, to sem prostě každý ráno šoupnu. Takže my si jdeme pustit první ukázku, kterou tady pro vás mám dneska ready, podle který budete hádat, co tady dneska v poznávačce je. Jdeme na ní.
1: Dneska je mi tak smutno, na prsou mě tlačí, jsem v depresi.
2: Tak aby ses nemožral!
0: Jestli tě napadá, co by to mohlo být, nebo k čemu by měla patřit tato ukázka, tak určitě můžeš už tuto chvíli posílat svoje tipy, buď to na číslo 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jestli zatím netušíš, tak určitě vydrž zhruba tak 2 minutky, protože za ty 2 minutky si tady dáme další ukázky, které tady mám pro tebe ready. Food getting lower, money coming slower, damn landlord, keep bitching cause you up.

0: Dvě minutky utekly jako voda, mohli jste slyšet A$AP Rockyho, který vystoupí už v říjnu tady v O2 Areně, takže taková lehká jako předehra. Každopádně my jsme tady nakousli pár minut zpátky poznávačku, ve který dneska něco hádáte. Ono je to logický, že tady něco hádáte, že jo, o to tady tu hádanku máme. Každopádně hádáte tady podle ukázek, který vám tady pouštím a zatím za sebou máme jednu, tak pojďme si ji připomenout.
1: Dneska je mi tak smutno, na prsa u mě tlačí, jsem v depresi.
2: Tak, aby ses nemožral!
0: No a vypadá to, že spoustu z vás asi tuší, o co tady dneska v poznávce jde. Já vám zatím můžu prozradit, že jde tady o jeden naprosto nádherný československý film z roku 1983. No a jdeme si pustit další ukázky.
2: Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak si razili tuhle plastiku a přerazili andělíčkovi prdýlku. Nespravil byste to?
1: Pani, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
2: To vám to udělal. Spravit andělíčkovi
0: prdýlku, no tak. No a jdeme taky na poslední ukázku.
3: Nic mě nevyčítejte, nemějte mi to za zlý. Já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, Pavle.
0: Já si myslím, že tady dneska není vůbec o čem, že kdo víte, tak víte, je to naprostá legenda, takže si myslím, že to nebude žádný problém. Máme necelý 3 minutky do konce poznávačky, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílejte svoje tipy.

citovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednou. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: řešit.
1: Dneska musím říct, že je opravdu těžký se sem do Rádia Spin do poznávačky dovolat, protože tady proběhlo dneska tolik telefonů, že to je naprosto neuvěřitelný, kolik z vás zná film, který se objevuje v dnešní poznávačce. Já jenom připomínám, že je to československý film z roku 1983. Těch typů přišlo vlastně jako spoustu a to vlastně hnedka ve chvíli, kdy jsem pustil ukázku číslo 1.
2: Dneska je mi tak smutno, na prsou mě tlačí, jsem v depresi.
3: Tak, aby ses nemožral!
1: No a vypadá to, že nejsem jediný, kdo naprosto miluje tuhle tu československou záležitost a ono se není čemu divit, ta komedie je opravdu skvělá, ten film, celkově ten vibe toho je fakt jako perfektní a myslím si, že i gurmáni si tam najdou svoje. My si jdeme pustit ještě další dvě ukázky, které tady proběhly, protože já si myslím, že to rozhodně bude stát za to.
4: Moje děti, jak se na kanapy kočkovali, hele, tak si razili tuhle plastiku a přerazili Andělíčkovi prdýlku. Nespravil byste to?
5: Pani, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
4: Ale to vám to udělal. Spravit Andělíčkovi prdýlku, no tak.
1: A jdeme si dát taky poslední ukázku.
6: Nic mě nevyčtejte, nemějte mi to za zlý. Já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové.
1: No tak jo, já si myslím, že není moc o čem. Jdeme se podívat rovnou na to, jaký tady dneska ráno padaly typy. Tak Jirka.
7: No já si myslím, že to jsou slavnosti sněženek.
1: Matouš.
8: Matouš, myslím, že to jsou slavnosti sněženek.
1: Šmelda.
9: Jsem si naprosto jistý s tím sežráním a s deprézí, že to jsou slavnosti sněženek.
1: Další, kdo typoval slavnosti sněženek, tak byl taky Lális.
10: Za mě to jsou slavnosti sněženek.
1: Potom třeba taky Zachy.
11: Dobré ráno, Dome, tak to jsou slavnosti sněženek, to je snad jasný. Ty jsi nás taky jednou vyvez, dětku. Tak hezký den, Zachy.
1: No a když kouknu dál do mobilní apky Rádia Spin a tady potom třeba Fugas, Roman, Kačí a spoustu z vás volalo dneska do studia a máte naprostou pravdu, jsou to slavnosti sněženek. Tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky, taky dobrý ráno, taky děkuju za všechny call, jsem do studia. No a my pokračujeme dál ve Spin ránu, kde už za pár minut pokračujeme taky v našich nominacích do top 100 největších CZSK hitů.

0: My jsme tady spolu kdysi na Rádiu Spin řešili naší, jak to říct, naší takovou jako velkou lásku ke komárům, protože to jsou takový jako brouci, který si myslím, že všichni jako naprosto milujeme, hlavně teda jako v létě u vody, většinou takhle jako po večerech, nebo třeba když si necháš večer otevřený v okno, nemáš síť a zapomeneš si zhasnout. Každopádně já jsem našel dneska po cestě do rádia titulek, který teda musím říct, že mě tak jako trošičku zvednu ze židle, protože v tom titulku bylo, že Google chce vypustit 32 milionů komárů do Kalifornie a Floridy. Jako jasně, je to v Kalifornii a na Floridě, může nám to být jedno, ale ty komáři se prostě jako stěhujou, víš co. Takže jsem si říkal, jako proč není tady těch komárů prostě dost, a ono není, protože ve finále, když jsem to čet dál, tak jsem se dozvěděl, že těch 32 milionů komárů, který chce Google vypustit, tak jsou sterilní. To znamená, že oni vlastně jako budou nějakým způsobem prostě jako tak flirtovat s těma samičkama, no ale nedojde k tomu, aby se ty komáři dál vlastně jako šířili, čímž se zabrání vlastně tomu, aby ne, že by tě vlastně jako nepobodali, ale zabrání se tomu, že se nebudou šířit nemoci, které komáři přenášejí, mezi nimi jako třeba malárii, ziku a tak dále a tak dále. Si myslím, že všichni víme, co komáři prostě jako můžou přenášet, takže je to ve finále, musím říct, dobrá zpráva. Na druhou stranu furt se bohužel nezabrání úplně tomu, že by si byl nějaký to léto bez štípance. Bohužel.
1: Radio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo.

0: Radio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: A ještě jednou ti přeju krásný dobrý ráno tady z Radia Spin. Máme 6 hodin a taky 30 minut. K tomu s tebou je dál taky dom. No a ty už určitě víš, že my tady na Radio Spin hledáme top 100 největších CZSK hitů. A to podle vás spinnerů, protože vy spinneři jste vlastně jakoby ta, nebo ne, jakoby vy jste opravdu ta nejlepší porota, kterou tady můžeme mít. Takže právě čistě podle vás tady sestavujeme žebříček těch 100 největších hitů CZSK rapový scény, a to vlastně jako za celou tu dobu, co tady ten rap je. Takže nehledáme čistě jenom oldschoolový hity, nehledáme čistě jenom new school, ale vlastně za celou tu škálu, za celou tu historii toho hiphopu, co tady v Československu je, tak nebo v Československu na CZSK scéně je, tak tady hledáme ty nejlepší tracky, které tady můžou prostě jako na Radio Spin zahrát. Mezi nima bude třeba Kontrafakt Era od Rudisa, který by si vlastně moc přál, aby tato věc byla vlastně ve finále mezi top stovkou.
2: Čau, tady Rudis. Tak já myslím, že ve stovce hitů by určitě neměly chybět Kontrafakti a Era. Tak se majte. Čus.
1: Tohle to si myslím, že není vlastně jako vůbec, ale vůbec špatná věc na to, aby se mohla objevit v top stovce. Každopádně, co se mi docela taky líbilo, tak byl tip od Venci.
3: Čau, tak já si myslím, že do nominace by to mohl být od Smeka Meskal.
1: Tak tady už jsme trošičku v new schoolu, ale teda musím říct, že Meskal je taky naprosto luxusní záležitost, která by se asi měla v této hitparádě objevit. No a co by se tam mělo objevit podle tebe? To je otázka právě do následujících minut, takže klidně cinkni s tím, co by si chtěl zahrát za track, nebo respektive co by si chtěl mít za track v top 100 největších hitů CZSK rapové scény, a to v její celé škále od 90. až do roku 2026. Takže 210, 32, 30, 30 mobilní aplikace Rádia Spin, posílej dál svoje prosby nebo svoje nominace na to, co by se tady mělo objevit.
0: Chyby

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat v rychlosti také na to, jak to v tuhle chvíli vypadá na silnicích. Co se týče regionu, tak tady žádný velký špatný nevidím. Žádný velký špatný nehlásí v tuhle chvíli ani dálnice, takže tam pravděpodobně taky dorazíš na čas. No a co se týče Prahy, tak to je taková ranní klasika. Poskakuješ na pražském okruhu mezi Barrandovem a taky Zličínem. Potom poskakuješ taky v Holešovičkách a nebo třeba na Štěrbolský spojce. Mimochodem, dávej si pozor taky na crash, který je v tuhle chvíli hlášený z ulice Kutnohorská na právě Štěrbolskou spojku, takže tam určitě opatrně. Kdyby cokoliv, dávej vědět 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Saucer. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.
1: Něco jiného, prosím, ty ne.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Máme 6 hodin a taky 39 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom. No a my se společně v tuto chvíli jdeme přesunout k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno hádáš podle zamotaného hlasu nějakou známou osobnost. No a ani dneska to samozřejmě nebude jinak. Tak my se jdeme podívat na to, jak ten dnešní Celebrity Voice Flip zní. Tady je.
1: Co jsem se žacoukal? Ne, moc to, že není mu umělo, zde děláky, že jsem se hlavá. Co s ním vár, hned tvoj? Hello, dobře, já to můžu být fokal.
0: Já si myslím, že dneska to nebude zas tak těžká záležitost. Podle zamotaného hlasu si myslím, že asi všichni poznáte, kdo by to asi tak mohl být. Kdyby náhodou ne, tak za pár minut ti dám k tomu nějakou tu nápovědu. Každopádně pro tuto tu chvíli ti zatím můžu říct, že dneska tady hádáš jedno český rapový jméno. Zbytek je na tobě. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Co jsem se žacoukal? Ne, moc to, že není mu umělo, zde děláky, že jsem se hlavá. Co s ním vár, hned tvoj? Hello, dobře, já to můžu být fokal.
2: Spin Celebrity Voice Flip.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice Filipe, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Pojď si ho pro tuhle tu chvíli připomenout.
1: Co jsem se řadcu, ne, on moc že není mu umělost, děťáky, že jsem se volal, co jsem vár, mě to voj, hello, dobře, nechá to urobit fokem.
2: Celebrity Voice Flip.
0: Dneska tady hádáš v tuhleto chvíli poměrně hodně trendující jméno, co se týče jeho hudby, ale vlastně ve finále můžu říct, že tenhle ten rapper, který jsme tady vlastně jako už tak nakousli pár minut zpátky, víš, že už jako kdysi určitě jako s nějakýma trackama trendoval, a to třeba s trackama nebo respektive s trilogií Nevezmu tě z klubu domů. To si myslím, že je obrovská nápověda k tomuhletomu jménu, protože to byla vlastně jako věc, která ho vystřelila jako poměrně hodně vysoko. Každopádně, co ti můžu dál prozradit, že má třeba taky společnou desku s Izomandiasem a nedávno vydal taky naprosto perfektní desku, na který má jako spoustu tracků, ale spoustu tracků, kde nemá žádný featuring, pokud se nepletu. To si myslím, že je taky docela zajímavá a hlavně pro dnešek i neobvyklá záležitost. Takže jestli víš, kdo by to mohl být, tak určitě posílej svoje tipy, buď to na číslo 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a určitě vydrž dál u Rádia Spin, protože za chvilku ti taky můžu prozradit, kdo to je. Každopádně na svoje tipy máš zhruba tak 3,5 minutky.
1: Co jsem se řadcu, ne, on myslím, že není mu umělost, děťáky, že jsem se volal, co s tím vár, mě to voj, hello, dobře, nechá to urobit fokem.
2: Spin Celebrity Voice Flip.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: 48 minut do finále dnešní hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste hádali, komu patří tenhle ten zamotaný hlas.
1: Co jsem se řadcu, ne, myslím, že není mu umělost, nežák, že jsme se volal, co s tím vár, mě tvoj, hello, dobře, mě kázovou dobít pokamba.
0: Celebrity Voice Flip. Já jsem tady napovídal několik minut zpátky, že dnešní hlas patří jednomu českému raperovi, k tomu taky, že je to člověk, který hodně trenduje, a to vlastně už poměrně dlouhou dobu, vlastně od jeho trilogie Nevezmu tě z klubu domů. A taky jsem ti napovídal, že má poměrně novou desku, která se jmenuje Karakoram, na který vlastně jako má extrémně hodně tracků, který jsou vlastně bez featu, což se dneska vlastně jako moc nevidí, ale že má taky desku s Izmandiasem, už v tuhle tu chvíli prozradím, že se jmenuje Painkillers. Takže já si myslím, že dneska je naprosto jasný a zřetelný, o koho by tady dneska v rámci Celebrity Voice Flipu mělo jít. Takže jdeme na vaše tipy, jestli jsou tam nějaký správný. Peťa.
2: Ahoj, tady Petra, myslím si, že to je PTKčko, Páťa. Ahoj.
0: Peťa typuje PTK, stejně tak jako Kačí.
3: Ahoj, Dome, já si myslím, že to je PTK.
0: Další, kdo typoval PTK, tak byl třeba taky Jirka.
4: Ahoj, já tě zdravím, krásný ráno, je to PTK.
0: No a jdeme se podívat taky do mobilní aplikace Rádia Spin za Kubou.
5: Dobré ráno, Dome, takže Celebrity Voice Flip je jasný, Patrik Eichmann neboli PTK, super. Takže přeju všem dobré ráno a mějte se, čau a jas.
0: Dobrý ráno i tobě, Kubo, no a samozřejmě, že dneska se tady přesně hádali to, toho, koho říkáte, je to PTK. Štátu vítám v ulici, jak Katie je na kelke, Patrik prava trep, stárně neuvidíš telce. Tak jo, děkuju za všechny typy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. Samozřejmě další hádanky tady pro vás máme přichystaný s Romanem, takže určitě na ně buďte ready. No a obě dvě hádanky, jak poznávačku, tak Celebrity Voice Flip, vás tady zase čekají zítra, a to mezi 6 a 7 ráno. Tady je Radio Spin a Dom.
6: Spin ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a Dominik Musil.

to lék, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbežci,

0: 6 hodin 53 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom. Já chci v první řadě poděkovat za to, že berete fakt jako zodpovědně tu naší chystanou top stovku největších CZSK hitů rapové scény, protože těch nominací tady máme už tu do tu chvíli opravdu spousta, ale samozřejmě těch nominací není nikdy dost, takže rozhodně, pokud tě během dne kdykoliv napadne nějaký český track, který by se měl objevit v této top stovce nebo v této obrovské hitparádě, tak rozhodně doporučuji dávat vědět, protože se tam pravděpodobně díky tvý nominaci tenhle ten track objeví. Každopádně my pokračujeme na Vespin ránu, kde už za pár minut za náma dorazí samozřejmě taky Roman, protože je úterý, takže Roman ještě pořád volno nemá. No a co nás čeká? Čeká nás klasicky hra jeden na jednoho, čeká nás taky Pravda nebo lež. No a spoustu dalších věcí, které ti prozradíme společně už za chvilku, takže rozhodně doporučuju zůstat dál u Rádia Spin. Já mezi tím ještě namíchám taky mashup, který tě dneska čeká. No a my se pro tuto chvíli spolu jdeme podívat taky na to, co nás čeká dneska venku, protože to nebude zase tak úplně jako takový velkolepý černový počasí, který by asi v tuhle chvíli být mělo. Venku je aktuálně polojasno, 14-13 stupňů Celsia, záleží na tom, kde se v tuhle chvíli nacházíš, takže 14 plus minus 1 stupeň. Potom, co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že by dál mělo být polojasno a teploty by se měly maximálně dostat až ke 22. Tady je Radio Spin a Dom.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
6: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin Death Double.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Radio Spin. Československý underground.

0: svetovom pohári. V hlasovaní odborníkov aj fanúšikov dominovala a nadviazala tak na svoje prvenstvo spred 2 rokov. Zdá sa, že český biatlon má po rokoch opäť výraznú líderku. Za mňa je to všetko. Maj krásny útorok a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 6 hodin a taky 59 minut. K tomu, to je přesně čas, a dál posloucháš Radio Spin.

0: 7 hodin, 5 minut, úterý, 2. června, svátek má Jarmil. No tak to je jméno. To je náš Jarmílek, pojď. To si úplně představím nějakého hamba člověka. Ale teď teda doufám, že jsme nikoho neurazili, byť jsme teda urazili. Ale já věřím tomu, že mezi naší cílovkou nebude tolik Jarmilů.
1: To asi ne, no.
0: No, že jo, to jsou a spíš, nevím, Romanové, třeba, Davidové. Teď volal nám někdy nějaký Jarmil?
1: No nevolal.
0: Nevolal, no vidíš, tak
1: ale taky takový
0: dovolit.
1: Jarmil může být prostě jako skrytý Jarmil, no, tak jako.
0: Může, tak ono, jako jmenovat se Jarmil, tak to vlastně neříkáš
1: ani. A třeba
0: ani
1: je to někdo s přezdívkou, že jo?
0: Třeba, jako. Jára. Dobře, tak jo, tak přejeme hezký dobrý ráno. Dneska jsem koukal, že deště si dali pauzu na dnešek, nicméně večer po západu slunce, takhle to říkali v televizi před chviličkou, deště přijdou znova. Takže dnešek si tak nějak jako užijte zhruba do 9 večer, pak se dveře ozvou znova, vy otevřete okýnko a bude prostě zase pršet a zítra se zase ochladí. A tak nějak v těchto vlnách to půjde až do neděle, jsem koukal. Tak co nás dneska čeká? Tak Maty za chviličku dorazí do studia a prozradí nám aspoň směr, kterým vyrazí.
1: OK, tak to jsem zvědavý, kam dneska pojede. Já ti řeknu o unikátních hodinách, které mají na jednom letišti v Amsterdamu.
0: No já mám pocit, že jsem tady jednou o nich už mluvil, ale myslím si, že jsou tak skvělý ty hodiny, že je potřeba to zmínit znova, protože fakt je to jako dobrý, je to dobrý. Já vždycky si představuju, co se uvnitř těch hodin jako děje každou tu minutu. Dobrý, tak na to jsem zvědavý, jak to popíšeš. Já tady mám jeden startup z Číny a víc zatím neřeknu, každopádně potřebuju, abyste si nachystali mobilní aplikace a zapojili spousta fantazie, protože už za třeba kolik, za 2 minutky, za 3 minutky to budete potřebovat.
1: Okay, a blíží se k nám 4denní pracovní týden, protože už je hodně, hodně, hodně blízko, takže si řekneme, kde ho teďka dotestovali a jaký to mělo úspěch.
0: Že jo?
1: Ticho buď.
0: Já jsem to, že také, jenom jsem si říkal, sakra, proč jsme pořád pozadu, nejen s platama, ale i s takovýmhle postojem.
1: Tak ty už jsi progresivní vlastně.
0: No, de facto, ale akorát, že já pracuju, akorát pracuji z domova ve čtvrtek, ty pracuješ doma ve středu a v úterý a v pondělí a tak
1: dneska
0: a
1: jenom v
0: pátek. Vidíš to, no, chodíš, takže.
1: Ale tak jako říkal jsem si, že jako trošičku ochutnám a že
0: trošku
1: se vemu ještě
0: leží,
1: na pátek dovolenou.
0: To takhle pořád tady vytahuješ. Tak, pak se taky zastavíme u vašich aut, takže i tady budeme potřebovat vaši fantazii, mobilní aplikaci Rádia Spin a spousta věcí. Tak ať už máte hodního kolegu nebo nějakého zatrpklýho plešouna proti sobě, tak vám přejeme hezký dobrý ráno, ať se vám dobře stává.

0: 7 hodin 11 minut, úterý 2. června, svátek má Jarmil, milí Jarmilové, užijte si váš sváteční den, ať se vám nikdo nesměje a hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody k svátku. Tak, jdeme se podívat na aktuální přehled zpráv. Já tady mám pro vás takovou zprávičku z Číny. Je to čínský startup, který slibuje zařízení, který má pomocí umělé inteligence překládat štěkání a mňoukání do lidské řeči asi z 95% přesností.
1: Jasně.
0: To jsem říkal, to je teda krávovina prostě na entou. Přestože firma svá tvrzení nijak vědecky nedoložila, hlásí už přes 10 000 objednávek. No, mě by to vlastně jako docela zajímalo, jak to jako kontrolovali prostě, jo. Ale stejně jsem si říkal, že jsem tady dneska našel jedno video psa, jo. Já z vás teďka udělám ten čínský přístroj ze všech. Tak, počkej, tam se to ještě nepovedlo, to je takový napůl, to má ještě nožičky. Tak, dobrý. Tak, a teď vám pustím nějaký štěkáníčko, jo. Tak, a vy nám schválně řeknete, co ten pes dělá a co ten pes říká, schválně, jo? Já vám pak můžu říct třeba v příštím vstupu, kde ten pes je a podobně. Takže ty se taky dome soustřeď, já doufám, že jsi to neviděl, to video.
1: No, neukázal jsi mi ho.
0: Neukázal, dobře. No, mohl jsi na něj kliknout v přípravě, ale na to jsi příliš líný chlapec.
1: No,
0: tak, dobře, tak, dobře. Takže helejte se. Zajímá nás, kde je tenhle ten pejsek a co říká. Tamhle Jaruška se hlásí, viď, že by to chtěla ještě jednou, dobře, tak dávej pozor. Tak a uvidíme, jestli jsme lepší než Číňani. Zatím přemýšlejte, nahrávejte a Dominik vám řekne druhou zprávu.
1: V Amsteru mají na letišti, nevím, jak se to čte, ale podle hodiny. Mě třeba jako Schiphol, mají unikátní hodiny, protože místo ciferníku tam běží 12-hodinový video, na kterém se prostřídá tisíc lidí ve frontách a ukazují tak časomíru. Prostě ta fronta se jako v těch 12 hodinách posouvá. No a vteřinovou ručičku tam potom představuje osoba, která běhá dokola toho ciferníku.
0: Takže jako to je super.
1: Bych chtěl rozhodně takhle 12 hodin běhat furt někde jako do kolečka. A
0: jako ještě je to super.
1: Přesně na čas.
0: Já jsem si to říkal jako přesně i loni, nebo kdy to takhle zveřejňovali, ale vypadá to hrozně jako vlastně pěkně. Mně vlastně přijde naprosto super, že třeba je 7 hodin a ty lidi se seběhnou prostě do té fronty a dělají tu sedmičku nebo osmičku a tak jako vlastně mi to přijde docela jako dobrý nápad.
1: Jak vypadá to dobře?
0: Docela bych to bral mít i doma a ještě bych mě bavilo ty lidi třeba zrychlovat a zpomalovat a tak dále.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči.

0: misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutné oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, až ti slzy zmočí.

0: úsměv jako světlo ve tmě. Její zpátek se neproberou.
1: Radio Spin, Roman, Dominik, tohle to byl Mat 213, taky Viktor Kál a taky Mary April, objev roku 2025 v hudebních cenách Anděl, ukázka z nový desky Mata 213. A propos, to byla písnička, kterou jsem si jel normálně v repeatu celý pátek, celou sobotu, celou neděli. Občas jsem to proložil nějakou jinou písničku a pak jsem se k tomu zase jako vrátil. Přijde mi to neskutečně jako dobrý. Přijde mi to prostě skvělý, to kombo tý Mary April do toho prostě takový jako latino, jako dobrý. Tak, tak. Můžete, okay. Můžete klidně nominovat do 100 největších hitů, kdybyste chtěli. za pár minut budete mít šanci. Tak jo, tak jdeme se podívat k tomu našemu pejskovi. Tak já vám pustím, počkat, já pustím nejprve, tohle si zeslabím, protože pejsek bude štěkat do druhé stopy a Petr ho bude rovnou překládat. Takže prosím, simultánní překlad teď.
2: Čau, kluci, tady Petr, tak to je úplně jasný, je tam slyšet taková ta ozvěna, pejsek je v předsíni a už se těší a říká, vem to vodítko, pojď už ven, kde seš, vem to vodítko, pojď ven.
1: Tak, vem to vodítko, pojď ven, OK, to říká Petr. Ty jsi tam přidával Davida?
3: Já jsem přidával Davida.
1: OK, tak pojďme zkusit teda Davida.
4: Čau, tady David, hele, já si myslím, že ten pesan v Číně štěká, že nedávejte mě do Číny,
1: No tak vidíte, tak jste se netrefili, někdo ten pes normálně řve na zahradě na nějakýho prostě chlapíka, který jde kolem toho, takže skutečně bychom to potřebovali, protože podle takovýhleho vanavý štěkotu se prostě nedá učit nic, ale stejně mi za fakt zajímalo, jako jestli to funguje nebo ne, ale bylo by to teda hustý.
3: Já si myslím, že to nemůže fungovat prostě.
1: Ne, hlavně
3: já nevím, jako podle mě to nejde ani jako to rozklíčovat. Takže asi rozklíčuješ jako podle kňourání, jestli ten pes má hlad nebo jestli ho něco bolí, ale jako štěkota si podle mě nedáš.
1: No mně to přijde prostě krávovina. Tak to jsem chtěl jako říct, ale vlastně by to bylo asi užitečný. Hlavně by bylo zajímavý, jestli by ty, mě by zajímalo, jestli ty psy, když by se bavili třeba mezi sebou, tak jestli by pomlouvali třeba toho pánička. Nebo jestli by byli pořád tak strašně jako loajální. Rozumíš?
3: Jako, že by to bylo jako, když přijdeš do večerky.
1: No, třeba. Tak jo, tak teď si dáme jeden track, no a hned potom otevřeme naše druhý dnešní téma, který by vás mohlo snad jako bavit. Teďka tady máme pro vás track, který jsem slyšel, já nevím, snad na konci základní školy, nebo někdy na střední. A to bylo fakt jako dobrý.
3: Počkej, David Geta. Ty na konci základní školy.
1: No, nebo na střední, nebo něco takovýhleho.

0: Ten čas tak rychle letí, že teď, když jsem se podíval, že to není moje základní škola, ale vysoká škola, no tak to nevadí a Dominik zjistil, že při tyhle ty písnice chodil do školky. Ale přesto si ji pamatuješ, to je vlastně docela jako zajímavý.
1: Jako pamatuju, tak je to hit, který neumírá. No, já si myslím, že to, se hraje jako furt někde.
0: Je to velký hit prostě, no. Co jste dělávali ve školce?
1: Hráli jsme si.
0: Hráli jste si. My jsme chodili do školky a byla ještě černobílá televize a tam vždycky každou středu v 11 hodin dopoledne běžela Sanitka, což byl takový jako český seriál z nemocničního prostředí a ze záchranky. A tam začíná jako znělka. My jsme byli malí děti, že jo, v té školce. A teďka jsme tam seděli před tou, protože ty učitelky se na to chtěli koukat. Mm-hmm. Tak ty tam vždycky seděli před tou televizí, koukali na tu znělku té Sanitky. Mě tam vždycky děsil začátek toho seriálu, kdy to začíná tak, že prostě každou chvíli umírá člověk a tam taková babka prostě klekne hlavou prostě o rameno nebo se rodí a záběr na to mimino, tak to je takový moje trauma ze školky.
1: Jako ideální na to pouštět tady ten seriál, kde tam ve školce.
0: Báby tam prostě určitě vyhulovali někde, čuměli prostě na drama se Zlatou Adamovskou, já nevím, s kým, s Jaromírem Hanzlíkem, aby jsme to vůbec nechápali, čuměli jsme na to s něma, jenom jsme si zpívali Můj čas je pouhopouhé pro ponětí.
1: Já jsem miloval chození do školky, nebo hlavně ty poobědovej ducík.
0: No v té době mě to vadilo. Boží. To mě vždycky vadilo, vždycky mě to štvalo, když nám tam četli ty divný pohádky, ale teď bych uvítal, kdybychom si mohli po obědě dát 20.
1: Já si myslím, že bychom mohli něco takového navrhnout.
0: Tak. Někdo mi říkal, že tady v baráku snad je nějaká jako kancelář, kde jsou prostě, kde je postel, ale ještě jsem ji nenašel. Tak.
1: Ale slyšel jsem něco takového.
0: No, já jsem taky slyšel právě. Ale ono někdy se některé věci jenom říkají a dobře se nesou, protože jsou pozitivní a třeba nejsou ani pravda. Tak, pojďme k tématu číslo 1. Tak ty máš auto, viď?
1: No jasně, že.
0: Já mám taky auto. Máš rád svoje auto?
1: No, miluju svoje auto.
0: Miluji svoje auto. Když miluješ svoje auto, má to tvoje auto nějaký jméno?
1: Tohle to má svoje vlastní jméno, je to Karin.
0: Karin? Ale se podívejme. Karin, dobře, proč Karin? Jak ti napadlo, že to bude Karin?
1: Mně se hrozně líbilo, že můžeš říct, jako, že to tak jako zavrní, že to je jako Karin.
0: Karin.
1: Karin.
0: Ok, dobře. A povídáte si takhle spolu s Karin?
1: Jako nepovídáme si, ale občas ji jako pochválím.
0: Za co třeba?
1: Jako třeba, že to dobrzdila.
0: Tak mi to předveď, jak to probíhá ten dialog.
1: No, prostě jako
0: sedíš v autě, Karin zabrzdí.
1: Karin zabrzdí, protože ona má vlastně jako i ten senzor, že jo, na to, že ti kolikrát jako zachrání prostě předek, takže kolikrát, když mi to jako pípne a přibrzdíme, to řeknu, že šikovná holka, hezky si se zachránila, dobrá, seš prostě poplácám jí po volantu a jedeme dál.
0: Jo, já teda moje auto nemá jméno, ale taky se s ním jako někdy povídám a vlastně jenom jako třeba když se od někud vrátím a je zima a vím, že sněží, říkám, ježíš chudáku, teďka tady teda musíš být v tom mrazu, tak se měj, čau. A to je
1: já jdu do tepla.
0: Já jdu do tepla, tak to je tak jako vrchol mýho povídání si s autem. Takže by nás zajímalo několik věcí. Za prvý, jestli vaše auto má jméno, to je prostě věc číslo jedna, a jestli si s ním povídáte a o čem si s vaším autem povídáte. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, zatím přemýšlejte, dávejte nám vědět buď přes mobilní aplikaci Rádia Spin nebo přes telefon 210 32 30 30, protože to si myslím, že je poměrně zajímavý téma. No a kromě jiného taky přemýšlejte třeba o tom, jakou pecku byste rádi nominovali do stovky největších CZSK hitů.
2: Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo

0: hledá 100 největších hitů klasického hip-hopu a do nominace přidává další.
1: A přejeme hezký dobrý ráno, hledáme 100 největších hitů CZSK scény. Je to největší československý žebříček, který pro vás Radio Spin nachystalo na konec školního roku 2025-2026 a vy tak můžete rozhodnout o trecích, který se teďka v tuhletu chvíli teprve do toho žebříčku dostanou. A musím říct, že s nominacema jsme začali včera ráno a jeden z prvních tracků byl Vladimír 518 Orion a Tox, track, který se jmenuje Smíchov újezd, pak se nám tady začaly objevovat Izové, Gufrau, Rest, Vec, Protiva, Separ, Bowwave, Refuse, PSA a Praha, Orion Territorium, koukám tady na H1.6 a podobně. Těch nahrávek, které tady máme od vás už nachystaných, je spousta a spousta. Takže pokud teďka v tuhletu chvíli chcete nějakým způsobem přispět do našeho žebříčku, tak pošlete voiceovku nebo cinkněte na 210 32 30 30. Která nominace třeba tebe zatím překvapila?
2: Nevím, úplně se překvapila, spíš mám nominace, které mě teda hodně potěšily. Mezi nima třeba Indy a Večmi 3, to si myslím, okay, že je track, který tam jako nesmí chybět. Chaos a Vodopády, to si myslím, že je naprostá legenda, která by neměla chybět v těchto těch 100 CZSK trecích, ale mezi nima třeba taky jako slovenský kontrafakti a taky jejich éra.
1: Já tady musím říct, že jsem trošku zklamaný, že tady je málo PSH, mám takový pocit, že PSH tam jsou zatím tuhle tu chvíli jedenkrát s Prahou, takže byl bych rád, kdyby se tam ocitl třeba i nějaký jiný track, ale samozřejmě je to na vašem vkusu. Tak, dobré ráno, kdo je právě teďka na drátě, haló?
3: Dobré ráno, pánové, tady Pavel.
1: Nazdar, Pavle. Tak, jaký song budeme připisovat do našeho žebříčku a proč případně?
3: Hele, zeptám se, máte tam už Indiavič a Léto?
1: Mám takový pocit, že nemáme, ale i kdybychom ho měli, tak ho klidně připíšeme, protože o tom, jestli se to dostane do žebříčku nebo ne, bude rozhodovat i počet těch nominací, protože těch okýnek, který tady máme, je rozhodně víc než 100, takže píšeme Indy, Vič, Léto, přidáváme Pavla a budeme držet palce.
3: A pak mě ještě, pardon, pak mě ještě napadá Orion na pláži, to jsou prostě letní songy jako vyšitý.
1: Na pláži, Orion, taky Pavel. Tak jo, Pavle, děkujeme ti za telefon, přejeme krásný den a měj se dobře, ahoj.
3: Mějte se, čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na tady, to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, kde se bourá v tuhleto chvíli v Ostravě, tam určitě pozor v ulici Místecká. No a co se dálnic týče, tak jsem tady taky zahlídnul jeden crash, a to na D1 na příjezdu do Brna, takže tam určitě taky jezdíte opatrně.
1: A jdeme se taky podívat do Prahy, aby vám to nebylo líto. V Praze teď momentálně klidnější situace než kdykoliv jindy, což je vlastně docela jakoby sympatický. Nejsou tu teď hlášeny žádný větší kolony, kromě míst, kde jste na ně zvyklí, to znamená Pražský okruh, Jižní spojka, Průmyslová nebo případně Kbelská. Na Jižní spojce se navíc ještě teďka v tuhletu chvíli bourá a měla by to být zatím jediná bouračka v Praze.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Československý underground. Listen. Rádio Spin. Kuner. 242.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Hezký dobrý ráno, 7.37, Roman a taky Dominik, Jarmil má svůj svátek, no a my řešíme, jestli si někdy povídáte s vaším autem, jestli vašemu autu dáváte třeba případně jméno a co s tím autem jako řešíte, když s ním řešíte, tak víme, že Dominik je dobrák, že vždycky, když to Karin ubrzdí, tak řekne hodná Karin, tak nějak se říkal, ne?
1: Tak, jo, Karin.
0: Karin, takový prostě, bej teda božka, tak mi to až jako líto, že mluvíš takhle sexisticky na Karin, ale...
1: A tak Karin mám v životě díl než Božku, tam si to můžu dovolit.
0: Tam to může, ta to musí pochopit, ok, dobře. Tak jo.

0: auto, tak to je Amos. To je podle toho, jak jsme ho koupili, tak v ten den svátek měl Amos. A pracovní, tak to je Iveta, to je jako Iveko. A k tý promlouvám každý den a říkám, Ivetko, Ivetko, dovez mě dneska hlavně domů a nikde
1: mě ne. Ježiš, tak to je skvělý, tak to je skvělý. Tak ještě tady máme jednu promluvu k autu, ta je aktuální.
2: Teďko jsem 200 km daleko od baráku, od Prahy a svítíme tady, zkontroluji hladinu oleje. A já mu jako říkám, hele kámo, to bude, se prostě vydržet ještě hodinu, aspoň dvě. Jak já dělám nalezu, jako 3 litry, ale není problém, jako, ale prostě budeš muset vydržet, kamaráde, jestli mi zaklekneš tady, tak budu pěkně to...
3: To je tohle, to já vždycky dělám, skvělý. Když mi cinkne hladový bok, vždycky ty máš hladík, no tak vydrž.
1: Tak už je benzín.
3: Jo, jo, jo.
1: Fakt to.
3: Vždycky říkám, tak ještě 20 kiláčků.
1: Tak to asi vždycky říkám, ježiši maria, zase budu muset tankovat.
3: Jo, vždycky říkám, zase další prachy, ty
1: tak
3: vole.
1: To je prostě hrozný. Ale musím teda říct, že mě to baví, ty vaše promluvy k autu. Zatím v tuhle tu chvíli, kdybych měl vybrat jako favorita, tak je to David a Bejček a Kočka. Jako Bejček a Kočka mě hrozně baví. Tak jo, tak nám dávejte ještě vědět, 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, jaký dáváte jména autům, případně o čem si s nima povídáte, nebo to předvěte jako David, jak si s nima povídáte. It's okay, okay.

0: Rádio Spin, Roman, taky Dominik. Dnešní téma, povídáte si s autem a vaše automéno. Řekněte to nám, my to propálíme dál, protože hodně z vás si povídá s autem, hodně z vás má pro svoje automéno, třeba Pajky má doma, v práci má Ivetu a doma má Amose, podle toho, kdy to auto mělo svátek. Já se musím podívat, jaký bych dal svýmu automéno, kdybych
1: se překvapuje, že ještě nemáš jako pojmenovaný své auto. Jak máš dlouho své auto?
0: Dlouho.
1: A žádný jsi neměl pojmenovaný
0: ne.
1: Ještě? Ne, jo. Mm-mm. Jsi měl třeba první auto, tak to byla růžena.
0: Fakt to?
1: Růžena, i když nebyla růžová.
0: A proč růžena?
1: To přišlo takový jako vtipný jméno. Prostě
0: růžena,
1: jako
0: taková, my jsme měli tetu růžu, ta napadala na jednu nohu. Byla taková strašně zlá a říkalo se o ní, že jí bije její manžel.
1: Aha.
0: Tak růžena bych teda nikdy nedal. Bydlela v Přelouči a měla takovýho krysaříka, který strašně štěkal. A vždycky to měla takový špinavý lino doma a já se tam vždycky bál. Takže to je asociace první, která mi naskočí, když se řekne růžena. No dobře, no tak pojďme zpátky, že růžena. A nevíš teda proč, jo?
1: Jenom tak to bylo prostě jako random nápad. Já jsem jí dokonce koupil i takovou jako fejkovou SPZ-ku za okýnko, kde prostě bylo
0: růžena.
1: Jenom jako růžena.
0: Ok, dobře.
1: Bo růženka.
0: Růženka dokonce, tak asi pořád někde chcípala. Tak,
1: jako pak už jel, no.
0: Pojďme za Petrem a jeho příběhem.
2: Čau Romane, tady Petr. Tak já svoje duály v autáku mám, ale jinak si s ním povídám, já ho hladím a když už se vracíme zpátky na firmu, říkám, je, ty potřebuješ napapat a potom dáme myčku, to tě podrben na zádičkách, hele, to si užiješ, takže já jsem úplně blázen.
0: To je dobrý, to je hezký, to mi přijde takový jako velmi citlivý, ne?
1: Jako, když seš tomu auto citlivý, tak já si myslím, že ono ti to vrátí, jako.
0: Ježišmarja, to věc, pro boha. Rádio Spin, halo, kdo tam?
3: Ahoj, tady je u telefonu Míra.
0: Nazdar Míro, tak jak říkáš svým auto, jestli říkáš?
3: No, tak já mám oktávku jedničkou a říkám jí, že to je moje ovečka.
0: Ovečka?
1: Ovečka, no, tak
0: máš, má ovečko, dávno, to je hezký. Hele, a proč ovečka, jak tě napadla ovečka?
3: No tak oktávka, tak jako ovečka.
0: Jo,
3: tak
0: jasně.
3: Jsem říkal, takže tak, no.
0: Okay. A povídáte si takhle s ovečkou spolu někdy?
3: A tak někdy, no, že mě zlobí, že už je to stará babička, ale že mě vždycky dostala z vodu.

0: A do bodu B a je tak v pořádku, no. Tak někdy taky řeknu, že je dobrá bábička, no.
1: Bábička, to znamená, ty jsi z Vysočiny?
0: No.
1: Že jo, že jsi z Vysočiny,
0: protože... Ne, nejsem.
1: Ne, tam se používá bábička právě. No. Já vždycky, když jsem přijel od bábičky takhle z prázdniny, tak jsem mi pak smáli ve škole, že mluvím jak tatar.
0: No tak.
1: Tak jo, tak děkujeme za sdílení, pozdravujeme tebe i tvoji ovečku a přejeme krásný ráno. Čau, ahoj.
0: Taky, ahoj. Ahoj, ahoj.

0: 7 hodin 47 minut, Radio Spin, Roman a taky Dominik, ať se vám hezky vstává, dneska nás čeká hezký takový preletní den, to znamená, že budou teploty okolo 23 stupňů, mělo by svítit sluníčko a někdy kolem 9. večer by mělo začít pršet, tak.
1: A bude pršet asi zítra, co?
0: Jo, zítřek má být fakt takový úplně.
1: Ale to asi tenhle ten týden bude takový na střídečku, že bude jeden den pršet, druhý den sluníčko.
0: Potřebujeme
1: jeden
0: vodu, den pršet, druhý den sluníčko. No, tak potřebujeme pít a potřebujeme doplnit nějaký potoky a řeky a tak dál, tak se na to nesmíme zlobit, no. Jako já proto pochopení nemám, já bych radši jako permanentní horko, ale to se nedá nic dělat. Jako chápu, že radši ať chvilku prší a můžu si z kohoutku natočit vodu, než prostě, aby...
1: Že by si měl řízeň, chápu.
0: Že bych měl řízeň. Tak, jdeme se podívat ještě na další vaše příběhy. Máme tady třeba Vítka, tak Vítku, povídej. Ne, tak to není Vítek, tak dobře, tak tady je Vítek.
2: Čau, spineři. Já teda nevím, jestli to nezaznělo, ale když jedu autem a vyberu nějakou díru, tak se autíčku hezky omlouvám.
0: Jo, tak to já dělám taky.
1: To taky, no.
0: To já taky, promiň, to jsem ale necita třeba.
1: Pohledění nebo nějaký... po tom volantu to nebo teda, posedačce.
0: To já ne, teda, úplně na ten volant. Představím.
1: Tak je to první věc, kterou držím, ne? Tak jako občas to takhle ne, šáhnu na tu sedačku vedle, říkám, dobrý, poplácám.
0: Dominiček, uchláček, dobře. Tak to já nehladím teda, jenom řeknu, ježiš, promiň, to jsem ale debil. Oh, to, teď mi to ulítlo. Tak, jdeme za Ronem a jeho auto příběhem.
3: Dobré ráno, spineři, dobré ráno, kluci, ale co se týče toho auta, tak mám teď dvojkovou oktávku v tom bíku a říkám jí Octopus. A předně jsem měl auto v Lanči, Kapu, a tý jsem říkal zase bludní Holanděl. A klasický takový ty řeči, no, ježiši, hladový oko, tak jedem na benzínku, ježiši, hladinka olej, výměna olej, tak se chytám jenom za hlavu, ale už zase?
0: Tak. To mám, Rony, úplně stejně, ale teda musím říct, že bludnej Holanděn mi přijde docela dobrý.
1: To je asi nejoriginálnější jméno, co jsme tady dneska slyšeli.
0: Jo, to je docela dobrý. Tak kdyby vás k tomu ještě něco napadlo, tak určitě řekněte 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. My do osmičky se za pár minut budeme věnovat mashupu, taky by měl dorazit Maty, Spin komisař Rap, který dneska vyrazí na svůj tour republikou, tak se s ním popovídáme a v další hodině otevřeme pak nějaký další témata.

0: Spin komisař rap v ulicích republiky.
1: Později než obvykle, ale přece, Maty ve studiu, Maty, přejeme ti dobrý ráno.
2: Hezký ráno i vám.
1: Tak, jak se ti jelo? Tím můžeme asi začít?
2: No hello, jelo se mi hrozně. Mm-hmm. Jakoby bydlím v Ujezdě nad Lese a každý, kdo tam tude projíždí každý ráno, tak asi ví, že do Běchovic to někde bývá peklo a dneska to peklo bylo dvojnásobný.
1: A tak to nezávidíme. Takže vyhněte se Běchovicím. Maty, my tě dneska pošleme za chviličku už na cestu, protože tě čeká docela dlouhá cesta, řekl bych.
2: Nebo vlastně ne? Jo, není to tak dlouhý jako minule.
1: Aha, dobře.
2: Ale vlastně, no, nějakou dobu na té dálnici strávím, no.
1: Dobře, tak jo, takže Maty pojede po dálnici, to je nápověda číslo jedna. Po jaký dálnici pojedu?
2: Pojedu po dálnici šest? Číslo 8.
1: 8.
2: No, takže pojedu kolem Vltavy,
1: okay.
2: Ale pozor, pojedu kolem Vltavy, ale dojedu na místo, kterým protýká Labe.
1: OK, dobře. Okay. To znamená, že ty zase jedeš do Mělníka?
2: Ne, do Mělníka tentokrát se tam nebude vlívat Vltava, nebo nebude tam soutok, ale bude tam pouze řeka.
1: Bude tam pouze Labe,
2: pouze Labe.
1: Dobře. No a řekneš nám ještě něco, zatím teda víme D8 a Labe.
2: Mhm, pojedu kolem jako podle mě docela hezkých míst, třeba takový minu, takový Veltrusy, zámeček Veltrusy.
1: Dobře.
2: Moc hezká věc. Potom přemýšlím, co mám prozradit a neprozradit, jestli mám prozradit, kde bude třeba stát.
1: Tak možná, to bys možná mohl říct, ne?
3: Zatím to smrdí Ústím třeba.
1: No to jo, to by mohlo být.
2: No uvidíme, jestli se tam dostanu.
1: Aha, takže možná to nebude Ústí, sakra, ty jsi dneska tajemný. Dobře, takže všichni, kdo jste se registrovali na program zavináč radiospin.cz, bydlíte poblíž D8, víte, že vaší obcí nebo městem teče Labe, tak buďte ready, protože je možné, že se Maty u vás zastaví, ale mohl by si teda říct, kde máš v plánu udělat tu zastávku?
2: Jo. Jak jsme říkali, pojedu po D8 a konkrétně se zastavím na 5. kilometru.
1: Na 5.
2: ve směru
1: kilometru?
2: Na Teplice.
1: Okay.
2: Měla by to být Břežanská 89.
1: Okay.
2: Takže tam zhruba, já počítám tak za půl hodiny, 40 minut, bych se tam zhruba měl nacházet, takže určitě poslouchejte a byste mě tam našli.
1: Takže doražte za Matym na jeho coffee pauzu, na jeho coffee break, nechte si zahrát písničku na přání, pozdravte někoho do rádia a třeba získejte nějaký merch rádia Spin. No,
2: a nebo kupte kafe.
1: Nebo kupte Matymu kafe, protože Matymu tady nikdo kafe nezaplatí. Tak jo, Maty, přejeme ti šťastnou cestu a budeme se těšit, že se v průběhu rána ještě dozvíme tvoji cílovou destinaci.
2: Jasný.
1: Ať se ti dobře jede.
2: Tak já vyrážím.
1: Ahoj, ahoj. Spin ráno. Mashup. Tak, Maty vyráží na cestu, no a my tady máme dnešní mashup, tak nám ho pojďme představit.
3: Dnešní mashup je taková všeho chuť, je tam trošička nostalgie. Kromě nostalgie je tam ale potom třeba taky i komediální záležitost.
1: OK, dobře, nostalgie a komedie, tak to může být podle mě ruku v ruce. Tak, kolik si myslíš, že typnu věcí?
3: No,
1: nic.
3: U tebe jednu.
1: Jednu jenom? Ty vole.
3: Víc neznáš, Romane.
1: Fakt jo?
3: Ne. Ty určitě ne.
1: Ježiši, tak to bude prostě nějaký Star Wars tam budou nebo něco. No tak dobře, tak jdeme to pustit.
4: Ahoj, medvíce. A tohle je můj Brookberry. A dnes si půjdeme koupit novej skut.
1: Tak já bych řekl, že jsem zatím nepoznal vůbec nic.
3: Ne jo.
1: Ne no.
3: Tak možná, že na to jednu jsi ještě mladý, no.
1: Dobře, tak ještě jednou.
4: Ahoj, medvíce. A tohle je můj Brookberry. A dnes si půjdeme koupit novej skut.
1: Ale musím teda říct, že jsi to smíchal jako pěkně, protože dobrý úplně co? To jako ladí uším to poslouchat. Maty, poznal jsi tam něco? Neříkej, pokud jsi poznal, tak neříkej co, jenom řekni poznal, nepoznal.
2: Jako něco mi tam něco říká, ale upřímně, že bych jako věděl.
1: Nevíš.
2: Tak to ne.
1: Tak to jsem rád.
3: Že tam uším ladí hlavně jedna jako záležitost, kterou si myslím, že všichni naprosto milujeme.
1: Záležitosti. Tak helejte se, 210, 32, 30, pojďte se do toho ponořit, ať aspoň něco odhlíme do osmičky.

0: Spin ráno. Mashup.
1: A hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin. My pokračujeme ve dnešním mashupu, do kterého zatím nemáme žádný správný tip.
2: No, protože to je podle mě jeden z nejtěžších mashupů světa. Jako skutečně já jsem tam nerozklíčoval vůbec nic, protože vždycky tam byla taková jistota typu zítra to roztočíme drahoušku a dneska nic podobného tam není. Tak pojďte se do toho společně se mnou znova zaposlouchat.
3: Ahoj, medvíce. A tohle je můj Blueberry. Adres si můžeme koupit novej skut.
2: Musíme koupit nový skútr, nevím, kde se říká, musíme koupit nový skútr, prostě, nevím, fakt nevím.
1: Ale tak jako třeba to někdo bude vědět.
2: Na mě to působí vždycky, když nějaká televize dělá třeba, nevím, takový ten program, co uvidíte o prázdninách, tak takovýhle prostě jako brutální mashup, kde přes sebe hraje prostě spousta jako věcí a mě se to vždycky líbí a baví, ale nevím, tak ještě jednou.
3: Ahoj, medvíce, a tohle je můj Blueberry. Adres si můžeme koupit nový skútr.
1: Normálně já ti tomu něco řeknu.
2: No?
1: Chtěl jsi to, máš to.
2: No teď to je v pohodě, no. Já jsem si úplně v pohodě, nemusíš být hnedka hysterický.
1: Nejsem
2: já nejsem tvoje partnerka, rozumíš, abys tady na mě takhle vyjížděl prostě a léčil se na mě nějaký svoje mindráky. Tak je to takhle, já chci jenom říct, že to zní dobře.
1: To je v pohodě.
2: Jako to fakt jako zní strašně
1: dobře.
2: Já
1: vím, že to zní dobře.
2: Akorát je možný, že to tady s náma nějakou dobu pobude. Tak helejte se, snažte se, my vám zatím řekneme, jaký bude počasí nebo jaký je počasí právě teď.
1: Počasí právě teď je 16 stupňů a venku polojasno.
2: To je jako skvělý, no. To je fakt jako dobrý.
1: Ale je super na druhý červen.
2: Jako mě to přijde fajn.
1: Jo.
2: Jako tak ranní teploty 16 stupňů, teď to je prostě úplně ideál, co bys chtěl víc.
1: Dobře, 20.
2: Jsi taky prostě divnej. Tak 24 stupňů dnešní odpolední teploty, dneska by nemělo pršet až v 9 večer. Zítra to bude, jestli je Dominik nešťastný dneska, tak zítra bude ještě nešťastnější. Zítra teploty kolem 18-19 stupňů a bude pršet všude.
0: Spin Radio.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.

0: Hezký dobrý ráno, 8 hodin 12 minut, Roman a taky Dominik, co nás čeká v této hodině, tak určitě pravda nebo lež, taky se spojíme s Matym, taky budeme přidávat další nominace do 100 největších CZSK hitů všech dob, takže pokud už teďka třeba víte, co byste chtěli přidat, tak přidejte, ale taky bychom měli nějakým způsobem důstojně odejít z dnešního tématu vy a auto spolu a chutně, jestli mu dáváte jména, jestli si s ním povídáte a o čem. Kdybych to měl zrekapitulovat, tak bych řekl, že jména jsou docela jakoby častý. Za mě nejkrásnější jméno pro auto je Bejček. Davidův Bejček a Davidová motorka Kočka, to mi přijde dobrý. Taky se mi líbí Pajkyho Ivetka, to teda je taky docela jako fajn. A taky se mi líbí, že prostě Dominik, když jede, tak prostě už tu máš hlodík, nebo když přijede díru, tak říká promiň, a to říká i moje, no. Vídek a tak dál. Líbí se mi, že Petr se před chviličkou rozčílil, když jsem řekl, že auto je jenom auto a že nemá prostě duši.
1: Romane, to, co jsi říkal před chvilkou, že auto je věc, to není věc, auto má duši, když jsi v něm před celý den, 8-10 hodin, to auto má duši. A já s tím svým ušákem za těch pár let, už mám najeto po Praze po okolí 360 000 a vkusně veze chlapec.
0: To je hezký. Tak je krásný ráno. No a musím říct, že tečku za tímhle tím příběhem asi udělá teďka Dominik, který našel opravdu jakoby bizarní příběh, který podle mě během pár měsíců se může třeba přenést i někam do kostela nebo na radnici.
2: Je to možný, protože existuje týpek, který má vlastně jako velice rád svoje auto, ale až do takový podoby, že s tím udržuje intimní vztah. Je o tom dokonce dokument, kdy týpek prostě tam vysvětluje o tom, jak se mu to auto líbí a jsou tam záběry toho, jak se s tím autem líbá, mazlí, sedí vedle něj na vyhlídce a vlastně jako je to hezký.
0: Spali spolu třeba taky?
2: Tak vejfuk to má.
0: To je vlastně pravda. Takže vlastně technicky to reálně je. Je to teda trošku jakoby moc, na druhou stranu se dokážu představit, že tady tenhle týpek, my k vám přijedeme o víkendu na návštěvu.
2: Doufám, že máte velký gauč.
0: Doufám, že máte velký gauč. Pro Mirečka nachystejte hodně benzínu. A já si dám prostě skleničku a zůstanem u vás přes noc.

0: 8 hodin, 16 minut, Radio Spin, Roman a taky Dominik, hezky si pěkně protáhněte, jestli prostě jste takový celý jaký skoprnělý dneska, protože to může krásně jako pomoct tomu, abyste se cítili líp. Tak.
1: Je to tak, já bych chtěl říct, že Roman, když se protahuje, tak o tom ví celá Prima.
0: To je pravda, celý barák, prostě všechny rádia, všechny televize, prostě já se protáhnu a všichni mají pocit, že v místnosti se objevil drak. Tak jdeme se podívat na další aktuální přehled zpráv. Tak co tebe zaujalo, Dominiku?
1: Zaujalo to, že my už víme, že existuje něco, čemu se říká holandský týden, ty jsi to vlastně jako povýšil, takže prostě jako chodíš od pondělí do čtvrtka do práce, což je
0: já
1: vlastně...
0: chodím normálně, jenom to chci říct, že pracuju normálně 5 dnů v týdnu, ty osle. Teď jsem měl 2 dny volno a byly to druhý 2 dny volno v tomhletom roce.
1: Teď jsi měl takový český týden.
0: Tak, teď jsem měl normální prostě pracovní týden a měl jsem za ten rok 4 dny volno, bych rád jenom řekl, takže si nech tady tyhle ty debilní poznámky a pojďme se vrátit zpátky k tématu.
1: A tak se nerozčiluj na mě.
0: No, protože mluvíš nesmysly.
1: No, dobře.
0: Tak.
1: Tak každopádně v Holandsku tenhle ten týden má jako úspěch a tak se Němci...
0: Počkej, takže to nebylo Německo.
1: Aha. No počkej, Němci se inspirovali Aha. od Holandska a 45 organizací v Německu otestovalo tenhle ten víkend, tenhle ten týden.
0: To není to. Moc, 45.
1: 45 není moc, otázkou je, jak jsou ty organizace velký, každopádně testovali to půl roku a ten průzkum ukázal, že 73% z těch 45 organizací chce vlastně tenhle ten pracovní týden, nebo zkrácený pracovní týden držet dál, což mi přijde super, že už to je takhle jako hnedka za hranicema a věřím tomu, že už bychom to mohli brzo testovat. I my tady.
0: No to vychází na nějakých 31 organizací, tak doufáme, že to nebyly jenom nějaký malý drobný neziskovky, že to byly nějaký větší průmyslový podniky. Jako mě to vlastně taky přijde sympatický. A hlavně s tím, jak bude nastupovat čím dál tím víc umělá inteligence, tak je docela možný, že pro spousta profesí ta práce jakoby nebude, takže stejně spousta firm k něčemu podobnému bude muset se nějakým způsobem uchýlit. A musím říct, že jako 4denní pracovní týden je fakt jakoby sympatický. Dokonce si myslím, že by vůbec nebylo špatný, kdyby to bylo pondělí, úterý, středa volná, čtvrtek, pátek, volný sobota. To neděle. A ty jsi zase línej peciva, ale ty stejně jenom ležíš u televize.
1: Ne tak dobrý, když máš jako jedno. Všechny 3 dny po sobě.
0: No jasně, všechny 3 dny, nebo třeba celých 7 dní bys mohl mít volno.
1: Jako mohl, no. Nebo třeba jako 5 dní volno a 2 bych mohl chodit do práce.
0: Jasně, jasně, dobře. Tak já jsem chtěl říct jenom jednu věc, kdybyste chtěli bydlet v baráku po někom slavným, tak Dara Rollins se rozhodla prodat svůj dům v Tuchoměřicích. Ten začala stavět ještě s Rytmusem, když spolu byli, pak všichni víte, že to prostě nedopadlo. Tak ten barák vypadá moc pěkně. Dokonce jsem koukal někde, kolik to stojí, ale to teďka vlastně jakoby nevím, ale můžete se na to podívat. Je to hezký barák a ještě s příběhem budete moc všem říkat, tady bydlívala Dara. Chtěl bys barák podaře?
1: Tak jako zadarmo, jo?

0: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
1: 8 hodin 22 minut, Maty na drátě v tuhletu chvíli. Maty, přejeme dobrý ráno, tak kde pak se nacházíš?
2: Krásný ráno, nacházím se momentálně teď ještě v Praze a za chvilku budu už vyjíždět na D8, na který budu stavět na benzínce, kde mě můžou spinneři najít a je můžu rozdat nějaký merch, můžou mi koupit kávičku a tak.
1: To je krásně, jak se o tom Maty říká. Dobře, takže prosím vás pěkně, kupte Matymu kávičku. Maty, jakou máš rád kávičku? Máš rád takovou tu klasicky černou, turka, máš rád cappuccino, máš rád latte, máš rád cold brew, co máš rád za kávu?
2: Hele, upřímně, já jsem v tomhle tom absolutně nevybíravý, takže hele, já mám rád klidně toho turka, já mám rád vlastně úplně cokoliv. Takže...
1: Dobře, takže dálnice D8, 5. kilometr ve směru od Prahy pryč,
2: jo.
1: Tam budeš teda za jak dlouho přibližně?
2: Hele, budu tam cca za 25 minut, to znamená ve 3/4 a budu tam stavět cca do 9:45.
1: Dobře. Tak jo, tak jděte hledat Matyho. Co to bude vlastně za benzínku? Bude to molka?
2: Hele, má to být molka, je to u Klíčan, ještě aby spinneři věděli.
1: Dobře. Tak jo, takže Maty, Klíčany, přibližně za nějakých 25 minut. Držíme ti palce, ať ti někdo koupí kafe. No a ať si užij svoji tankovací pauzu a můžeš pak pokračovat dál po D8 a uvidíme, kam až všude dneska dorazíš a kde rozdáš Tigry. Tak se měj dobře, ahoj.
2: Díky moc, zatím čau.
0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
3: Dneska Pravda nebo lež bude opět tematická.
1: OK.
3: A bude to o autech, takže si myslím, že to bude něco.
1: Já tě normálně podezírám, že ty už se prostě nepřipravuješ doma, ty se prostě připravuješ až tady, když se vyhodí téma.
3: No to vůbec, já jsem věděl, že dneska se budeme bavit o autech, tak jsem to připravil podle
1: dobře,
3: toho,
1: dobře,
3: že
1: dobře, dobře. Tak
3: logicky.
1: Teda... Jasně, logicky. Tak ty mě bavíš, dobře. Tak, ale auta je vlastně hodně široký termín, tak mi
3: zkus říct. Dobře, bude to hodně o dopravě, o řidičských mýtech.
1: Dobře. O řidičských mýtech, tak to jsem zvědavý, protože já jsem takový netechnický typ, tak se možná dneska chytím na špek, ale nerad bych se chytil na špek. Takže potřebujeme někoho, ať už je to kluk nebo dívka, kdo nám teďka cinkne na 230-32-30-30 a pomůže mi teda porazit Dominika v pravdě nebo lži.
3: No.

0: nebo lež.
1: Roman, Dominik, no a dnešním pomocníkem dohody pravda nebo lež je Honza. Honzo, dobré ráno. Slyšíme
2: Honza,
1: se?
2: Honza.
1: Tak, Honzo.
3: Slyšíme se.
1: Ahoj, ahoj, tak dobrý.
3: Čau, ahoj.
1: Tak Jeníku, jak moc jsi zdatný v různých, jak jsi říkal, nepravdách o autech?
3: Hele, nevyznám se nějak v motorech, ale auta úplně zbožňuju, je to jeden z koníčků, tak snad se úplně nestrapním.
1: No tak jo, tak dobrý, tak jdeme na to, snad si to neskazíme. Jdeme.
2: Motory můžu říct, že vás tam dneska nečekají, ale prvního předchůdce Blinkru, tak nevymyslela žádná automobilka, ale byla to random herečka.
1: Ježiš, jak vypadal takový předchůdce Blinkru, teda to mi řekni.
2: No to ti můžu říct, protože to nebyl blinker jako blinker, ale byl to takový ukazatel. Jakože když jsi zmáčkl
1: jako tlačítko, nějaká třeba.
2: Tak vyskočila jakoby šipečka, okay. Kam jdeš.
1: No tak co říkáš, Honzo?
3: To o tom jsem nikdy neslyšel, hele, to se mi nějak nezdá.
1: Já bych jako se přikláněl k variantě, že v nějakém starém filmu, kde byly takový ty starý auta, bych si dokázal představit, že normálně takovýhle šipky jako byly, takže jenom mi tam nepřijde to, že by to vymyslela nějaká herečka.
3: To je na tom taky divný, za mě je to lež, zkusme lež.
1: Dobře, zkusme lež, takže označme, dámy a pánové, chlapce a děvčátka, lež.
2: S těma starýma autama jste měli pravdu.
1: Že tam byly šipky, že jo?
2: Byly tam šipečky, byl to rok 1914, ale...
1: Ajajajajaj!
2: Byla to herečka.
1: Cože? Cože?
2: Byla to herečka.
1: Takže nemáme pravdu.
2: Nemáš pravdu.
1: Ty vole.
2: No, já se jí předčasně.
1: A co to bylo za herečku?
2: Florence Lawrence. Se jmenovala. Je to zvláštní jméno, ale opravdu existovala.
1: Blbost. Dobrý, tak. To je hustý, ale aspoň máme půl, tak si dáme půl bodík. Za to, že jsme věděli to auto aspoň.
2: Ne.
1: Jo, půl bodík.
2: Ne. Půl bodíky se nehraje vůbec. Jako.
1: Píšu půl bodíky, tak jdeme dál.
2: Když vám v zimě nebo v dešti začne auto dostávat smyk, tak smyk na zadek, ten přetáčivý takový, tak nejlepší je okamžitě dupnout na brzdu.
1: No to ne, ne.
3: Ne. Ne, to je úplně nesmysl. Nejlepší je jenom pustit plyn a nechat to, ať se to srovná.
1: Takže dáváme lež.
2: Lež to je.
1: Uf, tak máme bodík, už máme bodíka půl, Honzo, jsme relativně v pohodě.
2: Tak to jsi v polovině.
1: Tak.
2: Nejlepší je vyšlápnout spojku, nebrzdit a rychle otočit volantem proti směru, kam ti utíká ten zadek.
1: No tak to je krásný, tak to mám radost a jdeme na otázku číslo 3.
2: Přiučil ses?
1: Ne, já jsem to taky věděl. Tak.
2: Nechat motor v zimě nebo ráno před jízdou 10 minut běžet na volno běh, aby se hezky pěkně jako zahřál a byl ready. Je pravdu toto nejlepší, co můžeš před cestou udělat?
1: Ježíš, to dělával děda tohleto.
3: Ani náhodou. Hele, to bylo dřív možná, ale ty s moderními autama to vůbec není potřeba.
1: Takže dáváme lež?
3: No určitě, rozhodně lež, hele.
1: Dobře, Honzo. Tak. Hele.
2: No, je to tak, no.
1: Je to tak, že jo?
2: Je to tak,
1: no tak jo, jo, jo, jo! Hele, vypadalo to, ale dva.
3: Je to tam.
1: 2,5 bodu, to jsou téměř 3 body, to znamená téměř 100% úspěšnost, bych řekl, takže moc děkuju za účast.
2: V tomhle případě se pětka, nebo ta půlka zaokrouhluje dolů, máš jenom 2 body. Roman.
1: Ježíš, ne, půlka se pětka se vždycky zaokrouhluje nahoru, takže už máme 3 body, takže de facto jsme neudělali žádnou chybu. Takže Honzo, přejeme ti hezký den, ahoj.
3: Taky, ahoj. Hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Chorej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spéna.

0: nominace.
1: No a samozřejmě i dneska tady pro vás na rádiu Spin vybíráme, nebo respektive na vaše žádosti vybíráme nominace na největší hitparádu CZSK repový scény, a to je 100 nejhitů CZSK, který tady na rádiu Spin pro vás připravujeme.
2: Tak celý ráno nám telefonujete, celý ráno si vás nahráváme, celý ráno nám posíláte voiceovky a my to zapisujeme do formuláře. Pojďme si představit další nominace.
3: Čau, tady Martin. Určitě by neměl chybět Rytmus, Cigánský sen.
2: Cigánský sen, dobrý. Pepino.
4: Čau, tady Pepino, dobrý ráno. Prosím tě, jestli bychom mohli přidat do těch 100 hitů od Robina Zuta, Kleno.
2: Dobře, tak jo, jasně, Pepino. A ještě tady máme další track.
5: Čau, tak já si myslím, že by tam asi neměl chybět ani Země vzdálená od Oriona.
2: Panečku, čau, tak děkujeme moc. To jsou všecko velký pecky. Jinak bych vám chtěl říct, že teďka jsme na nějakém téměř 40. místě, to znamená, máme tady nějakých 40 nominací a to máme teprve úterý ráno. To znamená, věřím tomu, že ty nominace do pátku přesáhnou tu stovku a že bude vlastně těžký tam nějaký tracky dostat. To znamená, pokud máte nějakého favorita, tak se ho klidně nebojte říct a nestýte říct třeba dvakrát, nebo třikrát, nebo čtyřikrát, nebo prostě pětkrát, protože dostat se do té stovky bude mega, mega těžký.

0: 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak tuhle tu chvíli jezdíte. Začneme v regionech, které jsou v tuhle chvíli vlastně dost čistý, takže tam pravděpodobně dorazíte i na čas, pokud nenarazíte na nějakou červenou. Každopádně, co se dálně stýče, tak když už tady jezdím po těch regionech, tak u Brna poskakuje D1 na obou příjezdech, jak od Prahy, tak taky od Ostravy, a poskakuje i D2 na příjezdu do Brna, takže pozor, do toho nevlítnete.
1: V Praze Kbelská, tam je crash, v Praze Podbělohorská, tam je taky crash, a v Praze spousta kolon. Já vlastně ani nevím, jestli to chci číst, protože toho je opravdu jako hodně. Podle mě de facto špatně se vám udělá na jižní spojce, pokud jedete od Spořilova směrem na Smíchov, tak tam to stojí prostě v celý dílce, v celý šíře. Pokud jedete do Prahy po D1, za Průhonicem a vyjíždíte do kolony, to se vás drží de facto až na Spořilov. Na Spořilově navíc nový čerstvý crash, takže vás to akorát rozčílí. Jižní spojka v celý délce, to jsem říkal, Průmyslová Kbelská jsem říkal, D8 ve směru do Prahy je v pohodě, ale Matej, když teďka jede na benzínku na 5. kilometr D8, tak ten to má úplně krásně skvělý. Růžový, zelený, prostě je to naprosto báječný, takže tam skutečně bude v těch 8 hodin a 40 minut.
0: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Československý underground.
2: Stačí mi, když pomalu zapadá.

0: jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Radio Spin, Roman, Dominik a taky hra jeden na jednoho. Tenhle ten týden máme pro vás krásný lupeny na exkluzivní představení festivalu Arena, což jsou bratři Formanové, kteří se v letošním roce přestěhovali na Štvanici. Je to vlastně alternativní cirkus, je to pohybový cirkus. Letos vlastně to šapito bude vypadat úplně jinak než obvykle. Vlastně tam nebudou žádný sloupy. Odevšud uvidíte úplně vlastně jakoby všechno. Bude tam i francouzský soubor, bude tam český soubor a bude to opravdu jakoby krásná podívaná. Klidně se můžete podívat třeba na web festivalu Arény, abyste se nechali jakoby nalákat. Pokud máte rádi tady tyhle ty experimentální věci, tak určitě to bude pro vás. Samozřejmě jsou tam i krásní kulisy, jsou tam skoro, já mám jako pocit, že vždycky, když se podívám na divadlo bratří Formanů, tak je to tak, jako kdybyste přišli na krásnou starou půdu a teď se začali vlastně jako odhalovat ty tajemné věci, které se tam prostě vlastně jakoby nacházejí a dějou a skoro jako kdybyste vkročili do říše za zrcadlem. Je to fakt jako moc hezký. Když jsme s Petrem natáčeli rozhovor na téma festivalu Arena, tak vlastně to bylo fakt jako krásný povídání. Klidně si to dejte ve Spintolku a namotivujte se. Bude to hezký zážitek.
2: Mně se líbí, že ty jsi takhle jako, jak jsi fanoušek té kultury, jak o tom jako hrozně hezky mluvíš o těch divadlech, jak chodíš jako pravidelně i na tu mladou scénu, že prostě víš víc třeba než já o divadle a to jsem divadle a i
1: tak,
2: dělal.
1: No vidíš to, ale tak ty k němu nemáš takový vztah.
2: No tak jako.
1: Já si myslím, že ty jako si prostě poslechneš nějakou country hudbu, dáš si dobrý jídlo, stejček, prostě jsi v pohodě. A proč ne? Jako no, na druhou jasně. Stranu, proč ne?
2: Ale jako mám rád divadlo, jednou za čas do a nechodím pravidelně, no.
1: No tak skoro, že tady pracuješ.

0: si zavolat, mohl si soutěžit, mohl si vyhrát.
1: To je pravda.
0: Tak, 210, 32, 30, 30, pojďte cinknout, za chviličku si zahrajeme hru jeden na jednoho a myslím si, že ta cena je nejen krásná, ale i hodnotná, to znamená, je drahá.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Máme tady dva soutěžící, kteří se mezi sebou de facto poperou.
2: Moderátor ti
1: já jsem chtěl říct v uvozovkách, ale on to není v uvozovkách, protože
2: se opravdu poperou. Vlastně
1: jako prakticky opravdu poperete přes telefon.
2: Vláďa řekne, že nesu pod sem, chytím tě pod krkem a tak dál. Tak pojďme uvítat Vláďu Rváče. Vláďo, ahoj.
3: Nejsem Vláďa, ale Sváťa.
2: Sváťa, ježiš, tak to vidíš, ježiš, tak teď jsem tady všechno smazal, takže Sváťa, takže linka číslo jedna je Sváťa, Sváťo, promiň, já už jsem starší člověk, takže špatně slyším, tak jsem to úplně zkomolil, takže Sváťa je rváč číslo jedna, nicméně ve žlutém dresu nastupuje na fight Denisa. Deniso, ahoj.
4: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, neboj se, Sváťa není takový drsňák. No, jo?
4: Já jsem taky drsná, takže v pohodě.
2: Fakt jo? Ty jsi drsná, přitom máš takovýhle úplně krásný, křehký hlas. Hlas?
4: Dobře. Ano, to klame, ano.
2: Dobře, tak jo. Tak i dneska jsou tématem devadesátky, tak jakmile budete vědět správnou odpověď, tak zakřičte vaše jméno a výhra bude vaše. Připomenu, že ve hře jsou dva lupeny zadarmo na Festival Arena, což je divadelní festival bratří Formanů. Už brzo startuje v Praze na Štvanici a bude to moc hezký. Tak, jste ready na otázky?
4: Ano.
3: Jo, jo.
2: Tak jo. Otázka číslo jedna. Jak se jmenoval seriál, ve kterém vystupovala Pamela Anderson a David Hasselhoff?
3: Sváťa.
2: Sváťa, ten je navrčenej. Vrrr.
3: Myslím, že to je Pobřežní hlídka.
2: Tak Denčo, jestli chceš vyhrát lístky, musíš být větší rváč, protože teď tě přepral v prvním kole Sváťa. Ahoj.
4: Byl rychlejší, ano.
1: Tak jdeme na otázku číslo dvě. Jak se jmenovaly žvejkačky, který postupně během 90. let nahradili značku Pedro?
2: Deniso.
4: Aha, tak Pedro. Nevím.
2: No, takže...
4: Huba Buba? Denisa?
2: Denisa?
4: Huba Buba?
2: To jsem si myslel Deniso taky. A Dominik řekl, že jsou nějaký jiný žvejkačky. Co to je za žvejkačky?
1: Jsou to žvejkačky Turbo.
2: To jsem nikdy neslyšel.
1: Nikdy si neslyšel Turbo.
2: Jako někdy se řeknou 90. lety, tak mi léta, tak mi naskočí Huba Buba.
1: Fakt jo.
2: Jo, protože to byla to najednou po té revoluci se tady objevily Huba Buba. To chtěl prostě každý. To bylo prostě něco jako když máš doma, já nevím, kousek zlata třeba. Akorát oni byli tak strašně hnusní, že během asi prvních 30 vteřin se vyžvejkali a pokusili jenom takovou jako
4: hnusnou.
2: Že jo, to bylo fuj, Huba Buba, fuj. Dobrý, tak jo. Tak jdeme na otázku číslo 3, bod nemá nikdo. Jak se v Česku říkalo, když jsi byl ostříhaný na muleta v 90. letech?
3: Sváťa.
2: Sváťa.
3: Ty vado, myslím si, že to bylo jako na Jágra.
2: Děláme tady drama. A Sváťa měl asi muleta. Měl jsi někdy muleta, Sváťo?
3: Hele, neměl, já chodil vždycky na krátko.
2: Jo, mě to vždycky. Hele, i v době, kdy to bylo in, i v době, kdy to je teďka znova zase in, tak mi to přijde nejhorší účest na planetě.
3: Jo, přesně, mě taky.
2: Takže, Sváťo, vydrž na drátě, řekneme ti podrobnosti. Denčo, já soutěžíme tak. Zase zítra, tak si to užij, jo?
4: Gratuluju, díky, ahoj.
3: Díky.

0: Pan komisař Rep v ulicích republiky.
1: Ano, Maty dodranděl na 5. kilometr, alespoň doufám. Maty, dobré ráno, ahoj. Slyšíme se?
2: Za tuto ukázku.
1: Prosím?
2: Děkujeme za tuhle tu krásnou ukázku.
1: Já jsem tě právě pozoroval, jak jsi vyjížděl z garáží a říkal jsem si, tak to je drak, ten náš Maty. Tak Maty, jak jde cesta?
2: Krásně. Už jsem tady na benzínce a dokonce už tady mám našeho spinnera Lukáše.
1: No tak jo, tak Lukáše nám dej k telefonu. Lukáši, ahoj.
2: Ahoj.
1: Lukáši, koupil si Matymu kafe. Maty chtěl strašně, aby mu náš spinner nějaký koupil kafe.
2: Maty ho jsem zval, zatím ještě nechtěl. Možná čeká na další spinnery, pokud nedorazí, tak ještě na to kafe zajdem.
1: Je, tak to je hezký. Tak dobrý. Tak jsem moc rád, že jsi dohonil Matyho. Jakým trackem ti dneska uděláme ráno radost?
2: Bylo by super, kdyby to byla Praha.
1: Dobře, a ještě se tě zeptáme na jednu věc. Radio Spin ano. Chystá největší rapovej žebříček CZSK tracků. Máš nějaký tip na nějakou nominaci, na nějakou písničku, která by tam rozhodně měla zaznít, která by tam se měla objevit?
2: Asi bych zůstal u té Prahy.
1: Dobře, tak jo, tak píšeme PSH Prahu. Přejeme ti krásný den, doufáme, že ti Maty udělal radost merchem Rádia Spin, samolepkama a jsme rádi, že posloucháš Spin. Tak si mi moc hezky, ahoj.
2: Určitě, děkujeme, ahoj.
1: Tak, máme tam Matyho teďka?
2: Určitě máme.
1: Tak Maty, jak dlouho se ještě zdržíš na benzínce?
2: Hele, zdržím se tady cca ještě 20 minut, takže do čtvrt tady ještě budu. Takže kdo byl náhodou kolem, tak se... Nebojte se tady zastavit.
1: Dobře. Maty zvládne víc kafí. No a pak budeš pokračovat, kudy?
2: Pak budu pokračovat stále po D8 nahoru kolem Vltavy, jak jsem říkal, ale nedojedu ani k soutoku Vltavy s Labem, ale dojedu do vesničky, kde je pouze Labe, ale pozor, Ústí to nebude.
1: Dobře, takže Maty se ocitne dneska ve vesničce, dobře.
3: Teď
1: je tam
3: Ústí,
1: Labe a nebude to Ústí. Pádem. No tak jo, tak zbytek už si prozradíte zvyky, Maty, přejeme ti šťastnou cestu a ať máš štěstí na tak hodný spinery, jako jsi měl právě teď. Tak hezký den, ahoj.
2: Tak jo, hezký den, čau.

0: dobře, doma nejlépe.
1: Možná jste to nevěděli, ale tohle je Vicky na konci toho tracku.
2: Ahoj, ahoj. Vy jste mě tady úplně odkopali.
1: Čau, babi. Tak co, jak se máš dneska?
2: Ale dobře, koťátka.
1: Všude nejlépe.
2: Všude nejlépe.
1: No tak jo, tak my tady sice máme dneska nachystaný mashup, ale už ho necháme ho spát a necháme se ho na zítřek, nejsme úplně dlouhý, protože už teďka jsme téměř jako v tvojí hodině.
2: Ne, v pořádku.
1: Tak spíš nám řekni, co tě dneska čeká, protože tady je spousta věcí k otevření.
2: Je to super. No, budeme řešit samozřejmě Matyho, kde je na cestě a kam se blíží a za kým. A doufám, že ještě se spojí s nějakým spinnerem teďko na benzínce. Těším se na to, že bychom mohli zahrát ještě nějaký track na přání.
1: Je to hezký, Maty dneska vyráží po D8. Teďka byl na 5. kilometru na benzínce. Pak bude pokračovat dál a dojede do vesničky, kterou protejká Labe. Máš nějaký tip, kam by se mohl jako Maty dostat?
2: Kdyby na tím měl... Nějaká vesničko má, středisková. Ne, já se přiznám, opravdu zeměpis nebyla nějaká moje silná stránka, takže já tohleto asi nechám jako na mapách, dobře, takzvaně.
1: Dobře, tak jo, tak budeme poslouchat se jí dopoledne, držíme palce někomu, kdo už teďka v tuhletu chvíli ví, že bydlí v obci, kterou protejká Labe, že bude mít štěstí a že za ní dneska dorazí Maty, tak si zapněte všichni v Polabí Radio Spin, ať vás Maty najde a ať máte kliku. Co dalšího teda nás čeká dneska?
2: No, taky nás samozřejmě čeká stovka největších hitů CZSK, to znamená, že doufám, že bude spousta dalších nominací a až to tady rozjedem, pustíme si ukázky těch tracků, ať víme, o co se jedná, no a ať vyhraje ten nejlepší, ne, já vím, že to je stavka, ale úplně se cítím tady jak u gladiátorských zápasů.
1: Jo, jako je to,
3: bude to velký.
1: Bude to velký, musím říct, že je skvělý, že je teprve druhý den na začátku a vlastně jsme téměř v půlce těch nominací, to znamená, já věřím, že tu stovku v těch nominacích jako vlastně úplně přebijem.
2: To tam bude.
1: A že vlastně bude opravdu těžký se vůbec do té stovky dostat, to znamená, bude potřeba, abyste třeba svým oblíbeným peckám a svým oblíbeným trackům vlastně dávali víc hlasů.
2: Já přesně tak a hlavně jako asi to nominovat furt do kolečka, že jo? Protože už teďko některé tracky přesně mají více rohlasů a ono se to počítá.
1: No, ono se to počítá, no tak jo. Takže teta Vicky za pár minut.
2: Teta Vicky tady a nezapomeň si zavolat o písničku, spinnere.
1: Taky. Ale hlavně nám posílejte tracky, které byste chtěli vyparádě a potěšte Vicky, dneska má takovou rozmrzelou náladu.
2: To není pravda! Jsem přišla úplně vysluníčkovaná, úplně na čas.
1: Já jsem chtěla, aby ti volalo víc lidí.
2: Jo, takhle. Jsem smutná, Vicky, prosím, smutně koukám, písničku, prosím.
1: Vidíš, jak to funguje. Tak jo, tak my vám ještě řekneme s Dominikem, jaký bude počasí. Dneska to bude bez deště, dneska bude polojasno, teploty kolem 23.
3: No, a to je vlastně všechno, takhle si to hezky shrnou na závěr.
1: Jak bude zítra, řekni.
3: Jak bude
1: to
3: zítra,
1: odpovídá tobě.
3: To si musím ale otevřít telefon.
1: No, bude pršet. Spin Radio.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze. PTK, H1-6, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA. Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy. Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: ještě jednou. Od Majku tě zdraví, Viki. Máme úterý 2. června a svátek má dneska Jarmil. Takže Jarmile, Hinku, vyléme Jarmilo. Aha, to je ta Jarmila. Tak dneska je ale Jarmila, jakože toho Jarmila svátek. Tak rozhodně, pokud nějakýho znáš, tak mu popřej všechno nejkrásnější k svátku. No a já připomínám, že tady máme 100 největších CZSK hitů všech dob, který právě teďkon mají být nominovány. To znamená, že čekám na tebe, že mi zavoláš na číslo 210 32 30 30 a řekneš mi, co rozhodně v té stovce nemůže chybět. No a teď už se přesouváme za naším spin komisařem repem Matým.
1: Spin komisař rep v ulicích republiky.
0: Ano, je v ulicích republiky, ale momentálně je dokonce na benzínce. Ahoj, Maty.
2: Čau, Vicky.
0: Čau.
2: Je to pravda?
0: Je to tak? Ty jsi prostě teďkon felíš na benzínce.
2: Jsem tady na benzínce, na D8, 5. kilometru od Prahy směra Teplice a za mnou dorazil další věrný spinner a není to nikdo jiný než Michal. Ahoj,
0: Vicky. Yes, čau, Michale, ty blau, to je úplně skvělý, jak já říkám, prostě crossover episode tohleto vlastně, Maty a Michal na jednom drátě. Michale, prosím tě, kam ty frčíš?
2: Ale já jsem frčel jenom přesně sem za Matým z Letňan a pospíchal jsem, abych ho stihnul.
0: Ty bláho, no tak to je hezký. Tomu říkám jako, že jsi správný prostě srdcař spinerský. Fakt díky, Michale.
2: Konečně byl kousek ode mě, tak říkám, musím ho stihnout.
0: No tak to je hezký. No a co, káves už jste dali?
2: Ještě ne, my jsme tady fakt, akorát jsem přiletěl, když Maty chtěl odjíždět. Takže jsem ještě zastavil a teď no, mluvíme s tebou.
0: Tak v tom případě ale kafe ještě nezapomeňte, protože jsem tady zaslechla, že Maty by si i kafe dal. Co ty, Michale?
2: Já jsem měl, Vicky.
0: Jo, to je... Druhý, do druhý, no i ne. A ty, Michale?
2: Já si se půjdu dát teda, no.
0: Jo, okej.
2: Okay. Mám si zapasy to, když nebude chtít.
0: Si dáš, když tak prostě double espresso.
2: No to já piju tak jako tak, tak jo, si dám třeba, no.
0: Jo, anebo triple espresso. Uvidíš. Jak to bude? No prosím tě, Michale, to znamená, že ty jsi teda přijel tady za Matým, což je velká věc, protože Maty pro tebe má určitě dárečky. Už jste si něco předali, nebo Maty, co máš,
2: no,
0: pro Michala?
2: No, jsem paťůžek, frizvíčko, samoletky.
0: Hezky.
2: Obdaroval.
0: No a prosím tě, to mi ještě řekni, co ti udělalo největší radost?
2: Ale baťůžek, protože teďkon chodíme k vodě, takže to je jasná volba, že konečně si nemusím ničit svoje batohy.
0: No jasně, no tak to je úplná ideálka. Já se přiznám, já taky tenhle ten batůžek mám a je fakt praktický a pěkný. A nestratí se, protože jak je na něm ten nápis toho spinu, tak to tak jako hezky svítí, že jo?
2: Jo, a ještě mám vlastně od vás, od kluků triko, co dělali, že jo? Mm-hmm. Já tady to ale tím jak Roman dělal s někým, přesně tak, co se tohle to...
0: Hezký, no
2: ne,
0: prostě...
2: Já mám ještě, ty máš ještě jiný? Jo, já mám ještě jiný právě.
0: Jo, ty máš ještě ten tím, old school.
2: Přesně tak.
0: OK, tak to je prostě opravdu OG, prostě biggest fan. Díky moc, Michale. No každopádně, co ti tykom budu moct pustit na cestu z benzínky?
2: Ale byl by to od Nennyho Valčík.
0: OK, takže od Nennyho Valčík mám to tady pro tebe připravený a přeju ti krásný den. Díky moc, že jsi se za Matým stavil. No a Maty, co ty teďka?
2: Já teď pomalu pofrčím dál po D8 směrem nahoru kolem Otavy a dojedu někam, kde... No, nebude se tam slívat ani Vltava, ani Labe, ale pojedu kolem Otavy a dojedu někam do nějaký vesničky, nebo prostě tam projíš. Já už nemůžu mluvit, prostě
0: tam
2: protíká Labe, ale není to Ústí.
0: Jo, takhle, jasně. Bude tam Labe, nebude tam Vltava a je to nějaká vesnička, která je možná i středisková. Musíme se nechat překvapit zatím.
2: Přesně tak.
0: Dobře, Maty, tak jo, budeme ve spojení, budu tě sledovat se spinnerama, tu tvojí cestu, no a zatím se s váma loučím, mějte se krásně. Ahoj.
2: Čau.
0: Díky, Rádio Spin.
1: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program Zavináč radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba tvůj.

0: Spin. Na čísle 210, 32, 30, 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: A frčíme si to tady na Rádiu Spin, s tebou tady Vicky, no a já už tady mám teďkon hlasovku a to od Vojtána. Kapitáno Vojtáno, co to bude?
2: Ahoj, ahoj, tady Vojtáno. Poprosil bych o zahrání Balkonovka od Resta a bude to pro tebe do studia, pro všechny řidiče a pro všechny spinners, ať jim to brzo uteče a ať mají hezký den. Díky moc, ahoj.
1: Díky moc, tak všem, ať mají pořádný rest, ať si odpočinou, no a teď už si jdeme dát samozřejmě track Na vlnách Restu a Resta Radio Spin.

0: slyšel jsi správně, máme tady totiž další nominace přímo od tebe, spinnere. No a mám tady už Rudu, tak Rudo, co za tebe patří do top stovky?
1: Ahoj, jak prosím tě, abych hlasoval pro Viktora Šína dnes kafe.
0: Oje. Sedím na té kávě jako Karlo, koukám, jak ty lidi kolem stárnou. A jebat Starbucks, hvězda smrti v mojí hlavě Star Wars. Ty blaho, já musím říct, že jsem z toho úplně dostala chuť na kafíčko, tak doufám, spinnere, že ty už jsi si dneska to svoje jedno raní dal. No, díky moc, Rudo, za nominaci, mám to tady už napsaný, no a teďkon už, co je to druhé, Honzo?
2: Čau, tady Honza, hele, já bych hrozně rád nominoval od Supercrew Fotky z novin, protože takhle legendární track prostě v Česku nemá obdoby. Díky, ahoj.
0: Je to tak, Fotky z novin jsou taky legenda.

Takže díky moc, Honzo, rozhodně si myslím, že Super Crew v naší top stovce taky nemůže chybět, stejně jako Viktor Šín. Tak díky moc, no a pro ostatní spinnery rozhodně neváhej a buď mi volej 210 32 30 30 a nebo mi posílej hlasovky právě s tipama na nominace, abychom měli tu stovku úplně plnou těch nejskvělejších tracků. Díky moc.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Karlových Varech v ulici Chebská. Dál už se přesouvám na dálnice. Tady máme nehodu na D1 na exitu 196. Je to v souběžném pruhu směrem na Prahu. Je tady havarovaný auto, no a je to v okolí Brna. No a teď už se přesouváme do Prahy. Tady máme nehodu na Novopatský, Černokostelecký, pak taky na Pražském okruhu na 19. kilometru ve směru na Ruziň a D7. Je to v Řeporích pod Zbuzanama, je to v okolí Ořecha, tak bacha na to, tam se zdržíš. No a nehodu nám taky hlásí Pražský okruh v Jesenicích, a to směrem na Ruziň. Jinak čekej zdržení i v centru, protože Nuselák nám už zase skáče a poskočil to nějakých 14 minut. Takže se drž, to je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět. 210 32 30 30, to je to číslo, a nebo mi pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu

0: sportovních zón. Potkejte se s českými sportovci a rozlučte se s kariérou Martiny Sáblíkové. K tomu koncert PSH a na závěr afterparty a jména jako Marené a TK27. 13. června, výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refu, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Pen komisař Rep v ulicích republiky.
1: A máme tady Matyho na cestách, no a mě už by zajímalo, ahoj náš spin komisaři Repe Maty, kde seš teďka?
2: What's up, zdraví vás tady spin komisař Rep ze Pilnic. Já už jsem zjel z D8, projel jsem Roudnicí nad Labem. Mm-hmm. A vydávám se dál tady cestou, necestou, přes vesničku do vesničky a asi můžu rovnou prozradit, asi to rovnou propálíme, ano. Nebudu říkat, taky jedu, ale už asi řeknu to, že mířím do maledné vesničky jménem Štětí.
1: Do Štětina. Tak pozor, Štětiny, to mě připomíná, že to budou nějaký takový ty divoký prasátka, že jo? To tak mývají Štětiny. No a takhle mě jako napadá, no dobře, ale v tom případě ty tam vezeš velký dravce, ty tajgry, ne?
2: Přesně tak, 3 balení tajgrů, k tomu ten nejnovější příchutě Gold, Pink a White a samozřejmě spousta merče.
1: No tak to je úplná pecka, to znamená, že tam budou mít tygři úplnou hostinu. A nebo ten spinner samozřejmě, když
2: a nebo se spinner, jestli bude tygrů. Samozřejmě poslouchat spin.
1: Samozřejmě, přesně tak, to samozřejmě všechno záleží na tom, jestli už tě bude vítat odvrat, aby si zasloužil to tajgrovský tričko. Tentokrát vezeš jakou barvu?
2: Hele, černou.
1: OK, hezký. No tak v tom případě teda spinnerka, ještě nevíme, se má na co těšit. No a Maty, za jak dlouho tam budeš?
2: Hele, budu tam se třeba za ani ne 10 minut, takže myslím, že už může být ready.
1: Ty bláho, Maty, já ti musím říct, že tebe to kafe fakt nakoplo. Ty jsi úplně kopnul do vrtule a frčíš teda vstříc Štětínu, bych řekla, opravdu bleskovou rychlostí. Tak jo, Maty, v tom případě, hele, přeju ti, aby si dobře dojel, aby si dobře spinera, spinerku našel, aby si mohl obdarovat, tak doufám, že budou opravdu poctivě poslouchat naše rádio, no a rozhodně dávej vědět, jak to celé vypadá. Ozveme se příští hodce.
2: OK, určitě budu dávat vědět a dáme si vědět. Zatím čau.
1: Za jasnačka. Měj se krásně, Maty, zatím.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček tajgrů bude třeba tvůj.
1: A tady Rosnička Vicky. Teď ti řeknu, jaký je počasí. Je 18 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky, jak by smet. No a když se podívám na odpoledne, tak tady to vypadá na krásných 24 stupňů a všude by mělo být polojasno, takže paráda. Člověk se úplně neupeče, protože zas tak to sluníčko šajnit nebude. Na druhou stranu bych řekla, že to je taková ta ideálka. Jediný, kde nám hrozí slabý přehánky, je Karlovarský kraj, takže tam sebou radši pláštěnku, ale zbytek republiky se v celku má.
3: Spin Radio.
0: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, no a na drátě už mám Johnnyho alias Jerryho. Čau, čau.
2: Čau, čau, Vicky.
1: Prosím tě, kde máš Toma?
2: Ale prosím, to si mě dostala, ale prosím tě, Toma nemám, ale žádnýho Toma vedle sebe dneska nemám, nebo můžu tady pojmenovat krabici Toma.
1: Jo, tak... Takže tady Myšák...
2: Tady to vyjezdí každý den od pondělí do pátku a vozí se až do Liberce.
1: Hezky, takže tady prostě...
2: Teda do Liberce, do Litvínova, pardon, do Litvínova.
1: Ok, do Litvínova, dobře. Takže ty jsi prostě takový Myšák, Jerry, a prostě vozíš si sebou svoji krabici Toma.
2: Přesně tak.
1: No,
2: přesně
1: dobrý.
2: Tak. Takovou skrýš prostě, no, abych se měl kam schovat, ale jako moc velká není teda, jako.
1: No tak pro Myšku tak akorát.
2: Takže já bych se měl asi buď zmenšit, nebo zvětšit krabici, hele.
1: Máš takový prostě tam magic box, bych řekla, tyjo, jestli ty nebudeš kouzelník, prosím tě.
2: Jo, ale tak...
1: No.
2: Ale třeba možná jednou časem, třeba o tý neteři, třeba se to někdy naučím, ale ona rozjíždí teďko na mě hrozný bomby, takže já za chvilku věřím tomu, že přijde s nějakýma takovýhlema tričkama určitě.
1: A kolik je neteři, prosím tě?
2: Ale je jí 13.
1: 13? A chce, takhle ti to řeknu, dopis do Bradavic to už nestihla. Řekl jsi to,
2: no,
1: jo?
2: To... Tak jí budu muset říct teda, že to. To jí budu muset říct, že to nestihla teda. Že jí to vyřizuješ teda, Vicky, že to, že je... už to nestihla.
1: Ne,
2: teda.
1: To zní jako strašně zlé, ne, to já jenom prostě... Realita je někdy krutá, ale samozřejmě...
2: Ale přesně, ale život není pesíčko, život, když to řeknu hnusně, tak je pěkná...
1: No hele, takhle bych řekla. Samozřejmě prostě někdy je život těžký, ale ty si ho teďko chceš rozhodně trošku ulehčit a trošku mu dát nožičky, protože tady máš track, který si chceš nechat zahrát. Co to bude?
2: Ale prosím tě, poprosím tě, zdrhej.
1: Je to zdrhej, pryč!
2: Přesně tak, Vicky, vibuješ to tam dobře,
1: je to tak.
2: To tam dobře, hele.
1: Díky, Johnny, prosím tě, je to přesně pro ty, kdo by náhodou nevěděl, je to z filmu Vejška, protože tady prostě Johnny si moc přál něco buď z Gimplu, z Vejšky, nebo z Jobu. Ale co z toho, co z těle z těch tří filmů jako nejvíc preferuješ, jaký máš nejradši díl?
2: Ale mně se spíš líbí, jako, já nevím, za mě, já jsem teda možná ještě tu trojku neviděl teda, viděl jsem první dva, a když bych to měl hodnotit ty první dva, jako většinku, vždycky ty druhý díly by měly, jako jsou na houby, ale tady tohle to za mě úplně nejvíc top, prostě jako
1: takže
2: topu,
1: topka.
2: Prostě to.
1: Dobře, takže Vejška, topka.
2: Rád.
1: Takže míříme vysoko.
2: A jednička.
1: A jednička. No dobrý, tak to je prostě jedna z těch mála trilogií, kde prostě první dva díly prostě si jedou fakt jako high note prostě a jedeme dál. A trojka je teda taky super, viděla jsem. Hele, tak jo, měj se krásně, Johnny, hele. Jdu s tím pustit zdrhy. Měj se krásně, Radio Spin. A pryč.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: V úterý ráno jsme se věnovali tomu nejcennějšímu, co máme, a to jsou auta.
2: Ano, ano. Řešili jsme, jestli jim dáváte jména, přezdívky, jestli si s nima povídáte, a pokud to tak, o čem. Jak to máš ty doma?
1: Tak moje první auto byla Růžina, moje druhý auto je Karin a vždycky chválím za to, že dobrzdila. Když vyskočila do výboku, tak jí řeknu, jo, děti, Bobí, ty máš zase hladí. No a nebo se jí omluvím, když přejdu díru, to je taková klasika.
3: Když jedu autem a vyberu nějakou díru, tak se autíčku hezky omlouvám.
2: Jo, tak to já dělám taky. Tak, ale pojďme se vrátit těm nejlepším jménům pro auta. Mám takový pocit, že vítězem je dneska David.
4: Hele, tak prosím tě, autu Bavoráku říkám Bejčku a motorce říkám Kočko a když se jako předjedu, tak řeknu, ty seš dobrý Bejčku, ty vole, tak dále.
1: No ale ten nejbizarnější příběh je příběh týpka, který udržuje romantický vztah se svým autem. Hele, chodí spolu na procházky, zajdou si do kavárny, dají si Véču na benzínce, mazej se spolu na vyhlídce, no a dokonce i nějaká ta pusa tam proběhne. Je to prostě hezký.
2: Hele, a myslíš, že spolu spějí?
1: No, tak Bejfuk to má, ne?
2: To je vlastně pravda. Zítra se slyšíme.

0: I'll holler back at you on the other side. Until we's G again, LBC you, my nigga.
1: Spin komisař rap v ulicích republiky.
2: No, my už víme, že už to není jenom v ulicích republiky, jo, ale že to je v nějaké ulici ve Štětíně. Ahoj, Maty.
3: Je to tak, čau Vicky, tady zdraví spin komisař rap, já už jsem dojel na místo. Mm-hmm. A nacházím se před takovým obrovským komplexem v Štětí. Je to ulice Litoměřická a já už tady čekám na našeho výherce Tomáše.
2: OK, takže to bude Tomáš, no dobře. A co Tomáši, tak Tomáši, haló, já věřím tomu, že...
3: Tomáši, už tady skáču před barákem, ale Tomáš furt nikde, takže já tady prostě...
2: Aha.
3: Nevím, možná tady zkusím v oběd, možná zkusím přelíst plot, ale nevím, jestli to pomůže. Tomáši.
2: Hej, tak můžeme to zkusit něco jako, jak se volá taky to hej, Ouško, z Mikyho, znáš to?
3: Hej,
2: tak budeme,
3: Ouško.
2: Tak budeme hej, Tomáši, jo, 3, 4,
3: hej. Tomáši, hej. Já myslím, že to funguje, protože Tomáš mi volá.
2: Jo, aha, no vidíš to, takže Tomáš je evidentně úplně nejvíc poctivý spinner.
3: Vicky.
2: Tak zatím.
3: Takže
2: spojíme se potom. Ahoj, Radio Spin.
1: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj. Komunikátor na Rádiu Spin.
2: Tak jak vidíš, spinere, někdy stačí jednoduše zavolat do éteru, no a dotyčný se potom hned ozve, tak věřím tomu, že spinner Tomáš už je teďkon ve spojení s Matým a že domluvěj, jak se tam potkají, no a jsem zvědavá, jak to celé dopadne. Každopádně posílám pozdravy, no a teď už tady máme track na přání od Petra.
4: Čau Vicky, tady Petr, já bych si dal takhle dopoledne, když mi to pustíš, bude to pro všechny a bude to je to kouzlo, co my dokážeme. Díky, čus.
2: Jasnačka, díky. A máš pravdu, Radio Spin je všemocný a to je to kouzlo, co my dokážeme. Radio Spin.
5: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co mi dok, co mi dok,

Hity všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voicovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: nominace.
1: No a pokračujeme tady v nominacích a já už tady mám vzkaz od Franty.
2: Ahoj Franta, já si myslím, že by do té stovky patřilo de facto hip-hop. Je to taková ta klasika, na které jsme vyrůstali a je to boží píseň.
1: No je to totální pecka.

Hezky. To znamená, že de facto nám tady rozhodně taky nemůže chybět. Díky moc, Franto, za další nominaci. No a ty spinnere neváhej a volej mi na číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku s tvým tipem, abych to tady mohla zahrát a taky zapsat do naší tabulky 100 největších CZSK hitů všech dob. Těším se na další nominace. Chybí.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehoda je v Ostravě. No a potom... Jo, aha, pardon, tady to mám. Nehoda je rovnou na dálnicích, jo. Nehoda je na D1 na 216. kilometru ve směru na Ostravu. Tak to se teďkon děje, pardon. No a teď už se přesouvám do Prahy. No a tady ještě stále máme nehodu v Jesenicích na Pražském okruhu směrem na D7 a na Ruzyně. To znamená, že tady rozhodně čekají lehké zdržení. No a jinak to vypadá, že Praha je ve své podstatě průjezdná, ale bude ti to tam poskakovat. Například takový Davidský tunel směrem právě do Davids je zasekaný a počkáš si tady až kolem čtvrt hoďky. Jinak to je ode mě zatím z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a updateuj mě a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě další hoďka komunikátorů, takže budu hrát podle tebe tracky na přání, no a jak to dopadne s Matym a s jeho cestou s Tigrama, taky s tričkem, jestli teda Tomáše potká, nepotká, no tak to už se doufám dozvíme v příští hoďce. No a zatím tady mám ještě další nominace, teď tady mám zrovna Majka, tak Majku, co jsi nominoval do 100 největších CZSK hitů všech dob, ty tady na Rádiu Spin.
1: Čus, tady Mike, za mě by tam neměl chybět Vláďa 518 a Katka Winterová, jdu dolů. Čus.
0: Jasný, jdu dolů.
2: Scházejíš, jeli jsme spolu, nahoru dolů, jeden tým, teď se ti pořád vzdaluju.
3: Já furt s ním jsem tím,
2: co jsme byli, nevidím nic.
0: Jakože za mě úplnej banger pečka, takže díky moc, Majku, že jsi vzpomněl na tenhle track, už je tady napsaný. No a teď co Jiří?
4: Ahoj Vicky, rozhodně mezi stovkou best of CZSK by měl být Izo Melange a PTK Nevezmu tě z klubu domů 3.
0: OK, dobře Jiří, mám to tady, jak takovej Izo. To je vždycky beat, který mě totálně dostane, takže díky moc Jiří, že si taky přidal svůj tip, svoji nominaci, no a ty Spinner rozhodně neváhej a dávej mi vědět, co tady má rozhodně za tebe bejt v tom seznamu 100 největších CZSK hitů všech dob, co tady má bejt i podle tebe. Teď už si dáme počasí. Koukám na to, jak máme venku a dneska je to taková pohodinda, bych řekla. 20 stupňů Celsia v Praze, v centru ve zbytku republiky ale taky. No a 24 stupňů dneska maxima. Když se podívám, tak dnešek si užívej pořádně, ještě vyjdi ven na procházku, protože zítra bude lít jako z konvé.

0: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
1: A je to tady, to, na co jsme tady všichni společně čekali, spineři. Tak schválně, jak to tady dopadlo s Tomášem, protože náš spin komisař Rep Maty samozřejmě dorazil do Štětího. No a šel hledat našeho spinera, jestli opravdu poctivě poslouchá naše rádio Spin. Ahoj Maty, tak prosím tě, jak to celý dopadlo? Naposledy jsem slyšela, že ti Tomáš zrovna telefonoval, když jsme ho volali do éteru, to znamená, že nás asi pořádně slyšel, tak už jste spolu?
2: Čau Vicky, tady spin komisař Rep, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
3: Ahoj, čau, zdravím.
1: Čau Tomáši, no tak gratuluju, vyhrál si Tigra, vyhrál si taky skvělý tričko od Tigru.
3: Pohoná, byl jsem parádně překvapený, protože nikdy jsem nic nevyhrál, nikdy v žádný soutěži, takže tohle je moje taková prostě premiéra.
1: To tak úplná paráda, tak to hrozně ráda slyším, že máš premiéru právě tady s náma na rádiu Spin, což mě přivádí vlastně k otázce, pro tebe tady ale poslech našeho rádia samozřejmě premiérou není, tak jaký je tvůj příběh s naším rádiem?
3: No, začalo to vlastně před pár lety, kdy jsem jezdil s jedním kamarádem na obědy, který vlastně v autě vůbec nic jiného než Spin neposlouchá. A pak v práci moje kolegyně, která je obrovská faninka, a já jsem začal Spin poslouchat taky v autě, že jedu Spin v autě a prostě paráda, no.
1: No a já jsem teda zaslechla i předtím, že máš i spoustu kolegů v práci, kteří poslouchají rádio Spin. To znamená, že to máš kolem sebe úplnou spinerskou komunitu, což je úplná krása,
3: no,
1: musím říct.
3: Tak,
1: takže
3: tak.
1: Máš prostě kolem sebe samý lidi s dobrým hudebním vkusem, bych řekla.
3: Ano, souhlasím.
1: Samozřejmě, tebe nevýjímaje, takže teď co můžu zahrát tobě a tvým kolegům?
3: Poprosím tě cokoliv o Paulího Garanta.
1: Pro tebe je Paulí teda taky srdcovka.
3: Ano, přesně tak.
1: Díky moc, Tomáši, že si to tady s náma takhle všechno krásně pozdílel a taky jsem ráda, že jste se našli.
2: Tigry jsou předaný, samozřejmě merch taky. Tomáš byl tady, takže krása, všechno se splnilo a já jsem ready pomalu vyrazit zpátky domů.
1: Krása střídá nádheru. Náš další poctivý posluchač Tomáš byl takzvaně napříjmu. No a já už přeju jenom šťastnou cestu domů a tobě, Tomáši, taky úspěšný ještě pracovní den.
3: Já super, děkuju vám taky a užijte si celý den.
1: Díky moc, ty taky, mějte se krásně, tak ahoj.
2: Čau.
3: Ahoj.
1: Ještě jednou díky moc. No a jasnačka, mám tady track od Paulího Garanta, dáváme si Kotvím, protože kotvíme tady na rádiu Spin.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigru bude třeba tvůj.

0: Posloucháš Radio Spin, no a teď už tady máme nejoblíbenější tracky na přání a prolíná se nám to tady i s těma 100 největšíma CZSK hitama všech dob, který tady teďko nominujeme. Tak co Matěj, co jsi vybral?
1: Ahoj, tady Matěj. Chtěl bych nominovat Rockyho od Smeka a kdybys byla hodná, tak hodná a zahrála ho i teď a bylo by to pro všechny, co řídějí. Super, díky.
0: Jasný, Matěj, pro všechny, kdo jsou teďka za volantem, já mám zlatý srdíčko a navíc Smeka mám fakt ráda, takže Rocky, it is, jdeme ho zahrát, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo.
1: V éteru Rádia Spin.
2: DJ Bix.

0: Musíš mě znát, stačí mě slyšet a víš, že jsem loko. Občas mi entrem, chovám se, jak kdybych šlupal koko. Nikdy jdem se žádný hovna v mojí krvi. Jsem jenom tak trochu kripl, radši všichni držte huby.
1: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
2: A máme tady další nominace od našich spinnerů. Mám tady Michala, co to bude?
3: Ale první věc byla určitě PTK a jezdím na zadním sedadle. To je taky banger za mě, jako výborný do auta a čilovka.
2: Okay.

0: To je takový prostě jako dark vibe, ale prostě je to přesně to, co máme od Patrika rádi, takže díky moc, že si to sem dal, Michale. Mám tady další nominace, tentokrát od Rakuse, co to bude?
1: Ahoj, hele, ty kategorie 100 tracků Československo. Rádi by se zařadili Tomba a Dinat, track 266. Je to fakt vrda track, který by tam nesměl chybět. Puste si toho, sami uvidíte. Je to fakt bomba.
0: Jasnačka.
1: Čau, Rakus.
0: Čau, Rakusy, a dáváme.

0: jakože takový fakt jako track prostě na takový jako flow pomalejší a takový jako klídeček do jisté míry. Máme tam kolem sebe prostě ještě spoustu sněhu, takže kdo se chce ochladit, rozhodně ať ještě vyzkouší Tombu 266. Díky moc. No a máme tady teďkon třetí nominaci. Co to bude?
1: Čau, za mě by v tomhle tom žebříčku určitě neměl chybět Pio Squad. Tváře.
0: Jasný, Pio Squad.

Takže sleduju tváře, kdo stejně jako já taky sleduje tváře vždycky, když chodí po městě, tak rozhodně ať si ten track taky ještě připomene. Díky moc za nominace a čekám od dalších spinnerů další nominace, a to na čísle 210, 32, 30, 30, anebo mi pošli hlasovku. Díky moc.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Já tady vidím teďko nehodu rovnou v České Lípě, a to v ulici Mariánská. Jinak co se týče dálnice, tak tady to vypadá momentálně, že máme stále ještě kreš na D1 na 216. kilometru ve směru na Ostravu, a to v okolí Rousínova. Čekají tady rozhodně zdržení. No a teď už se rovnou přesuneme tady do Prahy, protože tady máme nehodu v ulici Svatojánská, no ale potom například taky v ulici Kladenská na Olšanské a v ulici Starolázeňská, což už máme velkou chuchli. Tohle vypadá, že je ode mě zatím všechno, ale pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak já čekuju hlasovky, a nebo mi tady volej 210 32 30 30 a varuji mě a taky spinery Radio Spin. Díky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Spin Radio.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme si dál. Komunikátor, to znamená treky na přání. No a já už tady mám teď na drátě Jirku. Čau, Jirko.
2: Čau, Vicky.
1: Čau. Hele, Jirko, prosím tě,

0: Ty jsi tady prý další nominující, tak co by si rád nominoval do našich 100 největších CZSK hitů všech dob?
1: No hele, rád bych nominoval Dolara a Banger Praha.
0: OK, no a jaký ten lyrics z tohohle tracku máš nejradši? Jaký bar?
1: Celý, je to takový hezký, víš co, jako tam krásně vyjmenovává ty krásný čtvrtě tý Prahy, kde se co dá sehnat, to je úplně na pohodu.
0: A jakou stíle z těch čtvrtí máš nejradši?
1: Já nevím, no, já jsem ze Strašní, takže něco tam kolem těch Strašních.
0: Tak ale počkej, ale to si... Počkej, Jirko, ale to je zase jiný track, to je Made in Strašnice a to je Kato. To
1: jo,
0: je...
1: jo, to je Kato, přesně.
0: Dobře.
1: Vím, no neboj se.
0: OK, takže ty vlastně tak trochu zrazuješ svoje Strašnice, jsem pochopila, a místo toho si jedeš Smíchov, Žižkov, ne, Vinohrady, Libeň.
1: Hele, to je globálně celá Praha, prostě ta Praha je prostě fakt nejkrásnější.
0: OK, takže prostě Prahu máš rád a proto volíš tady Dolara.
1: Přesně tak.
0: Parádní. Tak jo, Jirko, tak díky moc, no a tak si to rovnou teda zahrajeme.
1: Tak jo, tak super.
0: Tak skvělý, dobře, takže nominace od Jirky, Dolar Prince Praha, rovnou teďkon uslyšíš, no a Jirko, pro koho hrajem?
1: Ale bude to pro všechny Pražáky.
0: Tak jo, tak pro všechny Pražáky, ať nejsou moc zasekaný na nuseláku, jdu zahrát. Měj se krásně, ahoj.
1: Tak díky moc, ahoj.
0: Čau, Radio.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou tady Vicky a za chviličku už poslední hoďka našeho komunikátoru. Takže rozhodně neváhej, teď je ta možnost ještě zavolat si o svůj track a nechat ho tady zaznít, ale zároveň samozřejmě nám tady ještě stále pokračujou jako celý tento týden nominace na 100 největších CZSK hitů všech dob. Takže já už se tady tím probírám, už to tady dávám dohromady, poctivě zapisuju, no a po tobě se tady vlastně chce, aby si nacházel další a další hitovky, který rozhodně nechceš, aby se v té stovce náhodou minuli, teda respektive, no prostě chceš, aby tam byli. To znamená, že pokud víš, že máš nějaký svůj banger, který chceš, aby se tam objevil jako legenda, tak rozhodně neváhej a ozývej se. 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku, ještě počasí. Teď jsem si dala takové hřmění, ale není to jako zas tak zlý, jo. Momentálně máme teda v Praze nějakých 21 stupňů Celsia, ve zbytku republiky je toto stejný, máme polojasno, dnešní maxima na 24 a vypadá to, že už teďkon nebude pršet vůbec nikde, takže čekej polojasno, zkazí se nám to až zítra, to bude lejt jako z konve a v podstatě v celé republice, takže zítra deštník pro všechny a připrav se na to, že kdo nemá normální deštník, vezme si ten plechovej, takže bacha v městech.
1: Spin Radio.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H1-6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debbie, Trapeda Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu.

0: více na www.offseason.cz.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Dáváme si Virtual Insanity, tady s tebou Vicky a taky Radio Spin. No a teď tě tady tak jako pošťouchnu loktem, takzvaně se tomu říká. Myslím si, že to by se říkalo poking, myslím, že to byl šťouchanec tehdy na Facebooku. No to je jedno, tohle je trošku něco jiného. Tady se totiž budeme bavit o Elbow Festu a elbow je samozřejmě anglicky právě loket. No tak tohle je úplně skvělý festival, který proběhne a to už v sobotu 13. června v amfiteátr Loket. Takže já si myslím, že to bude totální bomba, je to open air festival, budeš se cítit jako princ, král, princezna, královna a to přímo na hradě, respektive pod hradem, budeš v podhradí. Jako ne každý prostě může být the king in the kingdom, ale řekla bych, že pod ten hrad tam se vejdem všichni. No a vystoupí tam úplně skvělí lidi, jako line-up je nabité, je tam Refew, Jaroslav Olach, Maniak, Ginter, Čávo, Koki, Sosane. No a celým dnem tě provede Robo Hypeman a Human. O lístky si budeš moc zavolat už příští týden, takže rozhodně čekuj naše rádio Spin. No a určitě doporučuji mrknout se na Elbow Fest, co všechno dalšího tě tam ještě čeká. Fakt hustiárna, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, Sava a bonjour, bonjour, už tady mám našeho Ondřeje. André, bonjour.
2: Très bien, ça va, ça va.
1: Ah, ça va bien. Tak jenom pro lidi, aby si nemysleli, že si tady nadáváme, jo? Právě jsme si jenom řekli, že se máme hezky. Ale v jakém jazyce?
2: Je to ve francouzštině a to je tak asi jediný, co umím. A ještě café allongé, s'il vous plaît, a to je tak jako... To tam končí.
1: Víš co, Ondřej, ale to je dobrý. Tím pádem je aspoň jednou jasný, že žízní tam neumřeš.
2: Ne, je to tak, jako, ale ta francouzština je to hrozně...
1: Je to těžký jazyk, no. Já s tebou jedině souhlasím. Já jsem se snažila 8 let a marně. Je to stále bonjour? Je to furt jenom bonjourka, nic víc.
2: Je to tak.
1: Se nedá prostě.
2: Asi tam taky zůstanu tady v tom levelu té francouzštiny a budu rád, člověče.
1: No ale proč se o tom bavíme? Protože ty jezdíš do Francie, tak podělíš se teďkon s náma o nějaký tip, kam nejradši jezdíš? Vlastně, když jedeš takhle pracovně do Francie, kam nejradši?
2: Jo, hele, jezdím nejčastěji do Nice, je to tam hrozně krásný, do Monaka kousek, stojí tam asi 6 euro vlak, když tam za 20 minut. A kromě toho, že si tam dáš selfiečkou toho kasína z Jamesa Bonda, tak tam není vůbec nic. Jo, takže si koupíš prostě na francouzské straně flašku bublin, vykalíš ho na promenádě, vysměješ se za zobaným prostě ploutkům a jdeš zpátky.
1: Jo.
2: A nebo na druhou stranu dolů můžeš prostě Cannes, Saint-Tropez a dostat se až dolů do Marseille. Je to docela pěkná cesta po coastu.
1: Tak to je pěkný, takže autem úplně v pohodě a je to vyhlídková jízda.
2: Je to tak, akorát prostě jsem si pravdu, že tam zaletíš, to je nesmysl zadání, já jsem chtěl, že jsem platil nějaký 30 Eček jiným směrem, člověče, a jenom než Marseille.
1: No, tak... To jenom musím říct, že tady s tebou, Ondřej, úplně souhlasím, protože já jsem byla v Marseille, jak říkám, prostě kasína jsou fujky, prostě, že jo, to je ten hazard, ale tak my jsme vyjeli právě jenom do té Marseille a potom jsme tam jezdili vlastně směrem, jsme jeli do Bordeaux a bylo to úplně v háji, protože ty placený úseky, je to tam opravdu velmi drahý. A všem spinnerům doporučuju, že si musí vyhradit pár dní navíc na cesty, pokud chtějí lehce ušetřit jako my, protože jsme to vzali těma vesničkama. Bylo to malebný, bylo to dlouhý.
2: Jo, tak tam je to krásný, to Provence jako hezká, to co říkáš ty, jako, tam je to opravdu nádherný. Ale já bych to zavěl v Čechách normálně. Co pro Čechy, normálně pro cizince, ty jim chceš jít do Brna, to je to samý úsek jako z Nice do Marseille, tak tady vylet 15 kil na zpátečku.
1: Ty bláho.
2: A čus.
1: No tak víš potom, jak by byly vyspravený všechny dálnice, o tom si můžeme nechat jenom zdát. Jaký by to bylo krásný.
2: To by spolikal Agrofert, všechny tyhle ty prachy, nevěř tomu.
1: Dobře, tak je vidět, že Ondřej, ty máš úplně jasno, kam všechno jde. No a teď už prosím tě, co si necháš zahrát? Já úplně sprintuju tady k tomu songu, co to bude?
2: Hele, vybrali jsme sprintera od Davea a pošlem to všem a tobě do studia.
1: Jasný, mám to tady, dávám a jdeme si to spolu užít. Tak měj se krásně, Ondřej, čau.
2: Nice, hrajem. Hezký den, čau.
1: Díky, Radio Spin.

0: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. Véteru Rádia Spin.
1: Yeah. 365 days a year, we preoccupy ourselves to find life's true meaning. We indulge irrelevant contradiction, contradiction with steps from growth.

0: Nominace.
1: A jedeme si dál nominace v rámci přesně našeho vyhlášení, které potom bude 100 největších CZSK hitů všech dob. No tak už máme tady samozřejmě další spinnery, kteří mají svoje tipy. No a prvního tady mám teďkon Michala. Tak Michale, co je to za tebe? Ují.
2: Bych do stovky topek nominovat něco staršího a konkrétně dal bych celý album Era, ale to nejde, takže pojďme dát Kontrafakt Era, protože tyhle starý pecky tam prostě nesmí chybět. Díky.
1: Já s tebou souhlasím, prostě starý je dobrý.

0: No a kdo je tady další nominovaný, Jirko? Je. No, to jsou ono. Tak schválně, jestli už si ten track poznal, mám tady ještě od Jirky.
1: Čau, ta Jirka. Určitě by tam neměl chybět Separ s Restem Mike Tyson. Dík moc.
0: Tak jsem vlastně chtěla říct, že opravdu Mike Tyson je vlastně velký protivník. To je opravdu, to si se vytasil, Jirko, bych řekla, opravdu s dalším skvělým trackem. Takže díky moc a těším se na další nominace.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin a já rovnou rychle mířím na dálnice. Tady máme nehodu na D1 na 5. kilometru při příjezdu do Prahy. No takže pozor na to, je to v okolí Průhonic. Jinak další crash máme na D5, a to na 22. kilometru ve směru do Prahy, a to v okolí Králova dvora. No a teď už se ještě rychle podívám na to, co je nového tady v Praze, protože naposledy tam vlastně nebyla skoro žádná bouračka, tak teďkon tady teda máme, a to na Kladenský. Čekej tady rozhodně nějaký zpoždění, potom taky v ulici Svatojánská. No a nehodu nám hlásí taky Starolázeňská. Jinak čekej, že celkově Praha je taková zasekanější. No a ty se zdržíš například i na Pražském okruhu kolem nějakých 5 minut. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a rozhodně volej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, díky za to.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Keď chceš si kus zo svojho neba vzťať.
1: 210-32-30-30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, musím říct, že teda dneska to bylo totálně nabitý. No a já už tady mám teďkon Jirku. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Hele Jirko, dneska to tady úplně jelo, ale musím říct, jo. Maty byl rozjetý, že jo, po republice.
1: No jasně, dneska byl spin komisař.
0: Dneska byl spin komisař rap, takže vyrazil s Tigrama, tentokrát za Tomášem, po D8. A dorazil, našel ho, všechno to klaplo, takže paráda.
1: Super.
0: Představ si, dokonce bylo vtipný, že jsme prostě tam zrovna s Matym jako volali do rádia. Byli jsme jako Tomáši, ozvi se. Už je tady prostě Maty a najednou Tomáš začal telefonovat. Chápeš?
1: Fakt? Sám začal telefonovat?
0: Mu zazvonil.
1: To je super.
0: Matymu. No, takže úplně paráda. Já bych řekla, že tohle se sešlo fakt parádně, musím říct. No a jinak jsme tady samozřejmě taky nanominovali spoustu tracků. Takže já si myslím, že opravdu ta naše stovka toho nej, co CZSK hip-hop nabízí.
1: Já jsem zvědavej, co všechno tam dostaneme za tracky. Těším se, až to všechno sečteme a podíváme se, co teda bude mít tam největší zastoupení.
0: No já jsem taky zvědavá. Teď už vlastně bych nerada jako předbíhala, ale řekla bych, že vlastně posluchači, co mají tak jako přehled a poslouchají tady pravidelně, tak si myslím, že už budou jako tušit, jaký jména se tady třeba objevujou opakovaně. Já bych si to zatím nechala tak jako pro sebe, ale zdá se mi, že docela tady jedeme jako ten jako new hip-hop. Řekla bych tu novou scénu, no.
1: Co se třeba přidávalo dneska? Co byly dneska nějaký nominace zajímavý?
0: Ale zajímavý, třeba dneska byl Smek, Rocky, a nebo byl taky PTK, Nevezmu tě z klubu domů.
1: To už je starší věc, ale,
0: ale
1: asi
0: vlastně
1: bych to úplně neřadil přesně, jak říkáš, k tomu oldschoolovýmu.
0: Úplně oldschool, jakože není to kontrafakt, není to Orion tak. Jako takovej, nebo PSHčka, to bylo spíš včera. Dneska jsme jeli jako na novější vlně, máme tady například taky Sheena a jeho Nescafe, nebo třeba taky Strapa, Loading. No a mám tady třeba pro mě i docela jako objev, ten track jsem neznala, a to je od Tomby 622.
1: Tomba Bomba.
0: Tomba Bomba.
1: No, povídej.
0: Ano, povídej.
1: Já jsem myslel od Tomby, že budeš myslet track Špeky.
0: Ale jo, ten je skvělý, ten mám ráda. Taky, ten si tady taky jedeme mega, ale ten ještě nikdo nenanominoval.
1: No tak uvidíme. Já tady nechci nikomu nic podsouvat, ale myslím si, že to je fakt jako banger.
0: Jaj, no tak věřte, že kdybyste jako Jirku viděli, tak už zvedáte telefon a jdete nahlásit Špeky. No a co Jirko, ty budeš pokračovat dál v nominacích, ne?
1: Samozřejmě budeme dál nominovat, mimo jiné se třeba podíváme taky na to, jaký rapper teď přišel s vlastní značkou kávy.
0: Oh, a není to Viktor Šín? Nescafé 2.
1: Já jsem typoval právě Viktora, protože nabízelo by se to Čibo, Nescafé, Laváca,
0: ano.
1: Ale Viktor to není.
0: Aha, tak v tom případě se musím nechat podat potom.
1: No, já to za chvilku tady propálím féteru.
0: Dobře, tak jo, no tak to se máme hodně na co těšit. Já už jenom řeknu, jak je venku. A pak už to tady nechám tomu volný průběh a nechám to tady na Jirkovi. Tak prosím tě, venku, jak se ti tam líbilo?
1: Je tam krásně slunečno.
0: Jo?
1: Je tam slunečno.
0: Tak to jsem nečekala.
1: Tvrdí to úplně něco jiného, než tady můj přístroj.
0: Co tady můj přístroj mi říká, že máme 22 stupňů Celsia, že máme teda polojasno, takže dobrý. Dnešní maxima budou ale na 24, no a hlásí mi to teda rozhodně, že dneska je ten slunečkový den a zítra ten pršící. Zítra bude late.
1: Ajaj, to je jak to když tak. Odpočítáváš dny takhle na kloubech, prostě teda měsíce.
0: Prší, neprší.
1: 31, 30, tak přesně takhle to máme teď s těma dnama.
0: Přesně tak, jeden den slunečno, druhý den trochu deštivo, ale to vůbec nevadí. My si jedeme dál Radio Spinu, užívej si Jirkou Spin Extra, no a potom taky s Márou, chill na Spinu, Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin, deštavou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin deštavou.
4: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refu, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.

0: Jedna hodina a dvě minuty k tomu, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rap.

Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou Šírka a já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Dneska máme 2. června, svátek tak slaví Jarmil, já mám kamaráda Jarmila, tímhle ho zdravím, měl se jmenovat teda Jarmila, protože má ještě 2 bratry, Hinka a Vilém, akorát, že bohužel není dívka, je kluk, takže není to Jarmila, ale je to Jarmil, takže velký shoutout pro něj, samozřejmě pro všechny ostatní Jarmily, který teď poslouchají, taky zdravím. My tady dneska i dál budeme sbírat nominace pro naší 100 největších CZSK hitů všech dob, takže jestli máš nějaký track, který za tebe by tam rozhodně neměl chybět, klidně už teď můžeš posílat svoje tipy do naší mobilní aplikace nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Taky se samozřejmě podíváme na trochu hudby. Mám tady jednu zajímavost o jednom českým, vlastně slovenským raperovi, který teď založil vlastní značku kávy. Na to se samozřejmě taky mrkneme. Po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. No a my už to můžeme odpálit. Úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: V úterý ráno jsme se věnovali tomu nejcennějšímu, co máme, a to jsou auta.
2: Ano, ano. Řešili jsme, jestli jim dáváte jména, přezdívky, jestli si s nima povídáte a pokud to tak o čem. Jak to máš ty doma?
1: Tak moje první auto byla Růžina, moje druhý auto je Karin a vždycky chválím za to, že dobrzdila. Když vyskočí hladový oko, tak jí řeknu, jo, děti, Bobí, ty máš zase hladí. No a nebo se jí omluvím, když přejedu díru, to je taková klasika.
3: Když jedu autem a vyberu nějakou díru, tak se autíčku hezky omlouvám.
2: Jo, tak to já dělám taky. Tak, ale pojďme se vrátit těm nejlepším jménům pro auta. Mám takový pocit, že vítězem je dneska David.
4: Hele, tak prosím tě, autu Bavoráku říkám Bejčku a motorce říkám Kočko a když se jako předjedu, tak řeknu ti, jsi dobrý Bejčku, ty vole, tak dále.
1: No ale ten nejbizarnější příběh je příběh týpka, který udržuje romantický vztah se svým autem. Hele, chodí spolu na procházky, zajdou si do kavárny, dej si Véču na benzínce, mazej se spolu na vyhlídce, no a dokonce i nějaká ta pusa tam proběhne. Je to prostě hezký.
2: Hele, a myslíš, že spolu spějí?
1: No, tak Facebook to má, ne?
2: To je vlastně pravda. Zítra se slyšíme.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych

Posloucháš Radio Spin, potěším teď všechny milovníky kávy, já osobně mezi ně úplně tak jako nepatřím, rád si teda dobrou kávu dám, ale že bych bez ní nemohl začít den, to úplně ne, spíš když mám někde nějaký dortíček nebo něco sladkého, tak abych to měl čím spláchnout. Proč o tom ale mluvím? S novou značkou kávy teď totiž přichází i jeden rapper. A ne, není to Viktor Sheen, kterýho teda já osobně jsem typoval už dávno, že by mohl mít vlastní značku kávy. Vem si ty tracky Chibo, Nescafé, Lavazza, skvěle by se to nabízelo, ale ten, kdo přišel s vlastní kávou, není Viktor Sheen, ale Carlo. Carlo z Million Plus včera spustil prodej svý kávy s názvem Brick. Kupovat ji můžeš už teď právě na webu cafebrick.com. Na Instagramu k tomu vzniknul i super takovej spouštěcí teaser, takže to určitě čekni. Dej si kávičku a užívej příjemný úterý. Radio Spin!

0: nominace.
1: Je to přesně tak, na rádiu Spin, tady ještě takhle před létem hledáme stovku největších hitů československý rapový scény všech dob. Aktuálně probíhají nominace, takže ty sem můžeš dávat svoje tipy na tracky, které by v tomhle žebříčku rozhodně neměly chybět, a můžeš mi je posílat buď to do naší mobilní aplikace, nebo mi taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Mám tady další tracky od vás, který přidáváte, tak jdeme na ně.
2: Čeko Jiří, tady Jiří. Hele, dost to, best of CZSK, dej tam určitě PTK, krvácí na zemi.
1: Tenhle starý PTK tady rozhodně nemůže chybět. No a Jirka přišel ještě s jednou nominací.
2: A PSA Parket, to bývá taky hit, hrálo to všude. Díky, čus.
1: No jasně, zapisuju.
3: Divadlo ještě tuto nebylo, kurvičky drzotra s uličkami.
1: Takže to jsou nový nominace, které já tady připisuju. Jestli chceš i ty přihodit tu svoji, tak samozřejmě ještě jednou připomínám, můžeš využít buď to naší mobilní aplikaci, kam nahrávají hlasové zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30.
0: Chyby

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady zdržení aktuálně na D11, 12. kilometr směrem na Hradec Králové, hlásí velký zdržení, bacha na to, bacha taky při příjezdu do Prahy na D6, tady se to štosuje už od 17. kilometru, obousměrný zdržení pak hlásí D5 u 53. kiláku, takže taky bacha. Regiony tak ty potom jedou v pohodě, no a když se podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady hlásí aktuálně Štěrboholská spojka, tady si postojíš obousměrně, nebo třeba taky ulice Kbelská, tady si postojíš směrem ven z Prahy. Vidím tady taky jednu nehodu, a to v ulici k Barandovu, takže tady taky opatrně. A jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak samozřejmě taky můžeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Zkusám něco jiného, prosím, Spin.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Oh yeah. Aha. Starý můj.
2: Starý můj.
3: Starý můj.
1: Byl jsi?
2: Byl jsi?
1: Spízy.
2: Spízy. Spízy.
1: Abe, abe, abe, abe.
2: Abe, abe, abe, abe, abe.
1: Yes.
4: Viděl jsem tu kuru v klube. A vedel jsem, čo ráno budu. Vedel jsem, že keď půjdem domov, tak ona tam bude čekat jak půze. Jej kamož je randa ku buze. Vravel

0: Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. My jsme tady už teď vybrali Nick Tenda a jdeme si poslechnout, pro koho popluje.
2: Bylo by to pro Janičku, že je naše sluníčko.
1: Tak pro Janičku, pro sluníčkovou Janičku.

Týren Nintendo, užívej, vy všichni ostatní, kteří právě teď posloucháte. Jste třeba někde na cestách za volantem, tak hlavně opatrně, hlavně pevný nervy a my si to jdeme teda společně užít. Radio Spare.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my i dál pokračujeme v úterním Spin Extra. Už za pár minut se podíváme na to, jaký světový rapper míří do Prahy, do pražský O2 arény konkrétně. Samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. A i dál tady taky sbírám nominace do stovky největších československých hitů všech dob. Takže jestli máš nějaký tip na tracky, který by tam rozhodně neměly chybět, tak dávej vědět, buď to pomocí naší mobilní aplikace, nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Jinak dneska 2. června má svátek Jarmil, takže všem Jarmilům přeju jenom to nejlepší. Ještě se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí 23 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra tady vidím, že nejspíš spadne pár kapek a taky se nám trochu ochladí, a to na 18 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, rapera Bernas LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

To, co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, byl oznámený další koncert světového rapera, který proběhne tady u nás v České republice, konkrétně v pražské O2 aréně. Tentokrát to bude A$AP Rocky. A$AP Rocky tady vystoupí 4. září a bude to teda v rámci jeho Don't Be Dump Tour, kterou aktuálně jede ke své nejnovější desce. Lístky se začnou podle všeho prodávat 5.6., což teda koukám, že je tenhle pátek, takže jestli chceš být u toho, rozhodně to nepromarni, protože těch lístků, myslím si, že nebude dost na takový jméno. Osobně si ani nevybavím, jestli A$AP Rocky tady u nás v České republice někdy byl, ale jestli jo, tak před dlouhou dobou, takže předpokládám, že o lístky na takovouhle akci bude opravdu zájem. Takže nepropásni to, dej si Don't Be Dump Tour přímo v O2 aréně 4. října.

0: Posloucháš Radio Spin, dneska je ten den, kdy opět za váma do ulic vyrazil Spin komisař Hřeb, aby tě zkontroloval, jestli skutečně posloucháš Radio Spin. Tentokrát se Maty, co by Spin komisař vyrazil podívat za spinnerama po D8, no a teda do Ústí až nedojel, ale jdeme si teď poslechnout, jak to dopadlo, jestli po cestě teda někoho našel.
1: Čau Vicky, tady Spin komisař Hřeb, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
2: Ahoj, čau, zdravím, byl jsem parádně překvapený, protože nikdy jsem nic nevyhrál, nikdy v žádných soutěži, takže tohle je moje taková prostě premiéra.
3: Jaký je tvůj příběh s naším rádiem?
2: No, začalo to vlastně před pár lety, kdy jsem jezdil s jedním kamarádem na obědy, který vlastně v autě vůbec nic jiného než Spin neposlouchá. A pak v práci moje kolegyně, která je obrovská faninka, a já jsem začal Spin poslouchat taky v autě, že jedu Spin v autě a prostě paráda, no.
1: Tak kde jsou předaný, samozřejmě merch taky, takže krása, všechno se splnilo a já jsem ready pomalu vyrazit zpátky domů.
0: Takže to slyšíš, rozhodně se vyplatí poslouchat Radio Spin. Třeba i tebe může čekat vůbec první výhra v životě. Jestli se chceš i ty zapojit, tak stačí jenom napsat na e-mail program@radiospin.cz. Napiš tam jenom svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš. V neposlední řadě taky kontakt na sebe, ideálně telefonní číslo. No a třeba to příště budeš právě ty, za kým se Spin komisař Hřeb vypraví.

0: stovku největších československých hitů naší scény tady za celou dobu. My tady aktuálně máme nominace, takže můžeš tady dávat svoje tipy na tracky, které by v tomhle žebříčku za tebe rozhodně neměly chybět. Teď tady máme jednu nominaci až z Liberce.
1: Ahoj, ahoj, zdravím vás z Liberce, tady z Hrudsky sem a z Busti sem a chtěli bychom nominovat Tombu Bombu, Špeky, když už začíná to léto, tak aby jsme se pořádně okořenili.
0: Velký letní banger, díky za nominaci.
2: Slunce svítí jako před pár lety, zase jdu kolem holek.
0: Super pecka, jsem rád, že tady můžu tenhle track zapsat taky do naší nominace. No a jestli máš i ty nějakou pecku svojí oblíbenou, kterou si myslíš, že by rozhodně neměla chybět v žebříčku stovky největších československých hitů všech dob, tak mi rozhodně dej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
3: Chybí

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se dálničních tahů týče, vidím tady lehký zdržení na D5C, 54. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku, takže na to rozhodně dávej bacha. Jinak ale jedeš úplně v pohodě, když se pak podíváme na regiony, tak ani tady nevidím žádný velký štosovačky, možná v Českých Budějovicích vidím trošku zasekáno na dlouhý třídě, na dlouhý louce, tady, pardon. Co se týče Prahy, tak tady vidím velký zdržení, a to na Štěrboholský spojce. Tady si postojíš obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák hlásí taky štosovačku, Bubenečský tunel ve směru na Holešovičky hlásí taky zdržení, no a vidím tady taky nějaký nehody, jednu nehodu hlásí Modřanská ulice a jeden crash hlásí taky Bělohorská. Takže jezdí hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: I dál tady hraju přesně podle tebe, teď si tady dáme trochu old schoolku.
1: Já bych chtěl Wu-Tang Clan, projekt Janek a od Pinkyho pro Zdenka.
0: Zní to trochu, jak kdyby Wu-Tang udělal nějaký český cover projekt Janek. Samozřejmě chápu, že se nejedná o track projekt Janek, ale Protect Janek, takže já to tam hážu a my si tuhle old schoolovou pecku teď už můžeme vychutnat.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.

0: Jirka, Rádio Spin, přeju ti pohodový úterý. Dneska máme 2. června, svátek tak slaví Jarmil. Mimo to koukám, že je dneska taky Mezinárodní den čistého ovzduší, takže vyjdi někam ven, ideálně někde do přírody, pořádně se nadechni. No a na dnešek koukám, že připadá ještě jeden Mezinárodní den, a to Mezinárodní den lehkých žen. Tady ti žádnou radu nedám, tohle oslav prostě podle svého uvážení. Za moment tady pro tebe mám pozvánku na jednu rapovou akci, na který by se rozhodně neměl chybět, no a i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Podíváme se ještě rychle taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, je tam stále polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tam se nám to trochu ochladí, maxima se vyšplhají na pouhou 18 a nejspíš nám i trochu sprchne.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově to vysíláme na 963 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, máme tady úterý, no a každý úterý se tady v 8 hodin večer můžeš těšit na Aničku Oravcovou a na její pořad Street Cypher. Co nás v dnešním Street Cypheru čeká, to už nám Anička prozradí sama.
1: Ahoj, hlásí se Anička Oravcová. Dnes mám pro tebe připravený další díl pořadu Street Cypher. Jako hlavní téma probereme kariéru New Yorkské reperky Princess Nokia, která už v pondělí vystoupí v pražské Lucerna Music Bar. V pravidelné rubrice listování rapem probereme track z roku 96 od Jay-Zho Ain't No, na kterém se poprvé objevila Foxy Brown. No a deska týdne bude od britské reperky Lil Sims. Její nové EPčko se jmenuje Sugar Girl a já ti vždy před solou posílám jeden track. Nový a starý hip-hop každé úterý od 8 na Radio Spin.
0: Je to přesně tak, takže si to rozhodně nenech utéct. Dneska v 8 hodin večer Street Cypher a Anička Oravcová. Happy birthday.

Posloucháš Radio Spin, mám tady teď pro tebe tip na jednu akci, na který by se rozhodně neměl chybět. Je to akce, která proběhne příští sobotu, a to v amfiteátru na Lokti, na hradu Loket. Bude to teda 13. června a bude to první ročník Elbow Festu. Těšit se tam můžeš na opravdu velký jména tady z naší český a slovenský rapový scény. Vystoupí tam třeba Refew. Nebude chybět ani Maniak. Taky se tam objeví Koky. No a nebude chybět ani dívčí zastoupení, a to v podobě Sosen. Navíc ještě taky Jarde Olách, Ginter, Čávo a spousta dalších jmén. Celý line-up najdeš na Elbow Festu Instagramu, takže na to rozhodně mrkni. Ještě jednou připomínám, je to teda v sobotu 13. června v amfiteátru.

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. Véteru Rádia Spin.

0: Je to přesně tak, ještě předtím, než vypukne léto, tak my tady na Rádiu Spin hledáme stovku největších československých hitů všech dob. Aktuálně probíhají nominace, potom budeš moc taky pro svoje tracky hlasovat. No a samozřejmě na závěr Zlatá třešnička, tak celou tuhle stovku vašich nejoblíbenějších tracků v kuse odvysíláme. Teď tady máme další nominaci, tak jdeme rovnou na ní.
1: Ale já si myslím, že by tady měl chybět Chaos určitě, třeba Klika.
0: Tak Chaos, ten už se nám tady párkrát objevil, ale je pravda, že jejich Klika, tak ta se tady ještě neobjevila, takže já samozřejmě připisuju. No a jestli máš i ty nějaký track, který by tady v naší stovce 100 největších hitů československý rapový scény všech dob neměl chybět, tak rozhodně ho tady nahoď do placu, a to buď to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím tady velký zdržení na D1. Postojíš si tady při příjezdu do Brna a je to tady zasekaný už od nějakého 175. kiláku, takže na to rozhodně dávej bacha. Na D1 ještě zůstaneme, protože tady vidím taky štosovačku při výjezdu z Prahy. Tady si postojíš až po 17. kilometr. Ostatní dálniční tahy jedou ale úplně v cajku. Stejně tak v pohodě vypadají, že jedou i regiony. Když se podíváme potom na silnice v Praze, tak tady velký zdržení aktuálně hlásí Štěrboholská spojka. Postojíš si tady obousměrně, bacha na to. Obousměrný zdržení hlásí taky jižní spojka, takže taky opatrně. V Bubenečském tunelu si postojíš ve směru na Holešovičky. Samotná ulice v Holešovičkách hlásí potom jednu nehodu. No a vidím tady ještě jedno zdržení, a to v Kbelské ulici. Tady se to štosuje směrem ven z Prahy, ve směru na Zdiby. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při úterním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady pak všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu

0: V rámci pořadu Spin Extra před sebou teď máme už poslední track na přání, takže si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
1: Čau, ahoj, může mi tam hodit dneska třeba Cypress Hill, Superstar nebo tak něco podobného. A je to pro tebe do studia a pro všechny spinery.
0: No tak já pro všechny spinery, jedny Cypress Hill samozřejmě do éteru hážu, jdeme si to společně užít. V následující hodince už si o tvoje oblíbený tracky budeš říkat Márovi.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, už tady vítám taky Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: My jsme se tady s Márou předtím, než jsme šli do vstupu, bavili o tom, že nás čeká mistrovství světa ve fotbale.
1: Je to tak.
0: Já jsem tímhle úplně nepolíbený. Když je to začíná?
1: No, vlastně už za chvilku. Náš první zápas Česka začíná 12.6., což je za 10 dní. Mm-hmm. Akorát tím, jak se hraje v Mexiku, vlastně skoro přes celou planetu, tak ty zápasy jsou ve 4 ráno, pak teda s Jihoafrickou republikou je v 18.00, to by si
0: mohl. To by se dalo.
1: To by se dalo. To máš hezký po vysílání.
0: To je pravda.
1: To je ideální. A ještě potom hrajeme s Mexikem ve 3 ráno. Takže ty časy nejsou úplně optimální, je to jako když někdo kouká na NHL-ko, ale my jsme se kvalifikovali po hrozně dlouhé době. Myslím si, že přes 20 let jsme tam nebyli.
0: Jako po takové době si zahrát, to snad i já se podívám.
1: No.
0: Mě by ještě teda zajímalo, když ty seš v tom zběhlejší než já. Určitě seš, protože já jsem donedávna ještě nevěděl ani, že no, nebudu to radši zmiňovat, tady ještě by mě nějaký spinner vyhlásil. Každopádně, ty jsi říkal, že máme docela jednoduchou skupinu.
1: Relativně, jako mohlo to být horší. Samozřejmě Mexiko, ty jsou favoriti v naší skupině vzhledem k tomu, že to pořádají celý ten šampionát. Jihoafrická republika, ale jsou to a Jižní Korea, jako jsou to týmy, s kterými bychom mohli hrát vlastně dobře, ale víš co, to se o českých hokejistech říkalo taky, když jsme hráli proti Slovincům nebo proti Norům a jak to jako bylo takový děsivý. Takže já bych to neříkal, ale myslím si, že ta skupina by mohla být horší.
0: A oproti teda hokeji v té fotbalové skupině je o 4 teda týmy mín.
1: Tam jsou čtyři týmy. Je to rozdělený na více skupin, který se potom potkají v tom playoff, ale teďka máme vlastně skupinu, kde jsme 4 týmy. My, Mexiko, Jihoafrická republika a Jižní Korea.
0: A do playoff postupují 2 týmy?
1: Ježiši, to po mně nechtějí. Tohleto, Jirko, ty zase jako jsem v tom zběhlej, ale zase ne tolik, kámo.
0: Tak já už jsem myslel, že se tady prostě dneska od Máry dozvím všechno, co budu potřebovat pro tohle mistrovství. Naštěstí to začíná až za 10 dní, takže na to máme čas
1: to všechno si zjistit. Já to dostuduju do příští, Jirko, neboj.
0: Super, tak na to si tady počkej s Márou, s ním si počkej na chill na spinu, samozřejmě Mára bude hrát taky podle tebe, taky dál sbírá tady nominace pro naší top stovku největších hitů československý rapový scény, takže rozhodně mu nějakou nominaci dej taky. My se ještě jdeme podívat, jak to vypadá venku, Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tak tam vidím, že se vyšplháme maximálně na 18 a nejspíš nám i trochu sprchne. Takže užívej dnešní den s Márou, potom ještě taky s Aničkou Oravcovou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze. PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA. Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy. Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refuse, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
6: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
7: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.

0: Klasický sety, hosti, záplava nový a neotřelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer na Rádiu Spin.
1: Za 2 minuty, 4 hodiny, přesný čas na Rádiu Spin.
0: Rádiu Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Žádný body shaming, dneska jeden všichni, jestli nejsi s náma, tak

Boje Mára, dnešní svátek slaví Jarmil, tak Jarmilům nezapomeň dneska popřát, máme úterý. No a i dneska sbírám tvoje nominace na seznam 100 nejlepších tracků CZSK rapový scény. Hlasovat se bude, nebo začne se zahlasovat příští týden, teďka máš možnost nominovat tracky, které budou bojovat o tvoje hlasy, tak pokud tě napadl třeba dneska další track, který nesmí chybět, tak posílej do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo na naše číslo 210 32 30 30, já si je tady budu zapisovat do seznamu, neboj se, klidně tam může být dvakrát, nebo potom ho samozřejmě sjednotíme, takže jestli nevíš, jestli tam je nebo není, radši ho nahláš, radši řekni, než aby si potom litoval, že tam není. My se dneska ještě taky podíváme po D8 až do Štětína směrem na Ústí, protože tam se dneska vydal i komisař Rep. No a jestli našel spinnera nebo ne, tak to ti řeknu za malou chvíli. My to teďka odstartujeme s Kanye Westem, Estelle a taky American Boy. Tak posílám do éteru Rádia Spin, přeju krásný úterý, s tebou Mára.

0: Rádiu Spin.
1: V úterý ráno jsme se věnovali tomu nejcennějšímu, co máme, a to jsou auta.
2: Ano, ano. Řešili jsme, jestli jim dáváte jména, přezdívky, jestli si s nima povídáte, a pokud to tak, o čem. Jak to máš ty doma?
1: Tak moje první auto byla Růžina, moje druhý auto je Karin a vždycky chválím za to, že dobrzdila. Když vyskočí hladový oko, tak jí řeknu, jo, děti, Bobí, ty máš zase hladí. No a nebo se jí omluvím, když přejedu díru, to je taková klasika.
3: Když jedu autem a vyberu nějakou díru, tak se autičku hezky omlouvám.
2: Jo, tak to já dělám taky. Tak, ale pojďme se vrátit těm nejlepším jménům pro auta. Mám takový pocit, že vítězem je dneska David.
4: Hele, tak prosím tě, autu Bavoráku říkám Bejčku a motorce říkám Kočko a když se jako předjedu, tak řeknu ti, jsi dobrý Bejčku, ty vole, tak dále.
1: No ale ten nejbizarnější příběh je příběh týpka, který udržuje romantický vztah se svým autem. Hele, chodí spolu na procházky, zajdou si do kavárny, dají si Véčku na benzínce, mazej se spolu na vyhlídce, no a dokonce i nějaká ta pusa tam proběhne. Je to prostě hezký.
2: Hele, a myslíš, že spolu spí?
1: No, tak Bejfuk to má, ne?
2: To je vlastně pravda. Zítra se slyšíme.

0: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
1: 2. červen, úterý, a i dneska za tebou vyrazil komisař Rep a.k.a. Maty s plnou dodávkou Tigerů merče a šel hledat jednoho z vás, který se přihlásil na naší e-mailovou adresu program@radiospin.cz, kam stačí vyplnit svoje údaje, jméno, příjmení a taky adresu, odkud nás každý dopoledne posloucháš. No a dneska Maty vyrazil po D8 směrem na Ústí. Ale do Ústí dneska ještě nedojel. Dneska dojel do malého městečka jménem Štětí. Tak se jdeme podívat, jestli našel posluchače.
2: Čau Wiki, tady Spin komisař Rep, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
3: Ahoj, čau, zdravím, byl jsem parádně překvapený, protože nikdy jsem nic nevyhrál, nikdy v žádný soutěži, takže tohle je moje taková prostě premiéra.
4: Jaký je tvůj příběh s naším rádiem?
3: No, začalo to vlastně před pár lety, kdy jsem jezdil s jedním kamarádem na obědy, který vlastně v autě vůbec nic jiného než Spin neposlouchá. A pak v práci moje kolegyně, která je obrovská faninka, a já jsem začal Spin poslouchat taky v autě, že jedu Spin v autě a prostě paráda, no.
2: Tigry jsou předaný, samozřejmě merch taky, takže krása, všechno se splnilo a já jsem ready pomalu vyrazit zpátky domů.
1: No tak gratuluju Tomáši, protože dneska to byla opravdu tvoje velká premiéra, tak já doufám, že pro některý z vás to taky bude premiéra nebo repríza nějaký výhry, takže stačí se zaregistrovat a budu ti přát hodně štěstí.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigerů bude třeba tvůj.

0: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. Éteru Rádia Spin.
1: Dám si sám se sebou, protože s tebou je to voho. Poslouchám tě minutu a nechci tě znát.

0: Všech dob nominace.
1: Jak už jsem sliboval, tak i dneska můžeš posílat nominace a své oblíbené tracky do našeho seznamu 100 největších CZSK tracků, který potom tady budeš moc pro ně hlasovat a určí se jeden nejlepší. No a poslal mi voiceovku třeba Martin.
2: Čau, tady Martin, co by určitě nemělo chybět top 100 je Marpo, jsem, To je totální nálož. Tak jo, mějte se, čau.
1: No. A mě nezbývá než souhlasit. Marpo a jeho sem seznamu ještě nebylo, takže Martine, díky za tvůj tip, protože já jsem to dopsal. No a když já tady projíždím ty různý jména, PZAčka, Orion, Michailov, Indiavič, Vladimír 518, Protiva, Separ, Bowway, vidím tady taky Prago nebo H16, neviděl jsem tady třeba ještě 58G, za mě by to taky chtělo přidat. Tak klidně zkoušej, klidně volej, posílej voiceovky, zkus doplňovat, ať ten seznam je co nejkvětnatější, co největší, ať potom už můžeš jenom hlasovat a vybírat z těch největších píků. Chybí

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D1 na příjezdu do Brna. Tady se zdržíš zhruba na 40 minut, a to od 178. kiláku. Jinak jsou dálniční tahy docela v pohodě, ještě D5 na příjezdu do Prahy, ale tady nabereš jenom 4 minutky. Kde se zdržíš v regionech, tak je to určitě Liberec, a to silnice 35 směrem na Prahu, a to 26. kilák. Je tady totiž nehoda, 7 minut potom v Ostravě na Hlučínský, jinak ostatní regiony vypadají v cajku. Co se týká Prahy, tady 3 nepříjemné nehody. Jedna z nich je na Strakonický směrem na D4, je to za mostem Inteligence, a kolony jsou až k Barandovu, zhruba na 20 minut. Nehoda taky v Holešovičkách a taky na Pražském okruhu, 77. kilák směrem na Ruzeň, poskakuje kvůli tomu D1 a taky Brněnská. Zasekáno na Povltavský, Argentinský, Volzonce a Nusáku směrem do centra a taky na Pražském okruhu, 23. kilák směr D1, tady kolem 20 minut.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: TV. Čo na spinu, s tebou Mára, 4:45, úterý, já doufám, že máš pěkný úterý a můžeš se otřást příjemnit i svým trackem na přání, úplně stejně, jako to udělal Ondřej.
1: Ahoj spinňáci, tady Ondra, dneska bych poprosil Máru zahrát Balance od Kennyho Rafa a posílám to všem, co říděj a jedou tou uspanou Prahou. Díky, čau.
0: Chvilku to vypadalo, že Ondřej jedou za tebou, už jsem myslel, že o tobě budu číst na nějakém deníku policie. Jako objednávat si banger a do toho mít honí.

pieces, I can serve them, yeah. Čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku pátá hodina, dáme si taky po pátý rap DNA, dneska mám pro tebe připravený další sample, jenom se ale ještě přesuneme na chvilku k mistrovství světa ve fotbale, k World Cupu, protože ten už se blíží, už jsem o tom mluvil, no a já jsem ti zhruba měsíc zpátky představil hymnu, oficiální hymnu, která vyšla, která je příšerná. Je to fakt odpad, jmenuje se to Lighter a poslechni si sám. Já nemám slov. Jako to je prostě AI hudba. Jako mně to přijde, jak kdyby to dělalo AIčko. I AIčko by to možná zvládlo líp. Je to takový country, jo, to je takový to, když chceš takovou tu hudbu zadarmo do nějakého svého videa a řekneš motivační hudba, prosím, tak to je ono, jestli se ti nepozvraceli uši, tak teďka by se ti to možná stalo. Každopádně, já tě trošku zachráním, trošku ti to vykompenzuju, protože iShow Speed, streamer a člověk, který s hudebním průmyslem zatím nemá moc společného, vytvořil hymnu, která za mě je mnohem lepší a poslechni si sám. Let's play football. Takový vibe Shikari trošku, Shakiri teda. Je to energický, je to žavý, je to sexy, je to super, baví mě to. Jasně, není to dokonalý, ale je to mnohem lepší než tady ta vykopávka. Jako když to porovnám, jo? To je fakt nebe a dudy jako tohleto. Tak se ještě podíváme v rychlosti na počasí, aktuálně něco kolem 24 stupňů, žádný přehánky nás dneska nečekají, ale zítra už jo, zítra by měli dorazit do Prahy kolem 5 ráno a mělo by pršet celý den. Tak se na to připrav a taky se připrav na Rap DNA.

systém nesnáším, ten systém nesnáším, vědět co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou. Mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rej. Šiřte hudbu, nešiř hej.

0: Čau, tady Patrik Dergel, právě posloucháš Radio Spin, tak si to užij, je to pecka.
1: Československá scéna Radio Spin. It's okay, okay.

0: DNA s tebou Mára, chill na spinu a jak jsi zvyklej, po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. Včera jsme si dali old schoolovku, která ti hodně chutnala. A vůbec pro tebe nebyl problém poznat, co se za tímhle samplem skrývá, protože se jednalo o Vladimíra 518 a Děti prázdnoty.
1: Disco, disco, světlo, světlo, dech, dech, magie.
0: Takže to bylo mega easy a dneska to bude taky jednodušší, uděláme si to hezký, máme úterý, takže nebudu tě zbytečně trápit, ale ten sample jsem hodně zkrátil, protože kdybych ti pustil třeba celých 10 vteřin, tak to poznáš hned. Takže jsem to zkrátil na polovinu, uvidíme, třeba tě to trochu potrápí a budu to hrát jenom jednou, ok? Tím, jak je to jednoduchý, jenom jednou, takže nejrychlejší z vás to dneska odhalí jako první, zbytek třeba pomůže nápovědy. Tak jo, tohle je dnešní sample. Říkal jsem, že by to mělo být jednoduchý. Tak uvidíme, jestli jsi to stih, dávej vědět, jsem na tebe zvědavej.
2: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tvou Mára za chvilku 17:15. To znamená, že přicházejí první nápovědy k dnešnímu samplu. Zatím to vypadá, že by to mohlo být docela jednoduchý, ale i prostě mistr Tesař se někdy utne, občas se to tady stane. Tím dneska byla Leonka, ne že by se úplně minula, jo, ale ona Leonka je prostě moc dobrá na tuhle soutěž, protože odpověděla takhle. When the and the beat goes on, the Whispers ze 79. Protože ano, tohleto skutečně jsou oni. Protože Leonka odhadlila ten původní track, ze kterého vychází o několik let později jiná skladba z 97. To je moje první nápověda dneska, 97. prostě přelom milénia. Takže hledáme tady ten track. Ústřední téma tohohle tracku, který dneska hledáme, je plážový město prostě, který se objevilo třeba v GTA Vice City. Druhá nápověda je, že to je od zpěváka, který je výborný herec, ale právě i skladatel. No a trošku se mu potatil i syn, protože jeho syn taky tvoří hudbu. Tak jsem zvědavý, jestli už teďka třeba Leonka se, jak to říct slušně, že se už zamyslela a dojde jí, jaký sample se v tomhletom schovává. Ale věřím, že ty nápovědy pomohly dost.

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: No a pokračujeme v krasu jízdě, protože celý tady ten týden můžeš nominovat svoje oblíbence a tracky, který za tebe nesmí chybět v top 100 největších CZSK hitů, rapovej samozřejmě. A podíváme se na další dvě nominace, které přibyly. Jedna byla od Tomáše.
2: Ahoj, tady Tomáš. Já bych si dal proti VU 1997.
1: Naprostá klasika, a i když protiva není mezi náma, jde vidět, jak důležitý impact měl na československou scénu, protože očividně ho pořád posloucháš, a to je samozřejmě správně. No a ještě přidává Nadíš track do tohohle velkého seznamu.
3: Ahoj, ahoj Máro, tak v té top stopce bych poprosila ještě Ektora písničku Dobrý. Děkuju, děkuju, čau.
1: Taky děkujeme Nadíš. Celý týden, co čubíš, mám hlad, že rubí, ty dej sem, podáme těm hejtrům další slej sem, neříkám nic. Další dva tracky jsme přidali. Já samozřejmě jich přidávám mnohem víc, protože posíláš voiceovky, voláš, tak je to správně. Tak určitě tak pokračuj celý tady ten týden a těch tracků máme opravdu co nejvíc. Chyby

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D1 na příjezdu do Brna, zhruba od 178. kiláku čekáš zhruba 10 minut, jinak jsou ostatní dálniční tahy naprosto v pohodě. Co se týká regionu, taky jsem nenašel nikde žádnou větší kolonu ani větší nehodu. Pokud by tomu bylo jinak, klidně mi dávej vědět do naší mobilní aplikace nebo volej naše číslo. No a přesuneme se do Prahy, tady byla nepříjemná nehoda na Strakonický, naštěstí už je to čistý a průjezdný, kde si ale pořád nabereš menší zpoždění, tak je příjezd do Prahy po D1 a směrem na Pražský okruh. Tady byla nehoda, je tady uzavírka na 77. kiláku směrem Ružiň, neprůjezdný pravý pruh a kvůli tomu brněnská a taky D1 kolabuje právě na tomhle sjezdu na 77. kiláku. Tak na to určitě bacha, jinak taková klasika, poskakuje Kbelská, taky Nuselák a Vlzonka směrem do centra a nevyhnul se tomu ani Pražský okruh. 14 minut na 23. kiláku směrem na D1.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: tebou, Mára, máme po půl šestý, to znamená, že si jdeme odhalit dnešní sample, ten zněl takhle. No a jak nám říkala Leonka, už jsme odhalili, že se jedná o originál z roku 79 And the Beat Goes On od The Whispers, no ale my jsme ještě hledali tu skladbu, tu originál, nebo originální, tu převzatou ze 77. Zkoušel to tady Román, já se ho tady najdu.
1: Hezké odpoledne, Máro, Spinaři, tady Román. Prosím tě, dnešní sample zní jako Holiday Rap od DJ Svena, ale uvidíme, jestli to bude ončo. Tak hezký den všem, čau.
0: Romane, na ty nápovědy to sice nesedí, ale na ten sample jo. 86. Holiday Rap. Je to skvělý. Mega mě tady ta verze taky baví. No, ale uvidíme, jestli jsme našli i tu správnou z 97. Tak se jdeme podívat na některý z odpovědí. Jdeme třeba za Jirkou.
2: Já si myslím, že to byl Smith. Miami.
0: To neznělo úplně přesvědčivě, co takovej Tomáš?
3: Čau, čau, tady Tomáš. Je to Will Smith, Miami?
0: To už znělo trochu líp, tak zkusíme ještě Pavla.
4: Pavel, budějte. To je samozřejmě Will Smith z Miami, velká to Miami.
0: A je to naprosto správně. Naprostá pecka, ale musíme se ještě vychutnat Ondřeje.
5: Miami.
6: Je to Will Smith, prosím tě.
0: A ještě teda dáme Michala a Leonku, aby to bylo spravedlivý.
2: A že s tebou už mluvit nebude, že to je Will Smith Miami.
0: Leonka naštěstí se mnou mluví, tak je to dobrý. No a my si můžeme pustit tady tu velkou pecku z 97. Doufám, že tě trošku nakopne, venku je ještě docela hezky, zítra už bude trochu pršet, tak věřím, že tě tohle to trošku zahře. Mára, Radio Spin a Rap DNA máme za sebou, zase zítra.

0: A za chvilku nám odstartuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe celou hodinu tvoje tracky na přání, takže já budu moc rád, když to využiješ. Můžeš teďka poslat voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo, stejně jako to udělal Honza.
1: Ahoj, prosím tě, chtěl bych to nechat zahrát tomu zase nejlepšímu elektrikářovi z Karlových Varů a Jakubovi Trmalovi. Chtěl bych mu zkázat, že jasný, ať maká rychleji, ať se nezastavuje, že jo, ale že ho mám rád, že je můj kámoš, no. To je všechno. Díky. Čau.
0: Tak to je naprosto nádherný. Jako tahle ta rivalita mezi váma, mezi Honzou a Jakubem Trmalem je opravdu velká, kluci už se tady popichujou opravdu dlouho, možná od té doby, co tady pracuju, ale dneska Honza teda řekl, že to je jeho kámoš, to mi přijde naprosto fakt dobrý, no a k tomu ještě teda vybral Řezníka, takže si dáme jeho největší a nejnovější počin, největší asi ne, ale nejnovější ano, a to poslední exekuce z jeho úžasný a fakt jako hodně libový český hry ZNK poslední exekuce, tak užívej.

číslo. Nejlepší věk je, aby nebo dělat pesos. No je mladu, že každej a lovené jen tak někdo. Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: nápad, hledal jsem to všude, nakonec jsem to měl.
1: Čau na spinu, s tebou Mára a za chvilku nám tady startuje 6. hodina a jestli jsi pravidelný posluchač Rádia Spin, tak víš, že od 6 do 7 hraju jenom podle tebe celý 60 minut, tvé tracky na přání, tak se na to jdeme podívat, budu hrát pro Pepu.
2: Jo, prosím, mohli byste pustit KSN? Mojí mamce.
1: No tak mamce, budeme pouštět trochu moderní hudby, KSN-ko originál ještě s Patrikem, budu hrát taky pro Štrůdla.
3: Tak klidně všem, vedou domů z práce jako my teď.
1: Tak jo, tak všem, co už mají teďka po práci a už jedou domů na zasloužený odpočinek, tak si dáme off-season, úplně ideální výběr. No a budu hrát taky ještě pro Pavla z Brna.
4: Zdravím, tady Pavel, jsi kriminál. Jmenuje,
1: ano, tak se jedna skladba jmenuje a je to mega skladba, protože tam je Refiu, Jaroslav Olák a ještě to všechno pokřtil Kenny Raff. Takže to jsou tři tracky, které teďka určitě budu hrát. Jaký další tři skladby ti zahraju, to mi dávej vědět do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo 210 32 30 30. Společně se ještě taky podíváme na počasí. Aktuálně je tam docela krásně, bych řekl, kolem 23 stupňů, ale večer nám sem přijde velká přeháňka, která bude trvat skoro celý zítřek, bude pršet a má napršet až něco kolem 4 mm strážek, takže s tím počítej, že zítra s deštníkem, ale ve čtvrtek se má zase vyčasit. S tebou Mára a startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
5: Spin Radio.
6: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
7: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refiu, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.

30 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Off season. Gang, gang, huh? Off season. Casanova lapelo, TK27. Pusy tenhle track, more zjistíš, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar. Off season, můj program, huh, huh.

0: Čel na spinu, s tebou Mára, 7 minut po 6, to znamená, že nám odstartovala hodina, kdy hraju jenom podle tebe. No a jdeme se podívat na další 3 tracky, který tady teďka budu hrát. Jeden z toho bude pro Ester.
1: Čau Máro, tady Ester, prosím, prosím, udělej mi za radost a trochu mě vzbuď. Pust mi tam zase můj oblíbený meskal, já jsem si ho dneska ještě nepustila a chybí mi. Tak jo, hele, díky a všem spinnerům to vlastně posílám taky. Tak čau.
0: Hele, to je track prostě, který ti zachrání život, protože mikrospánky na silnici, to není žádná sranda, Ester, takže tady prostě zachraňujeme životy se Smekem a jeho meskalem. Budeme hrát pro Blanku.
2: Bude to hlavně Mára pre teba. Oh. Prostě si důležitá osoba a až se já jsem ti dala, tak to zahrať oficiálně. Takže děkuji, myslím si, že Romanko se ani nahněvá. No a hlavně dneska má zkoušky, včera mal tiež. A vlastně třetí ročník kuchařašník má v Rutavu.
0: Jsem měl fakt upřímnou radost, protože Blanka mi o tom tady říkala, že má prostě Romanko před zkouškama, zvládnul je, takže myslím si, že Milane, Tafrop a Jay Diesel je úplně ideální kombinace, protože lepší track o vaření a o žrádle tady prostě nemám. No a do třetice to bude David.
3: Čau, čau, hele, píšu si o písničku a poprosil bych od Viktora Šína a Lukase Doupa Mount Everest, anebo od Robina Zuta OK. Díky.
0: Hele, ty jsi takový nerozhodnej. Tak to zkombinujeme, dáme Koky, Sheen, Robin Zoot, SOS. Dlouho jsem to neslyšel, věřím, že taky ne. A případně mi potom pošli jeden track, který chceš slyšet a dám ti ho, jo? Ale jak jsi nebyl jistý, tak to uděláme takhle demokraticky. Další 3 tracky budu hrát za chvilku, tak klidně objednávej do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej naše číslo. Teďka Tafrop, Milane, pro Romana.

0: jako bych nikdy neřekl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: 18.20, to je čas, který bude za jednu minutu, máme úterý, chill na spinu. No a hrajeme pořád hodinu, kdy hraju jenom podle tebe. Budu hrát teďka podle Honzy.
1: Od Resta, ta nejnovější, Voden míň.
0: Voden míň, si tady pustíme extrémně, extrémně takový motivační song. Zahraju taky Katce a hlavně Pájovi.
2: Ahoj Máro, zahraj prosím od Viktora Šína i Balgin, pro mého syna Pájušku do Karviné, pro kluky, pro všechny posluchače Rádia Spin a taky pro tebe všem přeji hezký den. Pa, Kačka.
0: Kačko, přeju ti nádherný den, děkuju za nádhernou voiceovku, myslím si, že Pa je za ní taky rád. No a jdeme se podívat za třetím posluchačem a tím není nikdo jiný než Jirka. Nazdar, Jirko.
3: Ahoj, Máro.
0: Ahoj, Jirko. Takže ty máš za sebou docela dneska náročný den v práci, tak mi řekni, jaký je tvůj klíč, abys tam prostě v té práci vydržel? Co je prostě tvoje kouzlo toho, že se na to nevykašleš?
3: Hele, jsem typický Čech, takže peníze, ale.
0: A to je správně, to je správně. Hele, a vydáváš se třeba aspoň někam na dovolenou, o prázdninách, plánuješ něco, si odpočinul někde?
3: Asi až zase v září, jako v loni, prostě víš co,
0: A co, bude to zase nějaký Egypt? Navnadíš mě trošku.
3: Asi jo, asi určitě no. Jako ono v tom září už potom není asi moc nějak jakoby velká volba kam a v tom Egyptě prostě tam to nesklame, ať to září.
0: No dobře, tak v září si to užij, dáme si refiu a dneska se sundám. Chceš to někomu poslat?
3: Hele, asi tobě do studia, mě zavolám a všem spiňákům, co ještě musí hákat.

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: No a dneska se teďka podíváme úplně naposledy, jaký další tracky jsem tady přidal do seznamu 100 největších hitů CZSK scény, o kterých teďka rozhoduješ jako do nominačního seznamu. No a příští týden se bude hlasovat, jaký z nich je úplně ten nejlepší. No tak, poslal mi sem voiceovku třeba Krištof.
2: Ve 100 největších hitech vám tam určitě chybí nějaký Pauli Garant, ale to strašně těžký vybrat jenom jednu písničku, takže navrhuju Amonit 2, třeba si se parem.
1: OK. Tady ten track už je v seznamu napsaný a to díky tobě, Krištofe, a jdeme se ještě podívat za Davidem.
3: Čau, já bych chtěl přidat do top stovky nebo top desítky písniček od Viktora Šína a Lukase Doupa Mount Everest. Díky. Lezu na vrchol Mount
1: Everest, vytesaný do kamene Mount. Tak uvidíme, jestli se tady ten song dostane do tohohle žebříčku 100 nebo do toho žebříčku nejlepších 10, jak už tady David trošku naznačoval. A jaký další tracky máme přidat do tohohle seznamu, to je na tobě. Posílej voiceovky, volej naše číslo během celého tohohle týdne. Chybí

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D8, 40. kilák směrem Ústí, taky D10, 25. směrem Praha a čerstvá nehoda je na D1, 24. kilák směrem Brno. Jsou tady dva borci v sobě, neprůjezdná zpevněná krajnice a čekáš zhruba 10 minut, tak na to určitě bacha. Přesouvám se do regionu, kde nemusím hlásit vůbec nic. Projel jsem snad úplně všechny regiony, ale opravdu jsem nic nenašel. Kdyby tomu tak nebylo, klidně mi dávej vědět do naší mobilní aplikace nebo volej naše číslo, tak se jdeme přesunout ještě do Prahy. Tady pár nehod je, ta jedna a největší, tak je na Pražském okruhu 77. kilák směrem Ruzyň, zavřený pravý pruh a kvůli tomu kolabuje brněnská a to zhruba na 20 minut. Kde si ještě počkáš je Vlzunka a Nusilák směrem do centra, teďka tady taky vidím ještě nehodu na Sulický, je to pod jižní spojkou, tak na to určitě bacha a nepříjemná nehoda taky na Poděbradský. Ode mě z dopravy je to všechno, jak jsem říkal, kdyby si měl info ze silnic, dávej vidět do apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're listening to my favorite radio station.
3: Hey, you know, this is Danny from The Script on Spin.
4: Hi, this is Azealia Banks.
5: I'm Calvin Harris, you're listening to Spin.
6: What's going on? This is Eminem.
7: Hey, what it is, this your boy Flo Rida.
8: Hey, what's up, this is Nelly Furtado.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Radio Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
0: Čau na Spinu, s tebou Mára, máme po půl sedmí a jdeme se podívat na další tři tracky, které tady hrajou v rámci hodiny, kdy hrajou jenom podle tebe.
9: Tady Endo, chtěl bych zahrát všem kukům do Jiří, Renocovi, Vraunovi, Paulitovi, Davidovi, jo kluci, držte se tam, mám vás rád Endo.
0: A bude to Ghetto Romantika, zahraju taky týně.
10: Ahoj, chtěla bych poslat písničku Melange od Iza Milanovi a k jeho kamarádu.
0: Budeme hrát tady do Příbramy a do poslednice, nebo do třetice, je to Tony.
11: Tady Tony. Asi Klenot. Pošleme to všem spinnerkám.
0: Takže spinnerky, mějte se na Tonyho na pozoru. Budeme hrát Klenot, docela ještě nová věc, tak si ji doufám všichni užijeme. Teďka Izo a Nick a jejich Melange. Tak si užij tady tu pětiminutovou pet.

0: podle tebe. Čau na Spinu, s tebou Mára, 6:45. No a my se pomalu blížíme do finále, ale v něm ještě zahraju Juráškovi.
1: Ahoj Máro, prosím tě, tady Juráš. Dal bys tam od Indyho Aviče 1000 MCs a bylo by to pro všechny usměvý holky. Díky moc, ahoj.
0: Tak všem holkám, který nešetřej úsměvem, no a v Chillu na Spinu to zakončíme parádně, a to s Vojtou.
2: Ahoj, za mě by se tam mohlo hodit Samej a Natalia Holejová, Vnička Blíz.
0: To je track, který přidal do seznamu 100 největších tracků CZSK scény a ještě mi potom doplnil, že bychom si mohli dát na závěr Gleba Rappin' Box Volume 1. S tím já jako fanoušek Gleba nemůžu než nesouhlasit. Než souhlasit, tak je to správně. Ale začneme s Juráškem a posílám 1000 majků všem usmívavým slečnám. Myslím si, že Jurášek to řekl dost jasně. Tak jo, čau na Spinu, s tebou Mára.
3: India Vič.

0: Končuje 6. hodinu. S tebou byl Mára. Těším se na tebe zase zítra, kdy se uslyšíme v Čelu na spinu. Ale ještě tě pozvu na pravidelný pořad, a to Aničky Oravcový Street Cypher. Dneska od 8 večer, starý novej hip-hop. Věřím, že i nějaký zajímavosti. Tak určitě, pokud máš třeba ještě večer nějakou cestu, tak pořád měj naladěno Radio Spin. My zítra budeme pokračovat i taky ve stovce největších CZSK tracků, tak klidně si to ještě přes noc můžeš nechat rozležet, jaký další tracky by si přidal. Posílej voiceovky, volej, celý týden ještě před náma, tak ať těch tracků máme opravdu hodně. No a mrkneme taky společně na počasí, aktuálně kolem 22 stupňů, večer se nám ochladí na 16, to není úplně ochlazení, ale co je důležitý, že zítra by měl celý den pršet. Už tady na to koukám, že to jde hezky od západu, od Německa, teďka je to v Norimberku a v Řeznu a přibližuje se to směrem na Plzeň, takže Plzeňáci, vás se to dotkne jako první. Těším se na to zítra, měj krásný zbytek úterý, čau. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: www.offseason.cz.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debbie, Trapera, Bernas, LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: Radio Spin, Dash Dabo. Radio Spin vysílá v Dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v Dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin, Dash Dabo.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: V úterý ráno jsme se věnovali tomu nejcennějšímu, co máme, a to jsou auta.
2: Ano, ano. Řešili jsme, jestli jim dáváte jména, přezdívky, jestli si s nima povídáte, a pokud to tak, o čem. Jak to máš ty doma?
1: Tak moje první auto byla Růžina, moje druhý auto je Karen a vždycky chválím za to, že dobrzdila. Když vyskočí hladový oko, tak jí řeknu, jo, děti, Bobí, ty máš zase hladí. No a nebo se jí omluvím, když přejedu díru, to je taková klasika.
3: Když jedu autem a vyberu nějakou díru, tak se autičku hezky omlouvám.
2: Jo, tak to já dělám taky. Tak, ale pojďme se vrátit těm nejlepším jménům pro auta. Mám takový pocit, že vítězem je dneska David.
4: Hele, tak prosím tě, autu Bavoráku říkám Bejčku a motorce říkám Kočko a když se jako předjedu, tak řeknu, ty jsi dobrý Bejčku, ty vole, tak dále.
1: No ale ten nejbizarnější příběh je příběh týpka, který udržuje romantický vztah se svým autem. Hele, chodí spolu na procházky, zajdou si do kavárny, dají si Véčku na benzínce, mazej se spolu na vyhlídce, no a dokonce i nějaká ta pusa tam proběhne. Je to prostě hezký.
2: Hele, a myslíš, že spolu spí?
1: No, tak Facebook to má, ne?
2: To je vlastně pravda. Zítra se slyšíme.
5: Pusa něco jiného, prosím, Spine.
6: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Je úterý něco po osmé a to znamená, že začíná Street Cypher, pravidelný žánrový pořad v éteru Rádia Spin, ve kterém ti hrají nezávislý hip-hop a věci s tím spojené. A jsem tady s tebou každý úterý od 8 do 11. No a dneska jsem se spontánně rozhodla, že dneska ti budu hrát samé skvělé ženy za mikrofonem. Je to spojené s hlavním tématem. Dneska se zaměříme na profil reperky, newyorské reperky, která si říká Princess Nokia a která už v pondělí vystoupí v pražské Lucerna Music Bar. Takže tam se třeba můžeme i vidět. Takže projedeme nějaké její vzory, filozofii, feminismus a nějaký průřez její tvorbou od počátku kariéry v roce 2010. A tak se trochu navnadíme na pondělní koncert. Kromě toho, jako vždy je deska týdne, tentokrát nejnovější EPčko od Lil Sims, což je zase britská reperka, a takže vždycky před celou ti pošlu jeden track. Už za chvíli si dáme listování rapem, a tam bude i trochu mužského hlasu, protože probereme track Jay-Z a Foxy Brown Ain't No, a což je vlastně první single, kdy se Foxy Brown objevila. Řekneme si, proč byla zrovna důležitá v tomhle singlu. No a samé další úžasné skvělé ženy dnes dneska večer čekají. No a předtím, než se vrátíme do té minulosti, tak samozřejmě nějaký novinky. A mezi ně patří i nový single od mé nejoblíbenější slovenské reperky a zpěvačky, což je samozřejmě Fapes. Nič ti nedlžím, ti posílám právě teď. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na rádiu Spin.
1: Reperka Foxy Brown reprezentuje New Yorkský Brooklyn a již jako 16-letá po škole mířila rovnou do studia. Producentské duo Trackmasters ji objevilo na talentové soutěži a brzy se stala nejžavějším talentem New Yorku. DJ Clark Kent je pak přivedl do nahrávacího studia, kde nahrával tehdy ještě debutující Jay-Z. Chemie mezi nima byla okamžitá. Foxy Brown během pár minut napsala svůj part k singlu Ain't No, ve kterém oba umělci mluví o penězích, věrnosti a sexu. Skladba se stala klubovým hitem, objevila se na soundtracku k filmu Zamilovaný profesor z roku 96 a vyšla i jako druhý oficiální single debutového alba Jay-Zho Reasonable Doubt. Tento single se tak stal klíčovým momentem, který přesvědčil Def Jam podepsat smlouvu s Jay-Zem a jeho Rockefeller Records. No a Foxy Brown přitom sehrála zcela zásadní roli.
0: Listování repem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu. Radio Spin.

A princezna Kia se narodila v New Yorku v roce 92. A její vlastní jméno je Destiny Nicole Frascari. No a to její dětství bylo takový docela turbulentní, její máma zemřela, když byly dva roky, no a pak byla v pěstounské péči, kde zažila často i týrání a zneužívání, pak nasledovaly určitá doba, kde byla bezdomová na ulici, v Lower East Side a v Harlemu se pohybovala. No a v roce 2010 se rozhodla, že bude hledat vlastní hlas a to našla samozřejmě v hudbě jako nezávislá interpretka, ještě ani úplně nevyhraněná umělkyně. Začala nahrávat své tracky na SoundCloud a YouTube, takže opravdu internet v tomto směru byl zásadní. No a první track, který pojmenovala podle svého jména Destiny, ještě vydala jako Wavy Spice, to bylo předtím, než přijala alias Princess Nokia, což je takový její alter ego. Takže je to vlastně skladba hodně biografická o tom, co všechno si prožívala. A vyšlo to v polovině roku 2012, takže jdeme na úplný začátky. Tohle je Wavy Spice a její Destiny. Posloucháš 3CFR na Radio Spin.

hell are you?

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Bitch and Posh je druhý single, který princes Nokia vydala ještě pod přezdívkou Wavy Spice.

Ice. A právě táto skladba do roku 2017 nazbírala docela hodně, dokonce přes 100 000 přehrání na SoundCloudu. A je to ještě éra ty nezávislé umělkyně, jak jsi mohla slyšet, tak není to úplně umělkyně, kterou lze zařadit do konkrétní škatulky hudebních žánrů. A dneska si budeme ještě povídat a pouštět skladby, které ve kterých mixuje různý punk, rock, emo, hip-hop, všechno dokopy. No ale teď už máme ten čas, abychom se vrhli na první skladbu z dnešní desky týdne a přejdeme do Anglie, kde britská zpěvačka, reperka, ale také hračka Lilo Sims vydala nedávno nové EPčko, které se jmenuje Sugar Girl. Svou hudební cestu začala v roce 2015, na kontě už má 6 studiových alb a tady tohleto poslední EPčko, které je také inspirováno různými žánry a nejen hiphopem. No a první skladbu, kterou ti pošlu, tak ta se jmenuje Game On. Ty posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Fajn Radio.
1: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sorsen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
3: Nově tu vysílá

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Začala nám druhá hodina Street Cypheru, což už určitě víš, že je pravidelný žánrový pořad Vátero Rádia Spin, ve kterém ti pouštím nezávislý hip-hop a věci s tím společné. Dneska zejména úžasné a skvělé ženy za mikrofonem. Teď nám dorapovala Queen Herbie, ale také Blimes a Gifted Cap na jejich singlu Mozart. No a předtím, než se pustíme do našeho dnešního hlavního tématu, což je Princess Nokia, její tvorba, produkce a vývoj hudební, tak šhavý téma za poslední dva dny. Určitě se to k tobě dostalo, pokud jsi hip-hop head. Jay-Z vystoupil o víkendu na každoročním legendárním Roots Picnic jako hlavní hvězda a z Roots samozřejmě celou kapelou. No a koluje po všech sockách internetu, YouTube jeho a kapela Freestyle, který tam dal. A včera jsem zhlídla, myslím si, 4 videa, který přesně line by line, veř po veři, bar po baru, rozebírají a celý tady tenhle freestyle, což byl v podstatě diss a odpověď na všechny allegations, na všechny debaty od Tonyho Bugsbyho a co měl s Puff Daddym společného přes Damona Dashe, Drakea a nevím koho všeho, všechno to tam prostě rozebral. Doporučuji ti například kanál King Green, který rozebral docela hezky tady tenhle freestyle, nebo také Toure, jeden z nejstarších hiphopových žurnalistů vůbec, taky dal 20-minutové video právě o tomhle freestylu. Takže Jay-Z neprezentoval jenom svoje čerstvé afro, ale také nové verše a Toure, který myslím, že je docela velký insider a také předpovídá, že ještě letos se dočkáme novýho alba Jay-Zho, tak já doufám, že to je pravda, protože pokud posloucháš pravidelně, tak víš, že Jay-Z je jeden z mých nejoblíbenějších rapperů. Takže mě to docela potěšilo, že Jay-Z konečně takhle veřejně adresoval všechny ty věci, které kolují a se už o něm často drby, chápeš? No a většinou jsem měla pocit, že je tak nad věci, že nemusí se k tomu vyjadřovat. A tak to teď udělal takhle na Roots Picnic. No a jelikož dneska hraju jenom ženy, tak přeskočíme toho Jay-Zho. A na Roots Picnicu vystoupila také Erika Badu, Kelani i Brandy. No tak si dáme teď Eriku Badu Next to You, skladbu, kterou vydala s Alchemistou. Slibovali celé album, doteď nějak nevyšlo. Tak snad se někdy dočkáme. Takže Erika Badu, Alchemist Next to You, posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: V roce 2017 vydala Princess Nokia debutové album, které se jmenuje 1992 Deluxe, což je samozřejmě odkaz na její rok narození a o ty deluxe verzi, který nám přednáší. No a jeden z hlavních tracků, který dodnes v podstatě reflektují nějaký její obraz, zejména v hudební sféře, je skladba Tomboy. Tomboy je označení pro holky, který vypadají jako kluci, se tak oblíkají, mají maníry různý, který se spíš řadí k ty maskulinitě. A je to jeden z důležitých tracků, kde vlastně Princess Nokia mluví spíš o genderové fluidite a spektru než nějakých binárních opozicích, že prostě na jedné straně muž, na druhý žena a co není muž je žena a opačně, že neexistuje nějaký prolínání femininní a maskulinní energie, což je vlastně stělesnění celé v Princess Nokia, která vůbec na tohle nebere ohled a vůbec nikdy nepotřebovala splňovat nějaký standardy krásy, který nám určuje dnešní společnost, což často vidět i ve všech jejich videoklipech. V refrénu zpívá o svých little titties, fat belly, což samozřejmě je mimo nějaký standardy krásy, které se dneska používají a používaly v roce 2017. Takže je to takový jako manifesto trochu o tom, jak být sama sebou a stejně sebevědomá, sebejistá a prostě taková, jako chce. Takže Princess Nokia a její Tomboy, posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Druhá skladba z alba 1992 Deluxe od Princess Nokia, která je strašně důležitá, se jmenuje Brujas, což v překladu znamená witch nebo čarodejnice. No a v tomto směru Princess Nokia odkrývá svoje kořeny, jedna, které má v Portoriku, ale také v Nigerii, takže její identita je afrolatína. No a právě tady v té skladbě navazuje na Santeria a Yoruba, což je spirituální praxe právě v karibských oblastech a v africké oblasti, teda zejména Nigérie. No a jedna z věcí, o kterých mluví, je také to, že ta kolonizace, která proběhla a evropské nějaké vysvětlování tady těchto spirituálních praxí, který na to kladly nějaké svoje představy, názory o tom, co je a co není witchcraft nebo jako čarodejnictví, také misinformace, co se týče praxi vůdu a vůbec africké spirituality, že je to víc než to, co ti ta mainstreamová kultura teďko říká. A videoklip je taky důležitý, jsou tam vlastně tam princez Nogi ve společnosti jiných žen, všechno jsou afrolatiny v celé bílém a spolu právě vzývají ty duchy, ty spirits a jsou tam v lese a je to úplně magický. Určitě ti doporučuji podívat se na to, jakým smyslem to pojala. Ono vůbec, jako celá historie, co se týče pojetí čarodejnice, je strašně zajímavá, protože většinou jako čarodejnice byly označovány ženy, které byly nezávislé, které měly znalosti, co se týče třeba medicíny, jak využívat různý herbs, všechno, co ti právě ten les nabízí. A to se některým mužům prostě nelíbilo, takže často označili za čarodejnice a pak upálili. Takže to je takový strach z ty femininní energie a to je něco, co rozhodně princez Nokia v sobě má. Takže si pustíme teďko skladbu o těch čarodejnicích. Tohle jsou Brujas, princez Nokia. Posloucháš Street Cypher na rádiu Spin.

Rádio

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Třetí skladbu, kterou si zahrajeme z alba 1992 Deluxe od Princess Nokia, se jmenuje Mine. A hlavním tématem této skladby je jeden z nejčastějších projevů mikroagrese, zejména namířeno proti černochům a černoškám, a to je, to se týče jejich vlasů. To je téma, který jsem tu už několikrát zmíněvala v pořadu Street Cypher, protože v Americe je to dost časté, že existuje diskriminace na základě toho, jaké účasy černošky a černošky mají. Tak například do roku 2023 bylo považováno za neprofesionální mít afro, copánky nebo locks. Jediné, co zejména v pracovním prostředí bylo považováno za profesionální, jsou takzvaný weaves, to jsou různé paruky, které černošky nosily, zejména aby to připomínalo texturu vlasu bělochu. A je také to docela časté v Americe, že bez dovolení lidi sahají na vlasy černochů, což je taky nepatřičné. Existuje nějaká autonomie těla a lidi by to samozřejmě dělat neměli. Dokonce jsem viděla jednu zajímavou interaktivní hru, kde vlastně tvým cílem bylo odehnat co nejvíc ruk, který se snaží ošahat na nějaké afro nebo copánky nebo locks. Takže skladba Mine je právě o této tématice. A pokud se ti bude zdát, že ta skladba ti něco připomíná, tak věz, že kolem této skladby byla docela velká aféra, protože Ariana Grande později, o dva roky později, vydala skladbu Seven Rings, která se hodně podobá právě tady skladbě Mine, a právě Princess Nokia se nechala slyšet, tweetovala, nebo na sockách vydala statement, že myslím, že tohle je skladba, kterou jsem vydala o černoškách a jejich vlasech, Sounds About White, což je samozřejmě nařčení z kulturní apropriace právě Ariany Grande. Takže jdeme na ten originál Princess Nokia a její skladba Mine. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
1: Máme pár minut před koncem druhé hodiny dnešního Street Cypheru, takže to znamená, že jdeme na druhou skladbu z dnešní desky týdne. A ta se jmenuje Sugar Girl a je to nové EPčko od britské zpěvačky rapperky, která se říká Little Sims. Je to samozřejmě k dispozici na všech streamingových platformách a ta druhá skladba, kterou ti posílám, se jmenuje Open Arms. Posloucháš Radio Spin.
2: You

0: shortness of breath. Your voice survives all others like a draft of greens in the veins. To be loved is to be tended to tenderly, truthfully floating in the swamp of eyes. Love is an allness. Open-ended sky, bare arms, stenciled dreams, skinless and captured by the crevices of reach. Love is the hollow of the heart in the blood, the arch of feet toward a kiss, the mouth of an ellipsis.
1: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
2: Přesně tak, začala nám třetí a poslední hodina dnešního Street Cypheru, což, jak určitě víš, je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, který pro tebe připravuju už od roku 2010. No a vždycky začínáme hodinku novými skladbami, teďko nám dospívala Dua Sela, což je americká zpěvačka, herečka původem ze Sudanu a nedávno vydala novou desku, která se jmenuje Of Earth and Wires, a z toho jsem ti právě zahrála skladbu All is Love. No a další novinku tady mám od Fat Nguye, což je manželka Tobyho Nguye. No a Toby Nguye je jeden z současně nejúspěšnějších jižanských rapperů, nezávislých interpretů. No a postupně začala zpívat, rapovat i jeho manželka a teďko nám přinesla teda nový single, který se jmenuje Queen. A jelikož dneska je to všechno o královnách za mikrofonem, tak jsem vyhledala další skladby tady s tomhle názvem, takže pak i Janelle Monáe nebo Charmladonna. Takže novinka Fat Nguye, skladba Queen. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Dohrála nám skladba Queen od Charmler Donna, což je mimo jiné také tanečnice a choreografka, a pokud si pamatuješ nedávný halftime show Benita Bad Bunnyho, tak ona zrovna dělala celou choreografii tady té show. Každopádně vracíme se k našemu hlavnímu tématu, což je tvorba princes Noky. Teď už jsme v roku 2020, kde vydala zajímavý projekt. Bylo to dvě alba. Ta jedna verze se jmenuje Everything is Beautiful, druhá verze se jmenuje Everything Sucks, a je to vlastně takový dvojí nastavení, který určitě zná i ve vlastním životě. A někdy je to dobrý, někdy zase špatný. A jeden z hlavních singlů z té první části Everything is Beautiful je Sugar Honey Iced Tea. A tam je důležité hlavně to video, který režírovala Emma Westenburg, která také dělala videa pro Janelle Monáe. Což je důležité, protože to jsou experimentální rozhodně umělkyně videa. U té Janelle Monáe je to trochu i afrofuturismus. No ale právě tady tenhle Sugar Honey Iced Tea. Ti doporučuji podívat se na YouTube na ten videoklip, protože princez Nokia v něm vystupuje spolu s další rapperkou Malibu Mitch a spolu se účastní Miss Shit 2020, což je taková parodie na klasické soutěži krásy, které určitě znáš. Ale je to trochu jiný twist, protože to tam vystupují zrovna ženy různých velikostí, různých tvarů, které zrovna jako to nedělají proto, aby se zalíbili mužům. A to je hlavní point celé tady filozofie i princez Nokia jako její tvorby a jejího feminismu. Kromě toho teda ještě bych ráda podotkla, že princez Nokia má také vlastní podcast, kde se zabývá tam tady těma tématama spojenými s nějakými představí krásy a toho, co si jako veřejnost nebo společnost přeje od žen, jak by se měly chovat, jak by měly vypadat a tak dále. Takže rozhodně tvorba princez Nokia je i daleko sáhlejší než její hudba. Takže jdeme na ten single z roku 2020, Sugar Honey Iced Tea, princez Nokia. Posílám ti to právě teď v pořadu Street

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak, další informace, které tam mám kolem princez Noky, je samozřejmě důležité vyhranit nějaký její hudební vlivy. Není překvapivé, že u newyorské umělkyně na tom seznamu těchto vlivů najdeme například Missy Elliott, Queen Latifah a TLC, protože to se tak jako hodí do toho hip-hopového žánru. Nicméně Shakira je také jedna z umělkyn, které inspirovaly právě princeznu Nokia, dokonce i skladby jako Korn a Slipknot. No a když jí bylo 6, tak měla chůvu, která měla strašně zase ráda heavy metal, a to jí také docela ovlivnilo, tu hudbu vnímala jako radikální, ale zároveň fun, agresivní, což v té době tak nějak jako matchovalo její naladění, protože jak jsem říkala, tak to dětství neměla úplně jednoduchý, jelikož byla v pěstonský péče, kde nevždy to probíhalo tak, jak by si člověk představoval, a ta rodina, která o ní pečovala, byla docela abusive, tak se to projevilo i třeba na tom, že měla sklony k takovýmhle stylům, takže rozhodně to není o tom, že by to bylo čistě alternativní hip-hop nebo klasický hip-hop, nebo je to prostě taková směsice všeho, a to lze očekávat i od její show, jejich live show, která, jak říká, je messy, real, alternativní, trochu emo hip-hop, a je to vlastně jejím cílem, je vytvořit prostředí, kde si můžou mladé dívky jednak dát mož bez toho, aby se měli strachovat, že se jim něco stane, což už klasického mošu mezi muži moc jako nejde, tam můžeš to dojít k jakýmkoliv úrazům. Zároveň, aby se mohli chytit za ruce a vytvořit nějakou jako energii společnou ženskou, anebo si třeba sundat podprsenky a být osvobozený, takže je to takový punk rock, hip-hop, všechno dokopy. No a princez Nokia vystoupí už v pondělí v pražském Lucerna Music Baru. A jako support act tam bude Helvana i Arleta, což si myslím úplně sedí na to, jakou hudbu tam můžeme očekávat. Takže si teďko dáme od všech třech úžasných žen nějakou tu skladbu a začneme teda Princess Nokia a jejím hitem z roku 2022 No Effort. Posílám ti to právě teď pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

boy, is it king? Pro mě flex na ous, kind of blink blink. Ušlu link, na nový DNA repu. Baby fuck, no cap, no cap. Mám vlastní copyright a girls' rights. Propaguju po svém baby, víš. Sazím i na dobrý koně, cizí koně. Nechci ve zlý stáj spíš. A pochopil jsi můj vlastní feminismus. Super to padík. A od teď si možná budem blíž. Kdybys nevěděl.

0: připustím ti lík.
1: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Pardon. Tak princes Nokia v říjnu minulého roku vydala album Girls, což je podle mě, dle mého osobního skromného názoru, jedno z jejich největších alb. Dodnes si ho pouštím celý, měli jsme ho samozřejmě jako desku týdne. Celý ten album se zabývá tím tématem, který je na obalce, takže dívkami. Co to je jako užívací dospívání, jako v retrospektive, jako dospělá žena. A to je jedna věc, zejména žena, která úplně neměla lehký tohle dětství. Princess Nokia tady tuhle desku teda věnovala všechnym ženám a podobám ženství. Jako první skladbu z toho si zahrajeme Meduza, což samozřejmě odkazuje na původní řeckou mytologii, kde Meduza byla právě obětí napadení Poseidona a pak za to byla Aténou punished, jako měla to na zodpovědnost. Takže vlastně se z ní stalo takový monstrum, ale princes Nokia, jak je to u ní docela zvykem, to prostě celé obrací a jelikož ve své tvorbě často mluví o misogynii nebo vlastně sexismu, který v tom hip-hopu existuje, tak co je větší síla, než když se na někoho podíváš a ten skamení. Zejména, když to je někdo, kdo tě nějakým způsobem utiskuje. Takže je to jedna z těch důležitých skladeb. Text je výborný. Doporučuji se podívat, pokud tě tyhle věci zajímají. Mluví tam právě o různých podobách, které může jako žena mít a to mě na tom strašně baví. Takže jdeme na to z posledního alba Girl.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Tak, to byla Princess Nokia Drop Dead Gorgeous, kterým jsem uzavřela dnešní hlavní téma. Já doufám, že jsem tě třeba i navnadila na ten pondělní koncert 8. v pražském Luterna Music Baru. Princess Nokia vystoupí spolu s Arletou a Helvanou. Tak já doufám, že se tam třeba uvidíme. No a když se tam neuvidíme, tak se určitě uslyšíme zase v úterý. A budu mít další profil interpreta, dáme si Masta Ace, takový skvělý veterán. Jako desku týdne, na to se tak těším, to bude Vince Staples a Crybaby, za které zatím vyšly dva singly a je to zajímavý, politický, bude to určitě dobrý. A samozřejmě bude i listování rapem. Na to všechno se můžeš těšit příští týden a jako vždy ti ještě připomínám, že dnešní playlist najdeš na mém osobním Instagramu a na Podtržítku Oravcová, tam samozřejmě spousta dalších playlistů za několik posledních let. No a jako vždy se s tebou loučím poslední skladbou z dnešní desky týdne a to je nové EPčko Sugar Girl.

od britské rapperky a zpěvačky Lil Sims. No a ten poslední se jmenuje Telefon a posílám ti ho právě teď. Slyšíme se v úterý nebo se vidíme v pondělí a ty posloucháš dál Radio Spin.

Čau, tady je Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek. Československý

0: na rádiu Spin.
1: V úterý ráno jsme se věnovali tomu nejcennějšímu, co máme, a to jsou auta.
2: Ano, ano. Řešili jsme, jestli jim dáváte jména, přezdívky, jestli si s nima povídáte, a pokud to tak, o čem. Jak to máš ty doma?
1: Tak moje první auto byla Růžina, moje druhý auto je Karin a vždycky chválím za to, že dobrzdila. Když vyskočí hladový oko, tak jí řeknu, jo, děti, Bobí, ty máš zase hladí. No a nebo se jí omluvím, když přejdu díru, to je taková klasika.
3: Když jedu autem a vyberu nějakou díru, tak se autičku hezky omlouvám.
2: Jo, tak to já dělám taky. Tak, ale pojďme se vrátit těm nejlepším jménům pro auta. Mám takový pocit, že vítězem je dneska David.
4: Hele, tak prosím tě, autu Bavoráku říkám Bejčku a motorce říkám Kočko a když se jako předjedu, tak řeknu ti, jsi dobrý Bejčku, ty vole, tak dále.
1: No ale ten nejbizarnější příběh je příběh týpka, který udržuje romantický vztah se svým autem. Hele, chodí spolu na procházky, zajdou si do kavárny, dají si Véčku na benzínce, mazej se spolu na vyhlídce, no a dokonce i nějaká ta pusa tam proběhne. Je to prostě hezký.
2: Hele, a myslíš, že spolu spí?
1: No, tak Facebook to má, ne?
2: To je vlastně pravda. Zítra se slyšíme.

0: Talk.
1: Jestli by mě pozval, no možná jako jedno z těch prvních skejťáků, jestli to nějak prožívá. Když on už je taky starší pán, tak ten musel zažít tuhle tu éru. Takže my jsme, že jo, prvního skejta v roce 76 prostě jsme nám tati koupil a tak jestli by třeba ho nezajímalo tohle. Brácha začal budovat výstavu, která se otevře 10. května. To je první počin, na kterou instalaci potřebuje minimálně týden. Je to velká výstava, poprvé ji vlastně stavíme do takového jako mobilního prostoru. Ten prostor má 16x30 metrů, to je obrovský prostor, bude tam malá stage, taky taková malinký pódium pro dětský divadla. To před imaginárium zaměřený hodně na děti, ale nebo jako rodinná výstava, zase plná těch našich světů, těch loutek, těch dekorací.
2: No tak pojďme k tomu aktuálnímu představení Ptačí sněm. Já jsem viděl na netu nějaký jako fotky a říkal jsem si, že to bude zase prostě velký vizuální zážitek. Tak proč bych měl jít vidět, nebo proč bych měl jít na Ptačí sněm?
1: Ptačí sněm je v originále velký filozofický dílo, jo. Musím říct, že jsem si říkal, jo, to je o ptácích, který letějí hledat novýho krále, paráda, oni prostě letějí přes hory, doly, nám můžeme si vymýšlet prostředí, pak letějí 7 údolí, jo. Tak jsem si říkal, to je super, to je inspirace jak hra.
2: Okay, Radio Spin hraje hip-hop, tak by mě zajímalo, co ty arep, co
1: má hip-hop. Tom se marnej.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk Rádia Spin, nejenom o rapu. Děkuju, že posloucháte. Dnešním hostem je Petr Forman, jeden z bratří Formanů, který stojí za projektem Festivalu Arena. Ten se letos stěhuje na Pražskou Štvanici. Petře, vítejte.
1: Ahoj, ahoj taky. Dobrý den, ahoj.
2: Můžem si tykat.
1: Já nevím, můžete, že to nevadí.
2: Mně to nevadí.
1: Jako, mě to nevadí.
2: Tak jo, tak super, jo. Takže já jsem Roman.
1: Já jsem Petr.
2: Těší mě. Tak letošní program přesouváte na Štvanici. Proč právě Štvanice?
1: No, protože Štvanice se tím, že se tam postavila lávka Holka, se prostě zpřístupnila, no.
2: To je vlastně pravda.
1: No,
2: nemusíš si to mít přes magistrál.
1: No, tak Štvanice je, že jo, známá, od jak živa tady je známá, ale je pravda, že vy jste si tam, nebo ty jsi tam musel doběhnout z mostu, anebo nějaký tam byl, myslím, přívoz. A nějaký život tam byl, jo, protože to je nádherný místo, úplně zapomenutý skoro v centru, že jo. Ale a historicky samozřejmě slavný, jo, tam se dělo spousta věcí, ale poslední roky prakticky nic. A tak zaplať pánbu, že si to někdo všimnul, no a vymyslel tuhletu lávku, která je jenom pro pěší, jo, a ona vlastně běží z Prahy 7 na Prahu 8, překlene tu řeku a tam na Štvanici je taková odbočka, že jo, krásná. No a tím se ten ostrov stal přístupný všem a samozřejmě velmi atraktivní. To je místo, kde dneska půjdeš večer a je takhle hezky v pátek, v sobotu, tam lidi grillujou.
2: Jo, to je pravda, to je pravda, to je pravda.
1: Je tam ten Baden už tam funguje, že jo, ten...
2: Několik let vlastně.
1: Několik let a celkem úspěšně tam si lidi nají vemu lehátko a prostě se tam lehnou.
2: Vyčilujou.
1: Jo, a my jsme vlastně už tam chtěli být loni, ale ta lávka byla rozestavěná a všichni říkali, jasně, to bude, tak jsme sehnali všechny záštity na všechny Prahu 7, Prahu 8, magistrát, jo, a oni vlastně to odevřem a pak jsem šel za tím stavby vedoucím, protože jsem furt viděl, že tam chybí kus té lávky, jo. A říkal jsem, prosím vás, oni říkají, že to odevřete, ale jak to teda, někdo mi poradil, ať se jdu radši zeptat vás, když to tady stavíte. A tam byly ještě ty buňky, že jo, a ty bagry a to. A on říkal, viděl jste, jak to tady vypadá. A jsem říkal, no tak vidím to, ale tak vím, že vy umíte, že zázraky dneska se staví rychle a to. A on říkal, tady víte co, dvakrát, třikrát zaprší a prostě to, no a taky to tak bylo, že my jsme teda se rychle přestěhovali zpátky na Smíchov, kde jsme byli spokojení, ale je pravda, že tohle je úplně luxusní, nádherný místo, jako já samozřejmě jsem šťastný, že tam můžeme být s festivalem Arena, ale taky vidím, kolik se tam dneska už děje a chystá věcí a myslím, že to je jedině dobře, že Praha má takovýhle nový místo.
2: Jako další místo, souhlasím, no. Souhlasím. Propojíte ten program i s místníma skejťákama?
1: No, hele, my jsme, že jo, tak Tomáš Reimann, to je prostě, já mám tričku, jsem si vzal zobáka, jo, s skejtovou legendu, a protože Ivan prodával, že jo, dlouho v Mystiku a prostě všichni se známe, tahle ta stará parta, takže takhle, my tam chodíme na pivo po práci, protože mám Plzničku a stará se o ní, ale myslím si, že budou spíš lidi prostě chodit buď od něj se podívat k nám, nebo od nás zase se zastaví u něj. Máme tam mezi náma pár kluků, který jezdí na skejtu, tak si tam odskočí si prostě zablbnout, ale jsme spíš kamarádi, než bychom hledali nějaký opravdu...
2: Business model.
1: A naopak Arena končí vlastně záměrně těsně před Mystic Fest městem, aby jsme si i taky nekonkurovali, protože to tam bude, to je slavný dneska festival a prostě bychom stejně museli zastavit, ty naše divadelní produkce by asi trpěly tím hlukem, takže my nejsme konkurence, my se krásně, myslím, doplňujeme.
2: Ok, ten festival Arena pořádáte už neuvěřitelně dlouhou dobu, že jo? Tak jak se jako změnil, kam se posunul?
1: No, tak on se posouvá, myslím, tím, jak se posouvá způsob vyprávění lidí, kumštýřů, jo. My jsme kdysi řekli, dneska je samozřejmě nejvíc populární ten takzvaný nový cirkus, ale já jsem nechtěl to opírat o to, co prvoplánově má ráda taková jako větší skupina lidí. Já jsem si přál představovat ten svět kumštu, řeknu, neříkám jenom divadla, ale samozřejmě je to i o muzice, je to o výtvarných věcech, o instalacích, o moderních technologiích. Já jsem si přál, aby festival byl otevřený všemu, co je v první řadě originální, co je nový, co je, a svým způsobem mluví k mladým lidem, protože myslím si, že moje generace je zvyklá chodit do divadla a to se asi nezmění, ale vším jsem, mám tři dcery a vším jsem si, že samozřejmě oni jdou se podívat na něco, co se děje v divadle, když to o tom slyší, že to je dobrý. Ale jako je spousta věcí, které můžete dneska zažít a nedějou se vůbec v těch standardních prostorách. Mm-hmm. Tak já jsem chtěl, aby arena byla otevřená všemu, co se zrodí, co je nový, co je originální, přestože se považuji za old school, tak tenhle svět je prostě plný fantazie, měl by z ní čerpat, měl by s ní pracovat a neměl by se bát jí používat. To znamená, dávám přednost věcem, který objevím a jsou, nejsou to takový často ten mainstream a na druhou stranu si uvědomuju, že bych si přál, aby arena byla otevřená všem. To znamená i dětem, to znamená i lidem, kteří třeba se bojí chodit do divadla a proto tam máme v programu, vždycky to se snažím tak namíchat, aby tam bylo prostě něco, co je opravdu pro lidi, kteří třeba ten svět mají rádi a vyhledávají tyhle originální věci, ale zároveň, aby tam byly věci, které jsou pro všechny. A to za to můžu dát, myslím, ruku do ohně. Takže se mění, myslím si, arena tím, co se objevuje za nový věci a nebrání se žádnému žánru nebo žádnému přístupu, žádnému projevu uměleckému, který se objeví, který je nový a který se nám taky samozřejmě vejde do těch stanů a do toho prostředí, který vytváříme.
2: Jak se změnili diváci za ty roky?
1: Diváci se hodně změnili od covidu. No změnili se tím, no jak, no, oni se nezměnili, oni pořád, pokud mají čas a nějaký trošku peníze, aby si mohli něco užít za ně, tak si prostě víc vybírají. Zkrátka lidi dřív bylo, dneska jdem do divadla, za týden půjdeme na koncert, pak jdeme, já nevím, do dobrý jídlo, do dobrý hospody a tak dále. Jo, i na aréně jsme to cítili, tak jeden den přišli tam a za týden se vrátili na něco jiného. Dneska je to hlavně způsobený tím, že zkrátka během toho covidu všichni si nakoupili, že, velkou televizi a předplatili ty programy a zjistili, že tam je spousta atraktivních věcí, které sami o sobě vás budou bavit. Když na ně budeš koukat, prostě tak nejsou to jenom nějaký šunty rychle udělaný často. Takže a to je první věc. No a druhá, že prostě si vybírají. Když mají čas a peníze, tak chtějí něco užít. A myslím si, že se trošku bojej do divadla, protože co si budeme nalhávat, někdy tam prostě člověk sedí a buď to jako si říká, to není pro mě, já tomu nějak nerozumím, anebo prostě to fakt je blbý. Jako já,
2: na druhou stranu tohle to není váš případ, protože vy jste takový jako velmi vizuálně zajímavý, no, a tam podle mě člověk nemusí mít vůbec strach, že něco nepochopí, protože už jenom to, že se bude na něco koukat, tak začne vnímat a přemýšlet nad tím, co to může být, protože to je vizuálně moc pěkný.
1: Máš pravdu, že není to žádný kalkul. My jsme vizuální, protože já jsem dlouho pracoval s bráchou, který je výtvarník a všechno jsme dělali spolu a tím pádem ty věci byly často opřený o to výtvarno. Taky jsem vystudoval loutkovou školu, tam se vždycky počítá s nějakýma loutkama nebo s nějakou dekorací. A pak jsme hráli hodně v tom zahraničí, no a tam samozřejmě jazyk, neříkám, že je obtíž, vždycky jsme se s tím srovnali, jsme brali cizí herce nebo tak, když bylo hodně textu, ale samozřejmě, že to vizuálno představení, který je opřený o obraz a o atmosféry, má jakoby větší naději, že bude přístupný víc lidem. Ale je to náš, my se často, já říkám, vyprávíme příběhy těma obrazama a to mě samozřejmě baví, ale Není to tak, že je to prostě dneska automatický. Hmm. Je to, máš pravdu, jsme asi pro spoustu lidí víc přístupný tím, že často pracujeme prostě s tím obrazem a silnou hudbou a se zvukem a taky se teda, musím říct, je to jako hejbem za těma lidma, vlastně za nima jezdíme. Hmm. Taky, jo, dneska už to není nic nenormálního, ale když jsme v tom, po té revoluci byli jedni z prvních, tak jsme možná z toho i trošku vytěžili, že jsme jezdili za těma lidma a byli jsme schopni postavit ten náš stán, ten prostor a přivést jim to divadlo až, až pod nos, jo, až domů, třeba i do menších měst, což v té době nebylo. No.
2: No tak pojďme konkrétně k těm lákadlům, protože těch tam je spousta. Divadlo, novej cirkus, výtvarný dílny nebo třeba výstava Imaginárium, tak to je jako celkem hodně práce a příprav, tak jak dlouho to nejdřív chystáte?
1: No díky za otázku, teď jsme začali stavět asi před 5 dny, postavili jsme a minulý čtvrtek nebo pátek jsme dostavěli tu dřevěnou boudu, tomu říkáme salon, to je jeden z našich prostorů, kde jsme předtím hráli představení Dead Town. Postavili jsme ho na Štvanici, půjčili jsme ho United Islands, proběhlo tam pár koncertů a hned od včerejška, od pondělí, nebo předevčerejška, nebo
2: jasně,
1: prostě od pondělí.
2: Rozhovor vysíláme stejně za týden, takže to vůbec nevadí.
1: Takže prostě hned jsme brácha začal budovat výstavu, která se otevře 10. května. To je první počin, na kterou instalaci potřebujeme minimálně týden, je to velká výstava, poprvé ji vlastně stavíme do takového jako mobilního prostoru, ten prostor má 16x30 metrů, to je obrovský prostor, bude tam malá stage, taky taková malinký pódium pro dětský divadla, to před Imaginárium zaměřený hodně na děti, ale to jako rodinná výstava, zase plná těch našich světů, těch loutek, těch dekorací, to, co recyklujeme ze starých představení, nebo vzniká nový, brácha Matěj pracuje vždycky asi minimálně s 5 dalšíma výtvarníkama, je to opravdu bohatý na ten prostě na to výtvarno. No pak začneme hned stavět ten velký náš stan novej, ten my mu říkáme Brdek, to vzniklo na proto představení Ptačí sněm. Mm-hmm. A to je absolutně jako nejnovější teda konstrukce, musím říct, je to jako jak říkám, prostě jsme to začali dělat a pak se nám to vymklo z rukou, takže to vozí 5 kamionů, má to vážit asi 80 tun.
2: Tak se vám to hodně vymklo z rukou.
1: Vymklo se to, ale mě to zase, jako se ptal na to, co se změnilo, ten covid to způsobil, že my jsme do covidu hráli buď hodně venku, ale najednou před covidem malý města v Česku se, helejte, přejeďte tohle a začalo se to řešit, začalo se to dít, jo, začali jsme víc hrát tady a malý města si dopřáli postavit si prostě divadlo na náměstí a věřili tomu, že tam lidi přijdou a zaplatí za to peníze. A najednou přišel covid a oni zavolali, oni to odkládali, hele, rok, teď se to nedá, že nesmíme, pak za rok, no uvidíme a pak se začali ptát, nemáte něco malého do kulturáčku? Já jsem říkal, nemáme. Hmm. Prostě mě šedé, já prostě nebudu dělat 2 kroky zpátky. Já jsem byl šťastný, že se po revoluci po 30 letech konečně trošku mění tady nálada a nebojí se ty programátoři prostě toho, že nepřijdou lidi na divadlo, který postaví na louce nebo na náměstí.
2: Já mám takový pocit, že jsem tenkrát na vás byl buď v Třešti nebo v Telči nebo něco podobného.
1: V Třešti. V Cihelně.
2: No,
1: postavili rovnic, to bylo během covidu skoro nebo těsně po.
2: No,
1: to je super, no, díky, to bylo, to jsme vytáhli z toho stanu a postavili v Cihelně, kde jsme mimochodem před lety dělali právě velký takový třídenní festival, připravovali jsme ho asi 14 dní přímo v té Cihelně, starý, krásný a pak jsme se tam vrátili s tímhle představením.
2: No tak pojďme k tomu aktuálnímu představení Ptačí sněm. Já jsem viděl na netu nějaký jako fotky a říkal jsem si, že to bude zase prostě velký vizuální zážitek, tak proč bych měl jít vidět, nebo proč bych měl jít na Ptačí sněm?
1: Ptačí sněm je v originále velký filozofický dílo, jo. Musím říct, že jsem si říkal, jo, to je o ptácích, který letějí hledat novýho krále, paráda, oni prostě letějí přes hory, doly, a můžeme si vymýšlet prostředí, pak letějí 7 údolí, jo. Tak jsem si říkal, to je super, to je inspirace jak hrom. No a pak jsme to začali zkoumat a je to prostě, to je samozřejmě, že to je alegorický příběh o lidech, který prostě hledají novýho vůdce, zkrátka, a na té cestě se mají různý trable, prožívají různý dobrodružství, umírají. No, ale zase, jo, my to samozřejmě přetavili do velkého obrazu. Je tam, nemohli jsme se vyhnout tomu mluvení a pár větám, protože jsou to nádherné věty, prostě nádherný slova, krásný text, ale je to jeho tam minimum. A je to samozřejmě, na tuhle představení jsem poprvé si jaksi dopřál nebo prostě pozval takovou partu tanečníků, opravdu dobrých tanečníků, protože jsem chtěl, aby ty ptáci, aby ty lidi se uměli hejbat, aby jsme prostě přece jenom něco předvedli. No a vznikaly obrovský animace, veliký obraz, který dělal Josef Lepša, a je to kombinace toho vlastně toho velkého obrazu a samozřejmě lidí, kteří se pohybují uvnitř toho obrazu. I proto jsme představili tenhle ten prostor, protože já jsem tam je samozřejmě kvůli těm projekcím je tam množství projektorů silných, velkých, aby vytvořili ten velký obraz. A já jsem všechny ty prostory, které my máme k dispozici, tak mají vždycky nějaký sloupy, jo, ten prostě tam někdo to drží, ten tu klenbu, že jo, toho stanu. A přes ty sloupy, když začneš pouštět ten projektor, tak to dělá stíny na ty, samozřejmě proti, takže divák furt tam má někde nějaký stíny a to já jsem nechtěl, takže jsme si jakoby vyprojektovali s francouzskýma dvouma projektantama stán, které je úplně bez těch sloupů, je to taková obrovská klenba a tím je teda opravdu výjimečný a ten obraz je opravdu veliký, takže já bych zval lidi na
2: velký zážitek.
1: No tak já doufám,
2: je to artový zážitek.
1: Musím říct, že je to zajímavý, protože to představení, abych byl úplně upřímný, nemá tolik humoru, jako měly ty naše představení dřív, ale je obrovským, jako je velký, v tím velkým obrazem opravdu to je skoro jak takový IMAX, jako takový veliký kino a to, co já miluju, tu hledání těch atmosfér a nálad a díky světlu, díky hudbě, obrazu a těm animacím nebo dekoraci, to tam všechno je.
2: Na mě všechny ty vaše projekty, které jsem buď viděl, buď zprostředkovaně jsem koukal na nějaký videa nebo fotky nebo naživo, tak stejně to vždycky působí, jak když prostě přijdu na nějakou kouzelnou půdu a začnu se prostě prohrabovat věcma, který začnou prostě tak nějak jako vožívat a začne tam mít spousta hudby. A je to podle mě velký zážitek sám o sobě jenom tohleto představení nebo vaše představení vidět, takže nebál bych se jít na vás zadívat.
1: Děkuju moc za pochvalu. Jako pravda je, že já si vždycky přeju, aby od první chvíle, kdy tam ty lidi vstoupí, a to samozřejmě tady je to samé, to funguje taky, jakmile vstoupí do toho stanu, tak jsou uvnitř nějakého světa. A my stejně tak jako to, co nabízíme těm divákům, tak samozřejmě, když se vždycky jednou za, nevím, 5 let rozhodujeme, co budeme dělat novýho, tak se vždycky chcem sami podívat na tu půdu a sami odevřít nějaký kufr, někam se zahrabat nebo někam jet do dálky, kde nás to táhne, kde to neznáme. Když jsme dělali na lodi tajemství, jsme představili tlačný člun na divadlo a hráli tam na chový plachty, tak samozřejmě je to sen nás Čecháčků z malý země, kde nemá moře. Jo, a tak dále. Prostě, nebo jsme dělali ten western, tak samozřejmě je to ten sen se podívat někam do té minulosti, kde, co nás fascinuje všechny, když pořád na to lidi koukají a tak dále. Prostě Obludárium, že jo, jsme zase do těch starých kabaretů a tam, tak to je, začísněm se v tomhle neliší, vedem lidi do perského světa a do světa ptáků a do světa fantazie.
2: Vy jste zmínil western, ten jsem taky četl v programu, western a akrobacie, jak to jde dohromady?
1: No to je kompani, která se jmenuje Petit Bras a to myslím, že to představení překladu by bylo něco jako vítr ze západu nebo něco takového se přeloženo. To je zrovna to, když jsem mluvil, že se snažím, aby tam vždycky bylo něco, co je fakt pro všechny, tak to je tohle představení.
2: Okay. Ono,
1: jo, to je venkovní show, oni už u nás byli na aréně s jiným představením, postaví venku takovou konstrukci a prostě je to takzvaná vzdušná akrobacie, lítají vzduchem a prostě je to strhující, ale samozřejmě je to vtipný, protože blbnou, dělají prostě jako v boje a tak dále, je to představení, na který fakt může jako každý, má to i velkou kapacitu, postavili jsme to tam do cípu ostrova, takže to bych řekl, že je opravdu pro všechny, tady se nebojím říct, přijďte, vemte děcka a přijďte jako. Pak je tam ten Boris Žibe, to je ta Anatomy du plaisir, nebo Desir. A to přiznávám, to je pro lidi, kteří mají rádi ty originální věci, protože to já si uvědomuju, to je ale zase říkám, já si to vlastně v dnešní době strašně vážím, když někdo jde do toho rizika a udělá něco, co se vymyká. A tohle se opravdu vymyká a myslím si, že to pro lidi, kteří mají rádi divadlo nebo prostě čekají nějaký překvapení, něco nového, tak ať jdou na tohleto.
2: Lístky jsou na go-outu, že jo?
1: Lístky jsou na go-outu, ano.
2: Jak dlouho se všechny ty představení vlastně cvičej a zkoušej? To je otázka číslo jedna k tomuhle tomu. A druhá věc je, festival skončí, co se s těma jednotlivýma představeníma děje potom?
1: No, takhle, ty věci, které my máme na aréně, kromě imaginária, který opravdu vzniká na míru tomu prostoru, přestože ty dekorace, velká část už jich existuje, tak brácha to vždycky poskládá, vymyslí, zkreslí si to, aby to do toho prostoru sedělo a mělo to nějaký koncept. Tak všechny ty představení vlastně už existují. Já vybírám často věci, které někde vidím, někdo mě na ně upozorní a snažím se si jako poskládat ten program tak, aby, jak říkám, si tam každý něco našel. Vedle těch velkých, kterých jsem zmínil, je tam třeba i takovej malinký stan a paní přivezla takový jako malý loutkový představení, který je třeba pro 10 lidí, hraje to asi 5x denně a je to takový hodně intimní, ale krásný, prostě takový opravdu jako taková prostě to je doplněk toho festivalu, takže když tam někdo prostě zabloudí, tak si může tady počkat a může si jít podívat i na takovýhle věci, ale jako představení, no každý na tom pracuje jinak dlouho, záleží opravdu, jo, znám, já nevím, Simona Babčáková prostě se sejde, přitáhne tam pár kostýmů, jo, má kolem sebe 4-5 šikovných lidí, neví, co bude dělat a udělá strhující show, jako vtipný, jo, a lidi se baví. Já, když pracuju, my jsme možná extrém, tak já si vemu třeba 2 roky, jo, na tu práci, prostě něco je příprava, vymyslet to, začít pracovat s výtvarníkama, Kordič vznikal teď ten novej stán, to je samozřejmě běh taky na dlouhou trať, než to všechno, musíte samozřejmě to projít všechny schválení, jak když stavíte dům, aby tam vám pustili lidi, tak musíte mít prostě všechny statické výpočty, všecko. A do toho vznik představení samotné, no samotné zkoušení, tak odhaduju na 3 měsíce v našem případě, ale hodně často to probíhá třeba 2 měsíce, 6 neděl se zkouší, ale my děláme dlouho. No a, ale ze vším všude s výrobou, kostýmů, všeho, dekorace, hudby, no tak já počítám klidně 5,5 roku takový jako intenzivní práce a předtím třeba 1,5 roku tý přípravy.
2: Jasně. Na nábřeží parku je taky loď tajemství, bude se část festivalu odehrávat i tam a případně co bude na lodi tajemství?
1: Určitě, jako loď tajemství, bohužel, my jsme samozřejmě doufali, že Štvanice je obklopena přímo řekou, jo, ale bohužel tam v tuto chvíli není to dno jaksi dostatečně hluboký, jo, tam prostě se nedá přikotvit v blízkosti Štvanice pro nás, pro tu naší teda loď, ten tlačný člun, takže zůstává na svém potvišti, tam pod železničním mostem na druhé straně, na Výtoni a ale je součástí festivalu, probíhají tam převážně dětské představení, jedno je teda taky z naší dílny, ten Aladin, který se tam vrací jako stabilně, ale pro takový, řekl bych, velký úspěch, to je loutkový představení, který dělal brácha. A pak tam prostě běží program, který zase si lidi najdou na stránkách, buď to arény, nebo lodi tajemství. Ale je zaměřený, musím říct, že tato jeviště lodi tajemství je zaměřený především na děti.
2: Kdy začínáte vlastně? Z čeho máte třeba největší obavu takhle před začátkem? Jsou to ty diváci?
1: No jsou to diváci, no. Jako jsou to diváci, ale jo, věcí se děje spousta, lidi si opravdu, jak říkám, víc vybírají a já strašně věřím na to, že se stěhujeme na Štvanici do tohohle prostoru. Musím říct, že kdyby, my jsme, přiznávám, loni, byli jsme teda, říkám, na Smíchově, já si nestěžuju na ten prostor, ale nebyli jsme vůbec vidět, že jo, museli jste tam vstoupit do toho areálu, abyste teda viděl ty stany a tak dále. Tady jsme vidět ze dvou stran břehu, z lávky, tak nemáme, myslím, nějakou masivní reklamu. Ale já si říkám, no jestli lidi nebudou chodit ani na tyhle věci, a tak by to nějak už potom budu přemýšlet, jestli co se děje, jestli kde je chyba, protože myslím, že místo je nádherný, věci jsou, myslím, dobrý, nebo každý si může najít to, co jemu vyhovuje. No a teď jde o to, aby se o tom dozvěděli samozřejmě, no a pak taky, aby trošku jako přispěli, jo, to je další věc, když vezete věci z té Francie, staví se to celý, já nevím, 14 dní ten festival, no tak to něco stojí a na to tolik grantů tady neseženete, přestože máme podporu jako jak z města, tak z ministerstva, ale to je, řekněme, nějaká necelá třetina těch nákladů, něco máme sponzory, no a třetinu musí zkrátka přispět lidi. A
2: ve vstupenkách.
1: Ve vstupenkách.
2: Ve vstupenkách, jo. Okay. Od kdy do kdy teda ten festival je?
1: Festival, tak 10. května se otevírá výstava Imaginarium, 4. června začínáme hrát Ptačí sněm. Uh-huh. To je hned vedle sebe, všecko je to teda na Štvanici pod Lávkou. Spíš jakoby na téhle straně pod tou Lávkou bude festival. A 4. června jede na plný pecky, pardon, 9. června na plný pecky se rozjíždí aréna a v tu chvíli už poběží program a často jsou to tři představení denně plus ty malé věci.
2: A do kdy teda to bude
1: trvat? A do 25. června, pak to začne bourat a poběží ten mystik.
2: Hmm. A vy se pak stěhujete teda někam po Česku, tak jako jste to dělávali vždycky, nebo?
1: No, jako už ne. Teďka opravdu musím říct, že ty velký projekty, jako se hůř se s nima jezdí, hůř se s nima cestuje. Samozřejmě budeme dělat jiné věci. Máme nějaký takový nárazový projekty a brácha, myslím, že na podzim se vrátí s mou vlastí, co dělá představení. Veliký, krásný. Ale tyhle ty velký projekty, je to jako takhle, ono by bylo těžké se vrátit třeba do Prahy. Já jsem rád, že zahrajeme Ptačí sněm i v Brně na festivalu. Tím začneme teďka, za chvilku. A pak teda budeme v Praze. My přesto dáváme nějakých 25 představení, to je docela dost. Já jsem takový jako, jak to říct, no prostě věřím na to, že když je něco, jako se lidem líbí nebo o to mají zájem, tak můžete zůstat na místě i díl. Tady přežívá takový ten repertoárový způsob, ty divadla hrajou vždycky dvakrát za měsíc tu věc.
2: Jasně.
1: A bojí se to nasazovat víc, nebo možná ani nemůžou z nějakých provozních důvodů. No já...
2: Ale některý divadla hrajou tím anglickým způsobem nebo americkým způsobem.
1: No už se to lepší se to, ale jako je to opravdu jejich na můj vkus jako málo. Jo? Po těch 30 letech pořád mám pocit, že přežívá ten repertoár a takový to na projekt, nebo to stadion, jak se říká, to musí nějak všichni bránit.
2: Já mám pocit, že i národ zkoušel nějakým způsobem v tomhletom režimu jakoby fungovat, že když je velký projekt, že ho odehraje několikrát.
1: Myslíš Národní divadlo? My jsme to tam jako vybojovali dvakrát, možná třikrát, že jsme hráli třeba 10krát za sebou, ale to je jako dávno, když jsme dělali Krásku a zvíře, tam pak jsme to, myslím, vybojovali i v Čarokraji, no ale... Je to těžký, jo, protože prostě furt se tomu nějak bránějí a mám pocit, že prostě...
2: Je to nějaký mindset české společnosti?
1: Je to, no, je to zajímavý, ale tak Praha, ta určitě by na to měla, ty menší města tam celkem chápu v obavu, že řeknou, hele, ono 10krát za sebou lidi nepřijdou a já zase říkám, když chtějí přijít a budou vědět, že teď mají přijít a pak už to neuvidějí, tak prostě přijdou.
2: Hmm. Na druhou stranu pozici diváka, vím, že na některou hru si rád zajdu na začátku, pak v průběhu a pak třeba na konci, když jsem spokojený, takže zase za mě pak bych si řekl, je to je škoda, že to za 10 dní končí třeba nebo za měsíc končí.
1: Jako dobrý je, hele, to seš, musím říct, tak to seš velký příznivec, jestli se vracíš do divadla na něco.
2: Na stejnou hru, jo, někdy, jo, někdy jsme to.
1: Po druhý, tak samozřejmě, ale patříš do té skupiny.
2: Do té menšiny.
1: Do té menšiny, jo.
2: Jasně. Co vlastně Petr Forman a hudba? Co posloucháš za hudbu?
1: No, jako, tak já, jak jsem to už říkal, já jsem tak jako jednou nohou jsem po velký old school, takže já mám prostě rád tu hudbu, s kterou jsem vyrost a ať už teda úplně od malička třeba to je Semafor, takže já si klidně rád poslechnu Suchýho nebo Vericha nebo prostě tyhle ty písničky, ale spíš kvůli textu, jo. Musím říct, že vlastně to, co mě trápí někdy na tý pop music, nebo mě začalo trápit ne dneska, ale v době, kdy jsem si všimnul, že ten text jako když jsem ho začal poslouchat, tak jako něco jsou takový, mi přijde jako
2: jasně,
1: blbosti, jasně. Nebo já nevím prostě, jak to říct. Jo, že a najednou slyšíte poezii, prostě takže mám rád tyhle ty toho Suchýho třeba, no, to si rád poslechnu, ale jinak samozřejmě my jsme prostě vyrostli na, jsme rozpívali, tak přišel punk rock, no takže to je prostě všechno, Clash, Sex Pistols, Devo, já nevím, prostě Sting a Police a David Byrne, prostě to jsou všechno věci a David Bowie a pak teda jsme měli Talking Heads samozřejmě, pak jsme měli B-52s, jo, prostě to bylo všechno jako naše Dead Kennedys, naše jako takový dospívající mládí, tady se Zobákem jsme pak založili kapelu, která, to možná říkám dneska poprvé, jo, objevila se taková partička, který vydávají tyhle ty vyšťourávají, vyhledávají ty staré nahrávky a vydávají desky, tak za náma se, jako se nám pozvali, takže Suchý mozky vydají desku, no, jako pravděpodobně na konci roku vyjde prostě na šelpíčko, jako on bude jich pár.
2: To je dobrý,
1: jo.
2: Ne?
1: No to je super.
2: To je skvělý
1: pocit. To je obrovský comeback. Tak to je jedna věc, no a pak Pak jsem prožil samozřejmě Dire Straits a já nevím, prostě takový Supertramp a tohleto období. No ale dneska jako se přiznám, že moje holky, moje prostě, oni jsou to dospělý ženy, ale ty mi učej poslouchat jako novou hudbu nebo vytvořit nějaký playlist a já si to rád poslechnu, takže trošku do toho zabrousím, ale nejsem v tom jako velký odborník.
2: Ok, Radio Spin hraje hip-hop, tak by mě zajímalo, co ty arep, co
1: a hip-hop. Tom se marnej.
2: Dobře. Tak jsme na konci rozhovoru, tak pár ještě takových jako easygoing otázek na odchodnou. Tak představ si, Petře, že tě Donald Trump pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Tak to teda, to bych chtěl on se mnou řešit, nevím, ale já bych mu asi, já nevím, jestli by mě pozval, no možná jako jedno z těch prvních skejťáků, jestli to nějak prožívá. On už je taky starší pán, tak ten musel zažít tuhle tu éru. Takže my jsme, že jo, prvního skejta v roce 76 prostě jsme nám tati koupil a tak jestli by třeba ho nezajímalo tohle.
2: Okay. No. Co by si s ním chtěl řešit ty?
1: Já jsem, hele, na mě, já mám problém, jo. Prostě, já když si jako myslím, že je to vůl, tak to neumím skrýt. I když nic neříkám, tak na mě to každý vidí, že si to myslím. Takže já bych s ním asi moc toho nevyřešil, protože on by hned viděl, co si o něm myslím.
2: V jakém filmu, který už existuje, by si chtěl zahrát a jakou postavu?
1: No tak to bych se musel hodně zamyslet, jo, já jsem...
2: Tak nějakým tvým oblíbeným filmu, na který se rád
1: koukáš. No já mám rád, že jo, jako zvíře třeba, Belmondo, okay. Jo. To jako, to jsou kusy, který pořád jako člověk může vidět mnohokrát a vždycky, když to dávají, tak si říkám, podívám se na kousek a pak prostě to skončí a já to vykoukám celý, no.
2: Je rok 2022, na DAMU studenti narazili na tvoje jméno, na nějaký katedře třeba alternativního divadla, tak by mě zajímalo, co bys chtěl, aby se o tobě dočetli, co bys chtěl, aby tam bylo napsané.
1: No, že jsem měl ten první skate v roce 76.
2: Což je ale vlastně skvělý.
1: No, tím já začínám svoje CV, když ho někdo chce, tak tam, to je důležitá věc, protože ono je to, jak jsme, že jo, tak já nechci skončit nějakou tady smutným prostě vzpomínáním, ale před nedávnem nás opustil, on zapotněšil a my jsme byli kamarádi a já jsem si uvědomoval zrovna na něm, jak je to vlastně tím, že on byl taky jiný od všech, dokud byl teda jako úplně aktivní, on byl pořád aktivní, ale před tím úrazem, no, když jsem ho pozoroval, on se narodil sportovcům, že on byl v rodině sportovců a já si myslím, že to byl ten jeho druhá tvář, že nepřistupoval k tomu povolání tak jako spousta lidí, kteří se narodějí s tím talentem, možná protože třeba v nějaký umělecký rodině a to je samozřejmě všechno v pořádku, ale jsou tomu nějak předurčený a taky jsou tak nastavený a ten Honza pořád v sobě měl tuhletu jako to sportovní takovej, že on byl hrál tenis a jezdil na lyžích a všechno a i po tom úraze prostě jezdil na takový ty monolyži a myslím si, že ta kombinace je důležitá, nebo je v něčem, jako mě osobně třeba pomáhá, že já mám prostě světy, který mám rád vedle toho, co dělám. A ten skate zmiňuji proto, protože já jsem s tím strávil mnoho let a myslím si, že mi to v nějakých situacích, v nějakých okamžicích najednou dává určitý nadhled, že nejsem tak strašně zanořený, přestože když něco děláme, tak to prostě děláme pořádně, ale mám pořád ty jiné radosti, ty jiné věci, kam umím utéct, když se nedaří, nebo když nemám tolik práce, anebo když mě něco prostě potrápí, tak to si myslím, že je to, co je důležitý. Takže já prostě říkám, jo, to je v mém životě je to důležitý, že jsem prožil kus dětství něčím jiným než tím, co dělám teď.
2: Myslím, že lepší odpovědí nemůžeme končit dnešní rozhovor. Tak ti děkuju moc za návštěvu. Přeji se festivalu Arena na Štvanici daří. Připomenu, že 10. května je výstava, 4. 6. začíná ptačí směn a celý festival bude trvat na Štvanici to do 25. června. Petr Forman byl hostem Spin Talku na rádiu Spin. Ještě jednou děkuju.
1: Já děkuju, díky za pozvání.
2: Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Nekorektum utrum zmetkum. Spin ráno na rádiu Spin.
1: V úterý ráno jsme se věnovali tomu nejcennějšímu, co máme, a to jsou auta.
2: Ano, ano. Řešili jsme, jestli jim dáváte jména, přezdívky, jestli si s nima povídáte a pokud to tak o čem. Jak to máš ty doma?
1: Tak moje první auto byla Růžina, moje druhý auto je Karin a vždycky chválím za to, že dobrzdila. Když vyskočí hladový oko, tak jí řeknu, jo, děti, Bobí, ty máš zase hladí. No a nebo se jí omluvím, když přejedu díru, to je taková klasika.
3: Když jedu autem a vyberu nějakou díru, tak se autíčku hezky omlouvám.
2: Jo, tak to já dělám taky. Tak, ale pojďme se vrátit těm nejlepším jménům pro auta. Mám takový pocit, že vítězem je dneska David.
4: Hele, tak prosím tě, autu bavoráku říkám bejčku a motorce říkám kočko a když se jako předjedu, tak řeknu, ty jsi dobrý bejčku, ty vole, tak dále.
1: No ale ten nejbizarnější příběh je příběh týpka, který udržuje romantický vztah se svým autem. Hele, chodí spolu na procházky, zajdou si do kavárny, dají si véču na benzínce, mazej se spolu na vyhlídce, no a dokonce i nějaká ta pusa tam proběhne. Je to prostě hezký.
2: Hele, a myslíš, že spolu spějí?
1: No, tak Facebook to má, ne?
2: To je vlastně pravda. Zítra se slyšíme.

0: Věci ti bolé, jsem spin, dětská rad tole, není mi zima, jsem zloba, jsem stále dole, milujem pouličné spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Vyprcám.

Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každý. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každý. A real je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každý. Real člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každý. Nikdo z nich nezná.